Bone umí, když se někdo zatýká, tak on mu uši ufíká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji. Nehraji. Proč je musel ufíkat, kde se ženu duplikát? Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Sámuraji na mumraji, na mou duši slu...

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

večnek, šíleně se lek. Nikdo už dnes neví, z čeho se tak zjevil, že se dal hned na útěk přes les a mítinu.

rozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

fleky. Schválně, hádej, proč má slon oči jasně červený? Víš? Aby ho někdo nepoznal, když krade jahody.

0: Posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.
1: Stih jsem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih jsem koupit ponorku, ale z diplomky nemám.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a parádní probouzení, holky a kluci, 6. hodinka je tady, máme tady středu, týden se láme a pomaličku spěchá ke své lepší části, tedy k víkendu. Tak si to středeční ráno společně parádně užijeme a možná se dozvíme něco zajímavého a hlavně něco důležitého pro sebe a pro naše zdraví, protože téma dnešního rána je tak trošku sportovní, ale říkám opravdu trošku, protože... No, nebudu prozrazovat víc. Nejdřív zjistíme, co se děje kolem nás a jaké nás dnes čeká počasí, abychom věděli, co si vzít dnes na sebe. Od mikrofonu zdraví a příjemné probouzení přeje Jirka Kohout. Ahoj.
2: Rádio Junior.
0: Minutové zprávy.
1: Pomoc v nouzi či zachránění kusu přírody. Právě takové činy byly letos oceněny na půdě Horní komory v rámci slavnostního vyhlášení projektu Brána k druhým. Akci, která má za cíl oceňovat pozitivní skutky v naší společnosti, na niž se podílejí děti a mládež do 26 let, bylo v tomto ročníku oceněno 13 týmů. Porotci se shodli na jednom: energie, tvořivost a lidskost mladých lidí jsou inspirací pro celou společnost. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku se místy objeví déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Chůze, to je téma dnešního rána a chůze je tím nejpřirozenějším pohybem a jedním z nejúčinnějších cvičení. Jsou nějaké chorecké rekordy a víte, co je to švihlá chůze a kolik bychom toho měli nachodit každý den? Byl takový mýtus, že 10 000 kroků, to je to správné a pravé pro naše zdraví. Ale nejnovější vědecké studie odhalily a zjistily, že těch kroků může být mnohem, mnohem méně. Stačí třeba jenom 500 kroků denně, aby to už k něčemu bylo a sloužilo to k našemu lepšímu zdraví. No a o chůzi se bavím dnes proto, protože právě dnes se otvírá zápis do akce Pěšky do školy, která startuje příští školní rok, tedy hned začátkem září, 14. až 18. v tomto týdnu, se bude chodit pěšky do školy, jezdit na kole a nebo místo auta prostě MHD, protože do toho autobusu, tramvaje, trolejbusu či metra stejně tak člověk musí dojít, potom z něho vyjít a pak hezky dorazit do školy. No a kromě toho, že pohyb je zdravý, tak vám také ta chůze dodá lepší náladu. Takže když přijdete pěšky do školy, tak se budete usmívat od ucha k uchu.

6:23, je tady písnička z hitparády, píseň se jmenuje Sweet Girl a je od známé mladé zpěvačky Kiary, která je shodou okolností stejně stará jako Radio Junior a je jí krásných 13 let. Kiarin debutový song se jmenuje Kiary svět a do našeho žebříčku se dostal 3. září roku 2022 a v poslední době naprosto vystřelil na sociálních sítích a má asi miliony vzhlédnutí. Tak držíme palce, ať se skvěle daří a teď její nejnovější single Sweet Girls, Kiara.

Je tady chůze a nás zajímá, proč právě chůze je tak důležitá. A je to tak, chodit zvláště téměř každý den a věnovat se chůzi vlastně nestojí vůbec nic. Přitom jde o skoro nejúčinnější cvičení vůbec. Chůze navíc může vypadat různě. Můžete jít obyčejnou cestou do školy nebo do obchodu nebo za kámošema, ale i o procházku třeba městem či túru v přírodě, která je fakt nádherná. Chodit se dá ale třeba i doma, a to na nejrůznějších strojích. Jeden z nejdelších zdokumentovaných pochodů, takový jako rekord, tak to ušel jeden Kanaďan, který za 11 let obešel celý svět. Trasa dlouhá skoro 75 tisíc kilometrů vedla přes 64 zemí. To už je celkem dlouhá procházka.

0: 6 hodin 30 minut a to je ten správný čas zase zjistit něco ze sociálních sítí, na kterých loví Terka Rašová. A dneska vám představí zase někoho hodně zajímavého. Pojďme si to poslechnout.
1: Síťovka. Ahoj a čau. Ještě pořád mám ve své tašce síťovce Miss Czech Republic 2023, influencerku a modelku Justýnu Zedníkovou. Minule jste se dozvěděli, jaké nejkrásnější šaty na sobě kdy měla a jestli by vám doporučila práci modelky. V tomto díle probereme cizí jazyky, sociální sítě, japování a taky pro vás má Justý krásný vzkaz. Justý si učí španělsky a moc hezký jí to jde. Zeptala jsem se jí, jestli pro nás má nějaké tipy, jak se naučit cizí jazyk.
2: Já si myslím, že ten nejefektivnější tip a trik je mluvit. Já jsem se hrozně bála mluvit anglicky i španělsky na začátku, přece jenom člověk má vždycky strach z něčeho nového a bojí se, že ho ty lidi budou třeba soudit, protože samozřejmě oni jsou rodilí mluvčí, tak co když třeba řekneme nějakou hloupost a budeme se potom za to stydět, ale vůbec. Já jsem se právě ve Španělsku i všude v Anglii, když jsem mluvila cizím jazykem, shledala s tím, že ty lidi právě byli rádi za to, že se ten člověk snaží s nimi jako dorozumět tím jejich jazykem. A ocenili to vždycky, takže nebát se, nemít strach z toho mluvit. Potom určitě poslouchat písničky v tom jazyce, koukat se na seriály, na filmy. Mám skvělý tip na seriál, jmenuje se to Violeta, je to pro takový jako dospívající slečny a já na to koukám teda i teď, protože ta španělština je fakt super takhle jí procvičovat, takže to moc doporučuju, tu Violetu, a určitě i nějaký aplikace na telefonu, jako je třeba Duolingo. Tam si myslím teda, že se úplně jako ten jazyk nedá naučit od základu, ale je určitě super na potom procvičování nějakých těch slovíček.
1: A mohla bys pozdravit španělský posluchače Rádia Junior?
2: Hola, un saludo a todos los oyentes de Radio Junior.
1: O, to zní úžasně. A ty ještě o sobě, Justý, tvrdíš, že jsi japerka, což znamená, že hodně ráda mluvíš, je to tak?
2: Je to tak.
1: A o čem teda nejradši mluvíš? Máš nějaké nejoblíbenější téma?
2: Absolutně ovšem. Já si nedokážu teď vybavit jedno téma, na které bych nejradši mluvila, ale já hrozně mám ráda komunikaci s lidmi, moc ráda si s nima povídám, takže mě zajímá jako různá témata, které oni mi zase můžou předat a potom jako to zase předávám já dál formou právě toho japingu v uvozovkách, ale moc ráda si povídám, takže vlastně o čemkoliv, o ničem, prostě ovšem.
1: No a ve svém vlogu si taky mluvila o tom, že si chceš nějak omezit čas na sociálních sítích. Tak jaké aplikace k tomu třeba používáš a jak jsi to tam nastavila? Můžeš nám prozradit třeba, kolik jsi zdala času na jednotlivé sociální sítě?
2: Když jsem se učila na maturitu, tak jsem si nastavovala limit, protože mě to hrozně rušilo od toho učení. Takže jsem si dávala hodinu na Instagram a myslím, že i hodinu na TikTok. A potom se mi to vlastně vyplo, jenomže ta věc s tím samotným jako nastavením v tom telefonu je ta, že se tam hrozně jako jednoduše člověk překlikne zpátky, že tam jenom dá připomenout za 15 minut, anebo už dnes nepřipomínat a ta aplikace zůstane otevřená. Takže proto jsem potom našla aplikaci, která se jmenuje Upblock, která má to nastavení, že tu aplikaci opravdu jako zablokuje, vypne jí a jde tam potom nastavit i jako opravdu přísný režim, který se potom už jako nedá ani přerušit. Takže to je skvělý. Takže to teď používám. A opravdu mi to ten čas u té obrazovky snížilo.
1: No a co by si na závěr ráda vzkázala holkám a klukům, kteří tě právě teďka poslouchají?
2: Asi to, abyste se nebáli být sami sebou, protože si myslím, že člověk má někdy úplně zbytečně strach z toho, že se někde ztrapní nebo že si o něm někdo cizí bude něco špatného myslet, ale myslím si, že kort i v téhle době sociálních sítí a internetu, kde na nás prostě jako vyskakují různé trendy a nové věci a nutí nás to nějak jako překopávat sami sebe, tak je hrozně jako těžký udržet takovou tu svoji identitu a zastávat ty názory, které jako chceme a které vychází z nás. Takže bych asi vám chtěla vzkázat to, ať vždycky za každých okolností jste prostě sami sebou, ať si stojíte za svými názory a ať si vždycky jdete za tím, co chcete a za svými sny.
1: Tak to vám vzkazuje speciální host pořadu Síťovka Justýna Zedníková. Její účet na Instagramu Justýna Zedníková měl v dubnu 2026 262 tisíc sledujících. Její účet na TikToku s názvem To je hustý Justý měl v té době 28,7 tisíc sledujících a na YouTube 11,6 tisíc odběratelů. Justý, díky moc za rozhovor. Ahoj.
2: Já moc krát děkuju za pozvání.
1: Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka, a nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

6 hodin, 38 minut, krásné dobré ráno, příjemné probouzení a dobrou chuť, pokud právě snídáte. No a my si dnes povídáme o chůzi. Chůze je asi nejzdravější způsob pohybu, zvládne ho každý, tedy skoro každý, a hlavně to vůbec nic nestojí. Stačí jenom chtít, no a ono to potom už jde samo, ale já se přiznám, že chůze je fajn. Ale když jsem byl mladší a měl jsem dojít někam jako dál, tak třeba do školy, nebo ze školy, to bylo lepší, tak mě to úplně jako nebavilo chodit, protože jsem si říkal, že to je jako pomalý dopravní prostředek, taková chůze. Kolo samozřejmě mnohem lepší. No ale do školy jsme na kole nemohli, nebylo kde zaparkovat, ale tak jsem si tu vzdálenost zkracoval tím, že jsem začal běhat. Potom jsem chodil třeba za kámošema odpoledne nebo zase od nich domů, to jsem zase jako nestíhal, protože jsem měl být v nějaký čas doma, tak jsem taky běhal. No a možná v tom vznikla moje láska k běhu, takže já raději, než chodím, tak někdy běhám. A je to úplně nádhera si takhle prohlídnout tu krajinu a nebo si jenom zkrátit cestu. Vždycky si říkám, jak dlouho to trvá dojít třeba tady do rozhlasu od tramvaje. A pak si říkám, no když trošku popoběhnu, tak to bude poloviční čas. No ale když jsme u toho běhu, tak se mi včera stala taková zvláštní věc. Normálně jsem běžel v lese, kde běhám vlastně docela pravidelně, minimálně jednou týdně tady tu trasu. A vždycky pozoruju zvířata. Někdy se mi povede prostě zahlídnout nějakou srnku, někdy tam přeskotačí zajíc. Dokonce jsem potkal i mloka. To bylo nádherné. A jsou tam také dravci. Jo, teď tam tak jako lítají a mám vždycky z toho takovou radost, když potkám nějaké zvířátko v lese, protože je to prostě paráda. Teď ty zvuky. No a včera si takhle běžím. Zvuky hezky toho okolního lesa, si říkám, to je paráda, prostě svítí sluníčko, co víc si přát, kochám se takhle tím lesem a běžím. Ty endorfíny prostě se vyplavují a jsem opravdu jako pocitu štěstí a najednou strašlivá rána do hlavy. No a já jsem si první chvíli myslel, skoro jsem upad, že prostě spad strom nebo něco. A já jsem říkal, to není možný, to byla taková prostě šlupka do hlavy. No a teď jsem jako takhle kouknul z té stráně dolů a tam prostě se kutál nějaký dravec. Prostě obrovský pták. A teď jako cítím jako na té hlavě, že mě trochu jako teče i krev a tak. Tak jsem si říkal, co to vlastně je. A pak mi došlo, že normálně ten dravec prostě na mě zaútočil, jo. Tak jsem doběh, vyčistil jsem rány a začal jsem to jako vyprávět kamarádovi a tak. A ten mě říkal, že to vlastně se děje. Že ty dravci někdy jako napadnou toho člověka. Ale ne proto, já jsem si myslel, že jako mám nakrátko prostě ostříhanou hlavu, že to prostě může ze zhora vypadat, že jsem jak nějaký koloušek nebo něco, jo. Že prostě dravec měl hlad, ale údajně je to tím, že teď mají dravci ty mláďátka a oni je jako hlídají. Takže všechno, co se pohybuje v okolí, je šílené nebezpečí, takže prostě útočí na okolí. To jsem nevěděl. Prý se to stalo i v Brdech na nějakého cyklistu a běžce, také právě v nějakých aplikacích a na nějakých fórech se tohleto řešilo, že prostě dravec normálně zaútočil. A prý, proč to jako říkám, prý pomáhá, když si vezmete nějakou kšiltovku. Jo? Že ta kšiltovka, přece jenom ta barva a tvar toho dravce nějakým způsobem odradí. Tak já nevím, tak zkusím běhat s kšiltovkou, ale musím říct, že to jsem jako netušil. Při běhu jsem měl občas problém s nějakým pejskem nebo tak, že třeba jako zaútočil nebo se tak jako ohnal, když viděl kolem sebe probíhajícího člověka. Ale že by zaútočil dravec, tak to jsem ještě nezažil.

0: A je to tady.
1: Ranní pomsta.
0: Tak, ranní pomsta od Terky, ta bývá vždycky zajímavá. Takže ahoj Jirko, vymysli, jakými různými způsoby bys mohl jít pěšky do školy, aby to byla zábava. Vymysli alespoň 5 vtipných způsobů. Můžeš vymyslet například jak, jako například pozadu, s čím, například lžící na boty, jaké oblečení, například růža a tak podobně. Těším se na tvoje nápady a hezké vysílání. Tak děkuji, Terko. No, takhle z fleku něco vtipného a zábavného. Tak je pravda, že třeba jít pozadu, to je jako dobrý, ale je to hrozně pomalý. Když jsem běžel asi svůj druhý maraton v Praze, tak jsem neměl úplně natrénováno a byl jsem už tak... Prostě tak mě všechno bolelo. Prostě tak jsem byl vyšťavený, že jsem opravdu přemýšlel nad tím a chvilku jsem se otočil a běžel jsem pozadu, protože ten pohyb byl najednou jiný a bylo to jako v pohodě. To je jenom taková vsuvka, že pokud si chcete šoupnout jako maraton, tak radši potrénujte. Je to potom mnohem příjemnější a člověk si to víc užije. Nicméně pojďme k té chůzi. Jak jít? No, jako jak jít? Tak samozřejmě, aby to bylo prostě vtipný a zábavný, tak nějakým tanečním krokem. Nejlépe prostě pustit nějakou hudbu do uší a teď jako jít a do toho vlastně tančit, poskakovat. Já si vlastně pamatuju, když jsem chodil do školy, hrozně mě bavilo, když zapršelo a byly tam ty louže. Tak nejenom, že jsem je přeskakoval, to mě bavilo, ale občas jsem si do ní skočil a zkoušel jsem, že když jako vlastně jste šikovný a opravdu jako skočíte do prostřed té louže a říkám, jste šikovný, trošku si to jako vychytáte, tak jak tam jako dupnete, tak ta voda se rozstříkne kolem té boty. Jo? Nebo. Takže když si to jako vychytáte, ale je to trénink a vždycky na poprvé to nevyjde, tak se ta voda jako rozstříkne okolo a vy můžete vlastně bez jakéhokoliv zásahu té louže prostě skočit do louže a vyskočit. Tak to je jedna z, jako, z takových aktivit, která by mě jako bavila, by mohla být jako vtipná. Co na sebe cestou do školy? No, to je taky dobrá otázka. Tak v růžový bych asi nešel, aby to bylo vtipný. Aby to bylo vtipný jako pro mě nebo pro ostatní. To je taky otázka, no. Tak prostě já bych skákal jako přes kaluže. Někdy do kaluže. V čem bych byl oblečený? No, to je dobrá otázka. Tak úplně nejlépe, aby se mi prostě dobře do školy šlo. Já prostě miluju kraťasy a tričko. To je prostě, když už se chodí v kraťasech a v tričku, tak už se chodí do školy prostě s radostí a s úsměvem, protože to znamená, že už brzy budou velké letní prázdniny. Takže prostě kraťasy a tričko a do ruky třeba něco dobrého, zdravého a to jsou třeba pistáciový oříšky. Ale samozřejmě ty kraťasy, aby byly s kapsama, aby se ty slupky od toho dali dát do kapsy a neházeli po okolí, jo, protože na tom chodníku to nevypadá úplně dobře. Potom jako v přírodě je to fajn to vyhodit, protože přece jenom je to příroda, tak ona si s tím poradí a ještě to zužitkuje. No tak já nevím, aby to bylo vtipný, tak prostě nějaký poloběh, poloskok, polochůze, aby to jako odcípalo, trošku muziky do toho, rytmus a když už teda u toho oblečení, tak aspoň by bylo nějaký jako švihlý, nějaký prostě ujetý. No a můžete zkoušet chůzi jako stranou, různě křížit nohy tam a zpátky, prostě tak nějak, aby to člověka bavilo.

Blíží se 7. hodinka a pokud tu jste probuzeni, tak tu větší dávku vstávání máte pro tento týden za sebou. Ale já se vrátím k naší ranní pomstě. Teď tady mám za sebou 3 ranní restarty, tedy ten středeční, čtvrteční i páteční. Takže dnešní, tedy letošní, tento týden prostě pojedeme a dojedeme spolu až do víkendu. Ale mám teď trošku starosti s tím, jakou pomstu bych si měl dát na zítřejší ráno, protože dávat sám sobě pomstu, to není nic moc, protože na sebe asi nic takového jako zákeřného a vtipného, aby to posluchače Radia Junior pobavilo a také trošku nabudilo, potěšilo a prostě to ráno, aby bylo svižnější a zajímavější. Tak mám takovou prosbu na vás, holky a kluci. Pokud by vás napadla nějaká ranní pomsta, která by stála za to, kterou byste mi chtěli dát třeba i trošku škodolibě prostě pozorovat, jak tady se po ránu ve studiu trápím a zkouším překonat ranní výzvu, tak napište na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo mi můžete zavolat přímo do vysílání na 800 199 199. Já se budu těšit, můžete tu pomstu dát na zítřek nebo i na pátek, je to na vás, prostě každá pomsta dobrá. Ta nejlepší pomsta, která mě fakt jako potěší, pobaví, u které se třeba zasněju nejenom já, ale i posluchači Radia Junior, tak získá třeba nějakou odměnu tady ode mě.

0: Máme tady závěr první hodinky středečního ranního restartu s datem 20. května. No a ten bude patřit hitparádě Rádia Junior. Je to tak, protože je tady středa a to je právě ten den D, kdy můžeme hlasovat do hitparády Rádia Junior. Dnes na to máme ještě spoustu hodin. Úderem 8. hodinky večerní končí hlasování. No a už se budou střítat hlasy a připravovat další kolo hitparády, tak teď se pojďme podívat nebo hlavně poslechnout, které písničky jsou ve hře a pro kterou byste třeba dali svůj hlas.
1: Rekapitulace.
2: Novinka Usínám je od 19letého Davida Málka.

0: Julia Lavrešin s písní Tančím, jak chci, je na druhém místě. A ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: A teďka už je to jen a jen na vás, holky a kluci. Hlasování končí úderem 20. hodinky.
3: Ranní restart
1: s Jirkou Kohoutem.
2: Je tady středa, týden se láme a pomaličku spěchá ke své lepší části, tedy k víkendu, ale než se tam dostaneme, můžeme se třeba projít pěšky a začít trošku trénovat, protože pěšky do školy, to je akce, která startuje každé září. Už to bude, tuším, 10. ročník letos a vy se můžete zapojit. A právě dnes se otevírají registrace, abyste se do této akce zapojili. Nemusíte jenom pěšky, můžete jezdit i na kole, můžete jezdit městskou hromadnou dopravou. Důležité je, abyste nejezdili autem, jo? Protože když člověk dojede do školy autem, tak tam jenom vyskočíte, uděláte pár kroků, pak zase naskočíte a ochudíte se tak o spoustu důležitého zdravého pohybu. Člověk si myslí, tedy jako rodič, že tomu děcku pomůže tím, že ho jako přiblíží a zase odveze, ale vlastně ve finále mu neprokazuje dobrou službu tím, že ho zbavuje toho krásného a přirozeného pohybu. Takže o chůzi a pohybu, o tom je dnešní ranní restart, ale za chviličku po tom, co zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Příjemné probouzení s Rádiem Junior vám od mikrofonu přeje Jirka Kohout. Ahoj!
3: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
2: Pomoc v nouzi či zachránění kusu přírody. Právě takové činy byly letos oceněny na půdě Horní komory v rámci slavnostního vyhlášení projektu Brána k druhým. Akci, která má za cíl oceňovat pozitivní skutky v naší společnosti, na niž se podílejí děti a mládež do 26 let, bylo v tomto ročníku oceněno 13 týmů. Porotci se shodli na jednom: energie, tvořivost a lidskost mladých lidí jsou inspirací pro celou společnost.

Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku se místy objeví déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.

0: 7 hodin, 7 minut, dozněla písnička od Krištofa, ty a já. No a já už mám na telefonu Vojtu. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, ahoj.
0: Ahoj Vojto, tak co jsi vymyslel za ranní pomstu pro mě na zítřejší 6 hodinu a 45. minutku?
1: No, tak mě napadlo, že bys si mohl vzít jakoukoliv podpisovou kartičku, pustit písničku, vyběhnout ze studia a najít první osobu, která ti podepíše.
0: Tak tohle zní docela vtipně. Tak bezva, Vojto, tak zítra poslouchej a děkuji ti za tady ten tip. Dobře, zítra bude ranní pomsta podle Vojty. Doufám, že budeš sledovat, jak to bude probíhat. Protože můžeš nejenom poslouchat, ale také jako všichni ostatní sledovat i webové kamery a tak zjistit, jak to bude probíhat a kde ulovím. Je teda pravda, že to je docela takový zajímavý úkol, protože v 6 hodin 45 minut, to ještě není úplně ten čas, kdyby tady v Českém rozhlase bylo spoustu lidí, protože ty chodí trošičku později. Po té 7 hodince už je tady živějc, ale před tou 7 je to tady ještě docela takové, no, bude to zajímavé. Vím, že tady pravidelně takhle po ránu potkávám pár lidí, kromě těch, kteří vysílají třeba vedle na Českém rozhlasu Dvojka nebo nad námi v Radiožurnálu. Je tady paní uklízečka, je tady jedna paní, která stává hodně brzo a taky jeden pán z archivu, který jezdí prostě úplně stejně kolem 5. hodiny a 15. minuty takhle výtahem nahoru do druhého patra. No tak uvidím, tohle to je opravdu velká výzva a challenge, tak já ti Vojto moc děkuju a měj se hezky. No ještě počkej, ještě mi řekni k dnešnímu tématu, když my máme tu chůzi, chodíš do školy pěšky?
1: Chodím do školy pěšky a to každý den.
0: A jak to máš daleko do školy?
1: Tak zhruba 1,5, možná 2 kilometry.
0: No tak to je super. Já si právě teď vzpomínám, protože mě teď napadla jedna věc, že když člověk chodí jako pěšky, tak jako má prý i jako lepší náladu. Máš lepší náladu, když jdeš pěšky?
1: No, pokud nestíhám, tak úplně ne, ale většinou jdu na čas, takže mám z toho lepší náladu, no.
0: A máš lepší náladu, když jdeš do školy, nebo když jdeš ze školy?
1: Já myslím, že je to na stejno, jako... Ne, že by to bylo někdy, že bych se těšil víc.
0: Ne? Tak já to měl většinou, když jsem šel ze školy, tak to bylo takový jako příjemnější, protože už jsem přemýšlel, co budu dělat odpoledne, kam vyběhnu za klukama nebo pojedu na kolo. Ale někdy se mi do školy šlo velmi těžce, když jsem třeba věděl, že máme nějakou písemku a tak jsem se trošičku bál, nebo... No, někdy to bylo zase naopak úplně super, že jsem se vůbec nemohl dočkat, až tam dojdu. Tak jo, Vojto, děkuju moc za telefonát, děkuju za krásnou ranní pomstu. Měj se moc hezky a krásný den. Ahoj.

0: 7 hodin, 12 minut.
1: Tajemný zvuk.
0: Je tady tajemný zvuk, tak připravte si telefony 800 199 199. Já mám v ruce nádhernou knihu Tajemství planety Dor, kterou napsala Denisa Kimlová a ilustrovala Taťána Morová. Tahle kniha může být vaše, když odhalíte můj dnešní tajemný zvuk. Nastražte uši, připravte telefony, tady to je.

0: Je tady náš tajemný zvuk a potenciální výherce knihy Tajemství planety Dor od Denisy Kimlové. Já už vítám ve vysílání Vítka. Ahoj Vítku, krásné dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Teď mi prozradí ještě, než budeme soutěžit, jak se dopravuješ do školy?
1: Já pešky.
0: No super.
1: Jako každý ráno.
0: Každý ráno pěšky. A jak daleko to máš do školy? Kolik času ti to zabere?
1: Třeba 300 metrů.
0: Tak to opravdu není žádná velká vzdálenost, ale je to super. Tak to snad je asi automaticky, že chodíš pěšky takovýhle kousíček. Dobře, nicméně, čteš rád?
1: Jo.
0: Super. Rád.
1: Ale záleží, co jestli mě to baví.
0: No to je jasný, protože to, co člověka nebaví, to se nečte dobře. Tajemství planety Dor, to by tě mohlo bavit, napsala Denisa Kimlová, tak tahle ta kniha je připravená pro tebe, pokud odhalíš můj tajemný zvuk. Takže nastraš uši a poslouchej pozorně. Jdeme na to. Tak Vítku, co by to mohlo být? Myslíš si, že takhle vyjou vlci?
1: Ano.
0: Ano?
1: Ano.
0: Je to tak! Velká gratulace. Ano, opravdu takhle vyjí vlci. A ty jsi získal tuhletu krásnou knihu. Máš radost?
1: Jo, strašně
0: velkou. Jubio, tak jo, tak gratuluju, děkuju za zavolání, měj se moc a moc hezky, no a brzo už ti přijde planeta, nebo tajemství planety Dor. Děkuju za zavolání, krásný den.
1: Moc děkuju. A
0: taky děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak pro dnešní den máme vysoutěženo, ale zítra v 7 hodin a 10 minut budeme soutěžit dál. Mám tady další zajímavé knihy a zajímavé výhry, tak poslouchejte pozorně, připravte telefonní nebo telefonní přístroj, protože kdo se včas dovolá, ten má největší šanci, že bude moct soutěžit. Tak zítra v 7 hodin a 10 minut další tajemný zvuk.

0: Je ráno, před školami se tvoří nekonečné kolony aut, přitom spousta dětí by mohla do školy dojít pěšky. Na kole nebo třeba na koloběžce. Právě na to upozorňuje celostátní výzva Pěšky do školy, do které se každý rok zapojují stovky škol po celé republice. Aktuálně se rozeběhla rezervace do podzimní výzvy a my si o tom právě teď budeme povídat s Eliškou Vidomus z organizace Pěšky městem. Přejeme krásné dobré ráno z Radia Junior.
1: Tak já vás moc zdravím, dobré ráno.
0: Eliško, kde právě teď jste? Chytili jsme vás už na cestě do školy, nebo ven teprve vyrážíte?
1: To je hezké, že si myslíte, že chodím do školy, ale já jsem na cestě do práce a jdu zrovna místy, kudy většinou touhle dobou je tady ještě docela klid, ale já počítám, že za 20 minut se to tady docela zahustí, protože jsem v parku na Santošce a tady touhle dobou většinou hodně dětí utíká z kopce dolů do školy, dobíhají to, anebo zase supí do kopečka, protože na kopci je školka. Takže za chvilku tady bude docela ušno, ale teď je tady ještě zatím docela klid.
0: Dobrá, teď vážně, jak jste se dopravovala do školy vy? Když jste byla malá holka. Jak na tu dobu vzpomínáte?
1: Já na to vzpomínám moc hezky, protože my jsme bydleli ve 14. patře s Chrudimi. Bylo to teda jako úplně nejvyšší patro, kde se vůbec Chrudimi dalo bydlet. Ten výhled byl neskutečný. A ráno začínalo tím, že jsme jeli prostě s maminkou nebo s tatínkem výtahem a už při té cestě jsme počítali ty prostě čísla, že jo, co šli dolů. A pak jsme šli spolu pěšky a prostě jsme měli různé jako rituály, zastavení a různý takový způsoby, kterými se naši rodiče prostě snažili tu cestu do školy zpestřit. No ale někdy jsme samozřejmě spěchali, takže jsme prostě jenom běželi a byli jsme rádi, že jsme to stihli a na žádné takovéhle radosti nebyl čas.
0: Před kolika lety vznikla výzva Pěšky do školy a kdo ji vlastně vymyslel a proč?
1: No my letos slavíme 10 let, je to neuvěřitelné, protože úplně na začátku to byly 3 školy, které se účastnily a teď už, jak jste říkal, jsou jich stovky. A inspirovali jsme se tehdy ve Velké Británii, podobné výzvy se tam konají celkem pravidelně a už řadu let. A my jsme si právě říkali, že by bylo zajímavé to přenést sem a zkusit, co se stane, když právě řekneme nebo vyzveme školy, aby svým dětem, svým žákům řekli i učitelům, učitelkám, aby to zkusili prostě jinak, že do té školy se opravdu, pokud, že to prostě jde se tam dospravit buď pěšky, na kole, koloběžce a zároveň tam mít i nějakou pro ně třeba za to odměnu nebo nějakou výzvu, že prostě můžou vyhrát nějakou cenu, pokud to zkusí.
0: A co všechno dětem pravidelná cesta pěšky přináší?
1: No tak my máme zprávy i od učitelů a učitelek, že se děti vlastně mnohem líp soustředí, když se ráno projdou, ale samozřejmě je to i to, že si všímají okolí. Já třeba teď jsem s váma tady v parku a to už jsem tady viděla za tu chvíli spoustu různých, třeba já nevím, když jenom ptáky nebo veverky a prostě můžu pozorovat mraky a je to něco úplně jiného, než kdybych jela do práce autem. Já to chápu, že samozřejmě někdy to jinak nejde, třeba že ty rodiny to mají složité s dopravou a tak v tom případě potom jim třeba říkáme, ať zastaví aspoň trošku dál od té školy a ať tam není ten největší provoz přímo před chodem. No ale jak jste se ptal na ty výhody, tak opravdu je to i třeba to, že si rodiče můžou, nebo že si můžou společně popovídat. Potkávám tady každé ráno tatínka s tenou, který si s ním vždycky tak hezky povídá a úplně si říkám, teda, to je tak fajn, když tohle to se daří, že vlastně to ráno může začít tímhle způsobem a ne tím, že prostě jsou lidé sedí v autě a jsou naštvaní, že prostě se nemůžou v té škole třeba úplně dostat, protože stojí v koloně.
0: Je pravda, že když se podíváme před některé školy, bývá tam docela dopravní chaos. Je tohle jeden z problémů, který se snažíte změnit?
1: Přesně tak. My tomu vlastně říkáme, že jsou to takové začarované kruhy, protože představte si, že před školou prostě je spousta aut. To znamená, že to není úplně bezpečné po ránu, zastavuje tam jedno auto za druhým, tak co si řeknou rodiče? A já to úplně chápu, že každý rodič chce prostě svoje dítě ochránit, no tak si řekne, přece ho tam nenechám jít samotný, aby ho něco nezajelo, tak ho tam radši taky dovezu. Jenomže, to, jak říkám, to je právě ten začarovaný kruh, čím víc aut před školou, tak tím jich je ještě víc a ještě víc a pak už je to prostě neudržitelné. A ta naše výzva pěšky do školy v podstatě zajistí, je to takové vystoupení z tohohle toho kruhu, protože je to jak, když máme nete kouzelným proutkem a máme z toho i videa, jak vypadá běžné ráno před školou a jak vypadá, myslím, že v Mnichově Hradišti si to takhle hezky si udělali takové video, kde je prostě poznat, že když je ta výzva, tak před tou školou zastavuje strašně málo aut a vlastně je to úplně najednou něco jiného. A z toho máme velkou radost, že si to opravdu pochvalují nejenom ty školy, ale právě i třeba rodiče a lidé z měst, že prostě najednou se tam opravdu dá bezpečně dojít.
0: Tak je vidět, že se podařilo už něco aspoň trošku málo změnit, když vidíte tady ty záznamy. Kolik škol a dětí se do výzvy zatím zapojilo?
1: Tak jak už jsem říkala, tak za těch 10 let to neuvěřitelně vyrostlo. My jsme začínali se 3 školami v Praze a loni už to bylo 585 škol, asi 371 obcí z celé republiky. Když jsme to počítali, tak je to asi 72 tisíc dětí.
0: Wow.
1: No, ale letos počítáme, čili je to jako jedna asi z největších podobných výzev v republice a my letos očekáváme, že to ještě naroste, protože loni ty ohlasy byly opravdu skvělé, takže máme z toho velkou radost, že se daří prostě, že ty školy přibývají.
0: Aktuálně probíhají registrace do letošního ročníku. Kdo se může zapojit a jak to funguje?
1: Tak zapojit se mohou základní školy, mateřské školy a taky nižší stupně víceletých gymnázií. A funguje to tak, že my na to máme takovou speciální webovou aplikaci, do které děti mohou ve škole přímo s paní učitelkou nebo s panem učitelem zadávat na interaktivní tabuli, jakým způsobem se do té školy dopravili. Pokud nemají interaktivní tabuli, tak to většinou zadávají právě ti učitelé. A je to bodováno, že za cestu pěšky na kole nebo na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou je jeden bod a pokud jedou autem a zastaví dál od školy, tak to je bodováno jako půl bodu. No a potom se vlastně na základě máme na to takový speciální koeficient, kterým to vyčíslujeme a vlastně vyhodnocujeme, která ta třída nejvíce chodila, ale vlastně to není až tak, jako to není to hlavní. My nechceme sbírat kilometry, my nechceme těm školám říkat, nevybíráme vítěze, který nejvíce toho nachodil, ale v podstatě důležité je, aby se zapojilo co nejvíce těch škol a losujeme každý den v rámci pěšího týdne, který probíhá od 14. do 19. září, tak v rámci toho pěšího týdne my vždycky losujeme výherce a ten dostává, celá ta třída dostává výhry od našich partnerů. A jsou to krásné výhry, teda musím říct.
0: No a
1: děti se můžou těšit na spoustu krásných cen.
0: To jsem se chtěl zeptat, jestli právě děti a školy můžou něco vyhrát, popřípadě co?
1: No jsou tam třeba deskové hry, knížky, výtvarné potřeby a různé dárkové předměty i od Rádia Junior, za což vám moc děkuji a taky od naší organizace. A zároveň chystáme právě společně s vaším rádiem soutěž o koloběžku a to budou moc soutěžit jednotlivé děti a už se na to moc těšíme, protože koloběžka už je zařízená a to bude probíhat taky v rámci toho pěšího týdne od 14. do 19. září.
0: A máte nějaký oblíbený příběh ze školy, která se do výzvy zapojila?
1: No já si vzpomínám, to byla hrozná legrace, když základní škola v Praze v Karlíně na Ličkově náměstí vyhlásila, že by měly děti se do školy dopravit nějak netradičně. No a to víte, to je taková výzva, že když tohle to se řekne, tak to nikoho nenechá úplně jen tak chladný. Takže máme z toho i krásné fotky, kde třeba jedna celá třída se domluvila, že budou do školy pádlovat. A měli prostě nějakou loď a pádla a prostě pádlovali Karlínem, nebo tam byly některé děti, které třeba jedna holčička jela na jedno kolce, pak tam byl kluk, který si vzal kancelářskou židli, a nebo na chůdách taky. Takže dá se opravdu ta akce takhle hezky i jako rozvinout, že to nemusí být právě jenom o tom chození. To jsem právě chtěla říct, že strašně moc vždycky oceňuju a jsem úplně nadšená z toho, kolik času a energie do toho vkládají učitelé a učitelky, kteří těm dětem vymýšlí různé aktivity, zpívání před školou, společné snídaně a podobně. A nebo právě třeba takovéhle výzvy, prostě dopravte se do školy nějak netradičně a pak najednou z toho ožije celé Ličkovo náměstí a všichni z toho mají hezký zážitek.
0: Kde najdou děti školy nebo rodiče všechny informace a registraci na letošní výzvy?
1: Tak všechny informace naleznete na webu www.pěškydoškoly.cz.
0: Je ještě něco, co byste chtěla dodat?
1: No tak samozřejmě budeme rádi, když s náma budete chodit. A kdybyste se chtěli naučit naši písničku, my máme písničku, která se jmenuje Chci jít pěšky do školy, tak ji najdete na tomhle webu a jsou tam právě i, je tam nahrávka, je tam text i akordy, tak budeme rádi, když si třeba někdy cestou do školy zaspíváte.
0: No, takže v září hezky pěšky a ještě s písničkou. Tak to zní parádně, času na přípravu máme dost. Díky moc za všechny možné informace a doufám, že se zapojí co nejvíce dětí, protože minimálně některé výhry jsou hodně zajímavé a nejde jenom o to něco vyhrát, ale užít si tu cestu do školy. Díky moc a krásný den.
1: Taky děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Eliška Vidomů se hostem dnešního ranního restartu pěšky do školy. Registrace do podzimní výzvy právě dnes odstartovaly.

0: 7 hodin 35 minut, čas dozvědět se něco zajímavého a od toho je tady Evka Sinkovičová a její zvídavec. Hezký poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Klauni by nás měli bavit, zlepšovat nám náladu a vytvořit nám úsměv na tváři. Přesto pro čím dál více lidí představuje setkání s klaunem stres a pestré líčení, rudý nos a výstřední oblečení mnohé neskutečně děsí. Přehnanému strachu z klaunů se říká také koulrofobie. Častěji postihuje děti a s věkem vymizí, ale někdy i dospělí lidé trpí nevysvětlitelným strachem z klaunů. Proč tomu tak je? Částečně se tím zabýval už zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, když zkoumal děsivost panenek a voskových figurín. Údajně pocit nepohodlí, nejistoty i odporu vyvolávají objekty, které mají pro nás známé i neznámé prvky dohromady. Klauni mají sice známé lidské rysy, ale jsou nepřirozeně zkreslené, ať už co se týká oblečení, obřích bot, přehnaného líčení nebo pestrobarevných vlasů. Dalším problémem jsou smíšené emoční signály, které dělají lidem v hlavě zmatek. Obecně máme zakódováno, že když se někdo usmívá, je šťastný, pokud se někdo mračí, je smutný. U klaunů to ale neplatí. Často mají třeba namalovaný úsměv a k tomu zamračené obočí. Tím pádem vůbec nejde poznat, co si myslí nebo co cítí. Pokud má klaun namalovaný úsměv, ale nechová se šťastně, dostane mozek smíšené signály, přeruší se navyklý vzorec a přijde nervozita. Klaunské chování je navíc nepředvídatelné, někdy až zlomyslné. Stříkne na vás skytky, kterou drží v ruce vodu, nebo vám je daruje. Mozek dostává další zmatené signály. A pak tu jsou ještě informace z filmů a seriálů, které klauny často nevykreslují zrovna v nejlepším světle. Pokud na takový obsah koukáme, podvědomě přijímáme myšlenky těchto filmů a seriálů za své. Pokud tedy někdo viděl filmovou adaptaci slavného románu Stephena Kinga To, kde je klaun velmi děsivou zápornou postavou, nebo zná Jokera, pak není divu, že si mohl vypěstovat chorobný strach z klaunů. Ten se pak může projevovat tím, že i při krátkém pohledu na ně přichází nevolnost, pocení a potíže s dýcháním. A co vy, zvídavci, bojíte se klaunů? Nebo vás nechávají ledově chladnými? Dejte vědět. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, proč nás děsí klauni, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

7 hodin 46,5 minutky. Pojďme se podívat, kdo dnes 20. května slaví svátek. Dnes slaví svátek Zbyšek. Jméno vzniklo pravděpodobně jako domácká podoba jména Zbyněk a Zbyhněv. Obě tato jména jsou příbuzná, mají slovanský původ. Tak a 20. května má významné osobnosti, slaví také narozeniny jako Šárka Kašpárková, Petr Čech nebo Honoré de Balzac. To jsou takové. No a teď se pojďme podívat. Teď se mi to tady schovalo. Tak vteřinku. Pojďme se podívat na psí svátky 20. května. Dneska vlastně pejsci, kteří se jmenou Bára, Cite a Kolumbo, tak to jsou psí svátky na 20. května. A kočičí svátky, tak to je Jack. Jestli máte doma Jacka, takže právě Jack dnes slaví svátek.

A co nás čeká v dnešním klubu Rádia Junior? Je tady středa a půjde o hudbu. 22-letý maturant David Málek svou hudbou okouzlil Michala Horáka i Eda Sheerana. Známý písničkář Michal Horák si ho letos bere na své turné jako předskokana. Na koncertě Eda Sheerana v roce 2024 v Hradci Králové dostal příležitost hrát ve fanzóně pro fanoušky této skvělé megahvězdy. Jaké to bylo? Prohodil se Sheeranem i pár slov, jak zvládá studium na střední škole umělecko-manažerské v Brně, Židenicích a hudební kariéru zároveň, co plánuje po maturitě, jestli má také vedle hudby i jiné zájmy, tak na to všechno a mnohem víc se dnes po 19. hodince zeptá Klára Nováková. Pokud máte nějakou otázku, tak neváhejte a pište už teď na Radio Junior @rozhlas.cz.

0: A je tady hitparáda Rádia Junior. Pojďme se mrknout, které písničky jsou ve hře.
1: Rekapitulace.
2: Novinka Usínám je od 19letého Davida Málka.

Desátý je Beautiful Life od Dua Fastboy.

0: a ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Tak a teď už je to jen na vás, do 20. hodinky máme čas, mě nezbývá než se rozloučit a pustit vám poslední super krásnou písničku s příběhem. No, mějte se moc a moc hezky, od mikrofonu se loučí Jirka Kohout, přeji vám krásný den a zítra spolu opět nastartujeme ten další školní den v pořadí květnový už 21. Ahoj!

0: sluníčko vstávalo brzy z rána a všechno kolem budilo. Trávu, keře, petrklíče i fialky. Pilná zornička, zvědavá zvídalka, mlsná mlsalka, ubručená bručalka a moudrá doubravka i ostatní včely z království pod Lipou se dnes probudili dřív než jindy. První vylétla zvídalka.
1: Honem, honem se pojďte podívat ven, po sněhu není ani památky.
2: Podívej se na oblohu, zvídalko. Je úplně modrá, bez mráčku.
3: A vzduch už voní opravdovým jarem.
1: Zornička má pravdu, jaro už je tady.
3: Poletíme se dnes podívat do sadu, jestli už nekvetou třešně. Třešňový květ mám nejraději. Který máš nejraději ty, bručalko?
2: Jabloňový.
3: A ty, doubravko?
4: Květ z akátu. Ale na ten si budu muset ještě počkat. Ten kvete mnohem později než třešeň a jabloň.
3: A co ty, zorničko?
5: Mně nejvíc voní květ lipový.
6: Ten je také nejsladší a nejchutnější. Ale teď už honem zpátky domů. Vždy jste se ještě neučesali a neumili a snídaní je už na stole. Dnes nás čeká moc práce, tak se na ní musíte posilnit. Budeme dělat jarní úklid, aby bylo všude čisto.
0: Po snídani všechny včely vzali košťata a zametli podlahu. Potom ji vydrhli kartáčem, aby i v těch nejtmavších koutech bylo čisto. Nakonec nanosili čerstvou vodu ze studánky a teprve potom, když byli se vším hotovi, mohli letět ven.
6: A kdo pak dnes bude hlídat v bráně?
2: Třeba zornička nebo zvídalka. Nebo mlsalka.
1: Zornička už se nahlídala dost. Ať hlídá zase některá jiná královna.
6: Máš pravdu, zvídalko. Musíte se střídat. Budeš hlídat ty, bručálko, s jednou včelkou z dubu. A můžete si vzít na pomoc ještě 10 sestřiček.
2: Ach jo, a já se tak těšila do sadu.
6: Nezapomeňte se podívat, jestli už kvetou jabloně.
5: Když nějakou uvidím, bručálko, přinesu ti jabloňového nektaru plný košíček.

0: Ježíš, vždyť slyším zvídalko.
1: Co kdybychom naletěli s ostatními do sadu?
0: Ale podívali se nejdřív ke starému dubu.
2: Jejda, myslíš tam, co dřív bydlela Doubravka?
0: Přesně tam. Ještě si tam nikdy nebyla a máme to při cestě.
1: Do sadu přece trefíme sami.
2: No, já... Dobrá, aspoň uvidím, jak se bydlí ve stromě.
0: Je to tamhle ten dub na kraji lesa.
3: Už ho vidím.
2: Ale vždyť jsou na něm nová vrata, vidíš je? Co když tam už někdo bydlí?
0: Tak zjistíme, kdo to je. Otevřete!
2: Co tě to napadlo, zvídalko? Co když tam bydlí sršni? Ti by nám dali. Ta tvoje zvědavost nás jednou přivede do neštěstí.
4: Co tady chcete?
0: My nic. Mysleli jsme, že tady bydlí naše sestřičky.
5: Ale my jsme také vaše sestřičky. Jestli nám něco nesete, tak jen pojďte dál.
2: Vy, že jste naše sestřičky? Nikdy jsem o tom neslyšela.
0: Já také ne.
5: A to se divím. Ale jsme vaše sestřičky. No tak pojďte.
2: Ne, nechoďme tam, zvídalko.
0: Ještě jsem u vás nikdy nebyla. Aspoň se podíváme, jak to u nich vypadá.
6: No to je nepořádek. Podlaha nezametená, všude plno špíny. Vždyť si nemáme ani na co sednout.
5: A to víte. Máme moc práce a tak na úklid není čas.
2: A co pak děláte?
5: Ale scháníme, kde se co dá. Však sami víte, co to dá práce. Venku toho moc není.
0: To my máme ještě zásoby.
2: Nepovídej jim o zásobách. Já jim nevěřím.
5: Vy máte nějaké zásoby? No, kde bydlíte?
2: No, my bydlíme daleko. A už musíme jít.
5: Ale jen se nás nebojte. My vás máme rádi. My vám nic neuděláme. A kdyby vás někdy přepadl nějaký nepřítel, tak vám pomůžeme.

0: si se mě s Výdalkou vůbec nelíbili. A jak se nás vyptávali, kde bydlíme, jistě mají chuť na náš med.
1: Musíme jim splést cestu.
0: To bychom mohli. Víš co? Poletíme dál do lesa, jakože tam bydlíme, a potom se zase vrátíme spát.
1: To je dobrý nápad. A jestli vosy za námi poletí, budou si myslet, že bydlíme v lese.
0: No.
1: Tamhle v té chaloupce pod tou vysokou borovicí bydlí teta naší Doubravky. Chvíli si u ní odpočineme.

0: Co byste rádi? Já nic nemám a nic vám nedám. Jděte se najíst do sadu.
1: Ale my nic nechceme. Jen jsme si chtěli chvilku odpočinout na té lavičce, co máte pod oknem.
0: No tak si tady sedněte, jestli vás bolí nohy. Myslela jsem, že jdete žebrat. A to já nemám ráda. Poslyšte, nejste vy ty včely, u kterých teď bydlí naše Doubravka?
1: Ano, to jsme. Bydlíme pod Lipou a Doubravka i ostatní včely z dubu se mají u nás moc dobře.
0: No to měli štěstí. Já nepomáhám nikomu. Ať se každý stará sám o sebe.
2: To jste ale pěkně ošklivá teta. Pojď, mlsalko, u takové lakoty já odpočívat nebudu. A jestli ji ty vosy vykradou, ani mě ji nebude líto.
1: Myslíš, že nás vosy přece jen sledovali?
2: To nevím. Možná.

0: nazlobená zvídalka s mrzolkou odletěly. Sluníčko už bylo hodně vysoko a pěkně hřálo a sad voněl z dálky. Obě se těšili, jak si nazbírají plné košíčky nektaru. Když v tom najednou...
1: Pozor, zvídalko! Sršeň! Musíme se schovat!
0: Zvídalka se tak lekla, že spadla na zem a rovnou do studánky, kde bydlela malá zelená žabka Kuňka.
1: Pomoc! Pomoc, topím se!
2: Kva, kva, to je křiku. Proč se té vody tak bojíš? Máš se naučit plavat a nemusíš se bát, že se utopíš, Kuňkuňk.
1: Pomoz mi, žabičko, prosím tě.
2: Ale to víš, že ti pomůžu, kva. Přece tě nenechám utopit. Tak, pojď, malá. No, tenhle oblázek je pěkně vyhřátý od sluníčka. Tady tě položím a za chviličku budeš suchá, kva, kva. I ještě si vytřeb vodu z ušek. Jak pak ti říkají?
1: Zvídalka.
2: Já jsem Kuňka, kvak.
1: Brr, mě hrozná zima, Kuňko.
2: Ty jsi ale zmrzlík, zvídalko. Podívej se na mě. Já jsem ve vodě celý den a zima mi není, kvak.
1: Co pak ty? Ty jsi ve vodě zvyklá, ale my včelky ne.
2: Poslechni, a proč vy máte žihadlo?
1: To máme na obranu. Když nám někdo ubližuje, tak ho bodnem žihadlem. Ale kdo nám nic nedělá, tomu neublížíme.
2: Mhm. A co když to žihadlo ztratíte?
1: Když ztratíme žihadlo, musíme umřít.
2: Kua, kua, to je zlé. Vidíš, to jsem ani nevěděla. My necháváme včely na pokoji. Za to vosy ne. Na těch si rády pochutnáváme.
1: Vosy jsou každému na obtíž. Nám také. A jak jsou nepořádné. Jen slídí, kde by se dobře najedli. Hlavně, aby nemuseli sami nic dělat. Podívej, Kuňko, už jsem celá suchá. Budu muset letět za sestřičkami do sadu. Měli by o mě starost. A děkuji ti, Kuňko. Au, au, to bolí.
2: Kva, kva, co pak? Ukáž? Ojeje, budeť by tě to nebolelo. Vždyť máš zlomené křidélko.
1: Co já teď nešťastná budu dělat?
2: No tak neplač. Tím nic nespravíš. Poletíš domů, až se uzdravíš. Budu tady s tebou, Kuňk. Teď se musíš poohlédnout po nějakém místečku, kde bys mohla přespat. Co říkáš támhle tomu balvanu? Pod ním neprší, ani nefouká.
1: Není to špatné místo. Ještě, že můžu chodit. Nanosím si tam suché jehličí a měkký mech, aby se mi tam pohodlně leželo.
2: A co budeš jíst?
1: Nektar z květů, co jiného? Podívej, co jich tady je.
2: A na co tráš listí?
1: To jsou lístky jitrocele. Je to léčivá bylinka. Přilož mi je, prosím, na křidélko, ať se brzy zahojí.
3: Co to vidím? Snad se tady nechceš zabydlet? Sluníčko ještě svítí a ty už jsi v pelíšku. To jsi mi pěkně lenošivá včelka.
1: Nejsem lenošivá. Mám zlomené křidélko a teď se tady léčím. Nebýt tamhle žabky Kuňky, utopila bych se. Doma si teď určitě myslí, že se už nevrátím.
3: A to je mi líto. Můžu ti nějak pomoci? Mohl bych povědět u vás doma, co se ti přihodilo? Ani jsem se nepředstavil. Jmenuji se Brundibár.
1: Byl bys moc hodný, čmeláčku Brundibáre. Já jsem zvídalka.
3: Tak mi řekni, kde bydlíte a co mám vyřídit.
1: Bydlíme pod velikánskou košatou lipou. Uvidíš ji už z dálky. Vyřídě tu ležím a opatruje mě žabka Kuňka. Domů se vrátím, jak budu zdravá.
3: Spolehni se, vyřídím. Bzz.

Slunce venku ještě svítilo, ale včelky už byly doma. Jen co se odmlsalky dověděli, co se jim se zvídalkou přihodilo, neměli v sadu stání a pospíchali domů poradit se s královnou, co mají dělat a kde zvídalku hledat. Báli se, že jí sršeň odnesl a nikdy ji už neuvidí. Ani si nedovedete představit, jakou měli radost, když se v bráně objevil Brundibár a všechno jim o zvídalce pověděl.

0: Konečně jsem vás dohonil. Pomůžu vám. Vezmu tě na záda, zvídalko, to bude rychlejší.
1: A uneseš mě?
0: Co já? My čmeláci jsme siláci. Podívej, jaké mám svaly.
1: Jsi opravdu silák, Brundibáre? Tobě, kuňko, za všechno děkuji. Až budu mít zdravé křidélko, přiletím se za tebou podívat.
2: Koa, koa, jen jestli nezapomeneš.
1: Co tě napadá? Dobré skutky se přece nezapomínají.
3: A opravdu nezapomněla.

doktor dodává. Potit se, s potivostí nejdál dojdeš. Potit se, to je rada má. Do dědečka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl močit naši Agátu.

probacila nepříjemná

0: vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: máme energii, buďme na ní hodní,
1: ano,
0: od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

něco proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody,

0: You cavalcate music on the cavalcate music on the cavalcate cavalcate yow!
1: Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou.

škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rybákem, jak taky všecko spase, dostává od souseda zbytky od ovoce.

0: show. Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: kočka.
1: Ninina.
0: Ninina. Přijetele.

0: Kluci, ahoj, Jani, vítejte v mé tady Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, Ušoune, ahoj, kamarádi.
0: Pozor, pozor, dneska bude hádanka už na úplném začátku.
1: Přesně tak.
0: Ušounova hádanka. Protože jsme teď právě s Janou někde a vy budete hádat kde.
1: Tak schválně, nastražte ušiska.
2: Pravidelný příjezd ve 23 hodiny 8 minut bude na svém příjezdu asi 35 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.
1: Máte to? Víte, kde jsme?
0: No jasně, že ano. Holky a kluci, 3, 2, 1, na nádraží jsme.
1: A čím pojedeme úplně nejdřív? Co pak to slyšíte?
0: Se to víme, že jo? 3, 2, 1, vlak!
1: Super, paráda, holky, kluci, Ušoune, nejen, že jste uhádli hádanku, ale taky jste krásně nastoupili do naší cestovatelské Ušounovy pohádkové školky.
0: A jedeme vlakem a to mě moc baví. Asi se půjdu podívat za panem strojvedoucím.
1: Jasně, super nápad. Já jdu taky a pustíme si k tomu super písničku.

jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď, zapakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, za pasem, chodím světem a sem. S kompasem, za pasem, chodím tam.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které
1: cestujeme a začali jsme ve vlaku. A co teď?

0: Co říkáte, holky a kluci?
1: Jasně, jasně, slyším. Máte to správně. Uhodli jste, že plujeme lodí.
0: My totiž jedeme s Ušounem kolem světa.
1: Jo, přesně tak. Stejně jako v tom seriálu Willy Fogg, jenže ten jel okolo světa za 80 dní.
0: A my to zvládneme daleko rychleji. My totiž pojedeme, poplujeme i poletíme kolem světa v jedné jediné školce.
1: Juhu!
0: A když už jsme na tom moři, pěkně si s námořníky zasportujeme.
1: Ušounovo cvičení.
0: Tak, námořníci, narovnat.
1: Výborně.
0: A teď pěkně, námořníci, vydrhněte palubu.
1: No, tak dobře. Pěkně si klekneme, vezmeme do ruky rejžák, nebo jakýkoliv kartáč, nebo cokoliv, co nám drhne podlahu a pěkně drhneme, drhneme, drhneme palubu.
0: Ano, dobře, posádko, ať se nám ta paluba pěkně leskne.
1: Hezky ze strany na stranu, ze strany na stranu, dopředu k sobě, od sebe k sobě.
0: Neulejvat, no. Neulejvat.
1: Jasně, my se neulejváme, tak pozor, hotovo.
0: Je, a zrovna přicházejí velikanánské vlny a pořádný námořník neupadne, ani když s ním loď pořádně hází.
1: Takže široko rozkročíme nožky a obejdeme palubu, aniž bychom spadli. Pěkně ze široka kráčíme a trošku se přitom kymácíme. Jdeme, jdeme, to nám to pěkně jde, vy?
0: Nádhera. Holky a kluci, vy obejděte celou školku nebo obývák tak, pořádně rozkročené nohy, ať neupadnete, i když se to kývá, přesně jak řekl Ušoun, sem, tam,
1: jo,
0: sem, tam.
1: Ano, tak kolíváme se vlastně na té lodi, no, výborně.
0: Je, hele, hele, země na obzoru.
1: Je, no tak pozor, máváme, máváme, máváme, aby obyvatelé země, kam přistaneme, věděli, že jsme přátelé.
0: A proto máváme, máváme s napřeženýma rukama nahoru, nahoru. A teď rukama namalujeme do vzduchu srdíčko.
1: No pěkně velké srdce, že té lásky přímo obrovská porce. No, tak krásně malujeme srdíčko, ještě jedno a ještě a velikononánské.
0: Ty brďo.
1: Velikononánské.
0: Ušoune, to už stačí. No. To námořnické cvičení člověka pořádně unaví.
1: No, tak víš co, Jani, tak si pojďme odpočinout u pohádky.
0: Ale to je bezva nápad.
1: Ušounova pohádka.

Byl už konec září a na plovárnu v Juan Le Pen nepřišla ani noha. Plavčík Yves měl dlouhou chvíli. Sem tam sice dechtoval pramice nebo lakoval kabiny, ale stejně mu zbylo dost času. Protože byl otužilý a troška zimy mu nevadila, šel si zaplavat. Nejvíc se mu líbilo plavat až ke dnu a rozhlédnout se pod vodou. Jednou zas plave A, dvě, tři a narazí na hejno sardinek. Také neměli zrovna nic důležitého na práci a zastavili se na kus řeči. Plavčíka už znali. Vídali ho, jak drží děti na provázku a učí je plavat. Řekli mu, že plave jako sardinka. A to bylo velké uznání, protože sardinky plavou dokonale. Plavu A, dvě, tři, řekl Eve. Na tom nic není. Jo, není, řekla jedna sardinka. Ryby se nikdy nenaučí chodit A, dvě, tři. Všechny se tomu smály. Plavčík Eve se vrátil na plovárnu. Jakmile si vzpomněl na sardinky, taky se musel smát. To se ví, že ryby nemůžou chodit A, dvě, tři. Ale druhý den si svolal sardinky a oznámil jim, že je přece jen naučí chodit. Docela jednoduše. A, dvě, tři. Napřed se rybičky pořád ještě chechtaly, ale za chvíli se ozvala starší moudrá sardinka. Povídala, že jsou malé sardinky k neuhlídání. Ryba, aby se věčně bála, že jí mládě sklouzne na břeh. Takhle by se aspoň ve zdraví dostalo zpátky. Bude sice trochu suché, ale to už se spraví. Večer začala první lekce. Sardinky čekaly u schůdků a rozčílením poulily malinká očka. Eve si natáhl bílé kalhoty, sundal tričko, na hlavu si položil kapesník proti slunci. Slunce sice nesvítilo a byla zima, ale plavčík musí mít bílé kalhoty, nahou hruď a na hlavě kapesník se čtyřmi uzly. Jinak učení neplatí a plavčík je obyčejný nudný pán a kdo ví, jestli vůbec má tetování. Sardinky, ke mně, zvolal Eve. Sardinky se namačkaly kolem prken. Postavit se na ocasní ploutev, řekl Eve. Sardinky se zasmály a postavili se. Nejdůležitější je pořádně dýchat, řekl Eve. Na A hlavu pod vodu a nadechnout. Pořádně povídám tak hezky. Na dvě, tři vydechnout a zahýbat ocasními ploutvemi. Některá sardinka se spletla a polkla na vzduchu andělíčka. Pak lapala po vodě a kuckala a ostatní se jí smáli. Znovu, řekl Eve, na A hlavu pod vodu, na dvě, tři hlavu ven. A co ploutve? Zapomněli, co? Tak ještě jednou. A, dvě, tři. Chodit ve vodě uměli sardinky brzo. Měli radost a říkali, že to nic není. Cvičili se pak sami a nad hladinou kolem břehu vykukovalo té noci plno lesklých hlaviček. Druhý den přišel Eve s prutem a provázkem. Provázek uvázal sardince kolem břicha a hodil ji na plovárenská prkna. Škvírou mezi prkny dýchala sardinka vodu, to na A, a na dvě, tři se narovnala a udělala po ocase dva kroky. A, dvě, tři, a, dvě, tři, říkal Eve a sardinky pomaloučku chodily. Když se některá vzduchu bála, spustili Eve na okamžik do vody. Sardinka obyčejně škemrala, aby ji už nechal. Tak prý se nadýchala vzduchu, že se jí točí hlava. Eve ji odvázal, sardinka mrskla tělem a zmizela u dna. A že už chodit nebude a nebude. Než jí Eve zase dostal na provázek, byl celý umluvený. Obratné sardinky udělali do večera pár kroků. Ani se jim nechtělo z vody. Eve učil sardinky několik dnů. Na konci týdne smotal provázek a vložil ho do kapsy. Sardinky už opravdu chodily sami.
Hráli spadla lžička do kafíčka a vyhazovali jedna druhou na písek. Z břehu se pak dlouhými kroky vraceli do moře. Eve dával pozor, aby se mu na souši nezatoulali moc daleko. Mrzuté sardinky někdy hubovaly,

síť prázdná. Ještě před chvilkou v ní ležela poslední sardinka, takové ustrašené nemehlo, které se odváželo na vzduch vždycky jen kouskem ploutve. Jiná sardinka pro ní došla a dostala pak čestné uznání za statečnost. Rybářům nešlo na rozum, jak se mohly sítě vyprázdnit. Plavčík Yves stál opodál. Rybáři odešli, Yves se naklonil nad moře a zamrkal. Stovky sardinek vystrčily hlavičky a taky zamrkali.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a my už máváme moři, ahoj moře, protože se dostáváme nad horký kontinent, neboli světadíl. To jsou barvy. Oranžová, červená.
1: Ale i zelená, jo, trochu. No poslouchejte a hádejte, kde to jsme.
0: Co si myslíte, holky a kluci? Kde jsme?
1: No, my už to tak trošku tušíme, vidím, že už to máme na jazyku, holky a kluci. Tak pozor, 3, 2, 1, v Africe, jsme v Africe.
0: Tady je to úžasné.
1: A super si tu užijeme náš dnešní úkol. Ušounův úkol.
0: Protože to je speciální africký úkol. Určitě jste, holky a kluci, někdy viděli africkou ženu, jak nese na hlavě třeba koš s ovocem.
1: Jo, totiž ty africké ženy nosí na hlavě spoustu věcí.
0: A my si to dneska vyzkoušíme taky. Vezměte si, holky a kluci, nějakou nerozbitnou, třeba plastovou misku.
1: Nebo to můžete zkoušet i s knížkou.
0: No jasně, narovnejte se, pěkně si tu misku nebo knížku položte na hlavu, pusťte ji a pomalu kráčejte přes celou školku.
1: Jo, jako teď já jdu opatrně.
0: Padá. Tak to seber a zkoušej znovu. Teda, slyším, jak to jde Kačence, ty brďo, nebo Krištofovi, tomu to taky jde. A kdo to nezvládnete bez držení, tak si to klidně na té hlavičce přichyťte, ať to natrénujete.
1: Jo, přesně tak. A já vidím ale, že to holkám a klukům jde. Ono jim to jde snad trošku líp než mě. Mně tam vadí ta anténa. No, tak já jdu trénovat, jo. A co můžeme pustit si další písničku?

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ve které dneska cestujeme. A teď pozor. Hádejte, kde jsme teď?
2: Slyšíte to? Jsme přesně tam, na Antarktidě.
1: Jo, je nám tady zima, ale pozor, proti nám se hrnou tučňáci.
2: Máš pravdu, tučňáci, holky a kluci, tučňáci spěchají k nám.
1: Co je? Co to? Nerozumím. Teda, moment, Jani, neumíš tučňáčsky?
0: Bohužel, ale počkej, možná to zkusím odposlouchat.
1: Janě porozumí, ale vypadá to, že si s těmi ptáky tučňáky docela rozumí.
0: Ušonku, podívej se.
1: Co to povídáš?
0: Říká jsem, ať přijdou, protože oni se s tebou chtějí vyfotit, už to chápu.
1: Jo, tak to mi tady vůbec nevadí. Ani mi nevadí, že mi je zima, protože to bude super. Jeden ušoun a tolik tučňáků.
0: A já jim ještě řeknu, že se vyfotíš rád, jo?
1: Já to taky zkusím.
0: Počkej, něco říkají.
1: No?
0: A vypadá to, že oni chtějí selfiečka.
1: To jako všichni?
0: Všichni.
1: Já. No tak já jdu dělat selfiečka s tučňáky, jo? To je takový to na mobil pěkně, že si dáme mobil do ruky na dálku, jo. No a vy se zatím, holky a kluci, užijte písničku. Tak jo.
0: A možná i dvě, tři nebo čtyři.

0: posloucháte mou, tedy Úšou novou pohádkovou školku.
1: Tentokrát cestovní. Jsme na jižním pólu, na Antarktidě, takže Úšoun se zrovna fotí s tučňáky. Vypadá to, že tady ještě chvilku zůstaneme, protože selfiečko s Úšounem potřebuje opravdu každý tučňák.
0: Jo, až mě to úplně zahřálo. Je, Jani, já ti něco řeknu.
1: No.
0: Víš, proč se, to je hádanka, jo? Víš, proč se nemůže potkat tučňák s ledním medvědem?
1: To netuším.
0: No, protože tučňák žije dole na země kouli v té zimě a medvěd žije lední nahoře na země kouli, tam je taky taková zima. Proto se nemůžou ve volné přírodě potkat.
1: Aha, takže tučňák je na jižním pólu.
0: Ano.
1: A lední medvěd je na severním pólu.
0: Přesně nahoře, úplně přesně tak.
1: Počkat,
0: no.
1: Takže no. Na severním pólu je úplně stejná zima jako na jižním pólu.
0: No, tam fučí severní vjetry.
1: Pozor, podívej, už nás jeden vítr bere a nese nás na severní pól.
0: Já zase do další zimy, zase do zimy.
1: Pozor, Úšoune, tohle je ale krutý severní vítr.

0: pěkná písnička, viď?
1: No jasně, a já teďka holky a kluky poprosím o obrázky.
0: No budeď.
1: Ušounova pohádková školka dneska končí, takže kluci a holky, namalujte nám nějaký cestovní obrázek.
0: Jo, přesně tak, to si užijeme. Vyberte si, jestli to bude vlak a začátek naší cesty, nebo loď, nebo
1: moře.
0: Co? Moře, no jasně, nebo jak jsme měli podlahu na lodi, jak jsme měli palubu.
1: A nebo nám namalujte tučňáky.
0: Ano,
1: pak
0: přesně
1: stačí,
0: tak.
1: Když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už budou vědět úplně přesně, co mají udělat. No a my už taky víme úplně přesně, co máme udělat, protože my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a šťastnou každou cestu.
0: Přesně tak, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme samozřejmě písničku Cesta kolem světa.
0: Tak vyrážíme, jupí.
1: Ahoj.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si

měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme. Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště. Už nebude se nudit, až naloví i ryby, hru židlí hrát bude, co pro jednoho chybí.

teď ne, si pračlověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby veře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu prach.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo.
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: minutové zprávy.
1: Pomoc v nouzi či zachránění kusu přírody, právě takové činy byly letos oceněny na půdě Horní komory v rámci slavnostního vyhlášení projektu Brána k druhým. Akci, která má za cíl oceňovat pozitivní skutky v naší společnosti, na niž se podílejí děti a mládež do 26 let, bylo v tomto ročníku oceněno 13 týmů. Porotci se shodli na jednom: energie, tvořivost a lidskost mladých lidí jsou inspirací pro celou společnost. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku se místy objeví déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.

Až se kterou mi pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřili mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje.

představitel svinské fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Vidíte, a jsme tam zas. Onda trači, nutrie, tráči, nutrie. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne též jí hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Ben, foskun, Ben. Jou, pešníci svou volání to. Schopáni to jsou páni lou. Pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

idej. Jsem cukr, dej, jsem krouby, seď. V formáku na houni přepadli tě vráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý. Lou, ten ho strašně baví. Co šlohne, to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíhá.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Po Pražece plavili se na pramici. V praškole neznali

quasi me.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15.

raději sním, než doma jsem celý den. Kamarád mi znechuceně tvrdí, že pes kudy projde, tudy smrdí.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

správy. Pomoc v nouzi či zachránění kusu přírody. Právě takové činy byly letos oceněny na půdě Horní komory v rámci slavnostního vyhlášení projektu Brána k druhým. Akci, která má za cíl oceňovat pozitivní skutky v naší společnosti, na niž se podílejí děti a mládež do 26 let, bylo v tomto ročníku oceněno 13 týmů. Porotci se shodli na jednom: energie, tvořivost a lidskost mladých lidí jsou inspirací pro celou společnost. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku se místy objeví déšť, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu

chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

chtěl bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň,

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky.
1: Kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Co je sladké, nemusí být dobré. Platí to i o nebezpečném medu, který se zlá macecha malé Emilky rozhodne využít ve svém hrozivém plánu. Dokáže ji někdo zastavit? Pohádku Jedovatý med napsala Šárka Kosková, režie Dimitrij Dudík. Hrají Anna Klusáková, Magdalena Borová, Igor Bareš, Tomáš Tepfr, Michal Zelenka a další. Natočeno v roce 2020.

0: Josefína.
1: Raději Fína, Johane. Je to víc nobl.
2: Naše nová hospodyně?
0: Ne, tvoje nová maminka. Snad ti nahradí tu, která se na tebe dívá už jen z nebe.
1: Vždycky jsem si přála mít dceru, těšit se z její krásy. A tvoje Emilka, Johane, je hotové poupátko.
0: Je hezká po nebožce.
1: Já se ti snad nelíbím.
0: To jsem přece neřekl, Josef. Fíno, líbíš. A věřím, že nás budeš mít oba ráda.
1: To se spolehni. A ty, Emilko, mi ode dneška říkej maminko.
2: Jak

0: Přesně tak jsem si to představovala. Vonavý špíšek, uzené, smetana. A tady je toho plná komora.
1: Nenabídneš mi, Josefino?
0: Ke všem čertům, co ty tu chceš? Jak jsi mě vyčenichal, Ferdiši?
1: Kdo hledá, najde, zvlášť když ten špek, kterým se tu cpeš, voní na 10 mil.
0: Okamžitě vypadni, co když tě tu někdo uvidí?
1: Žádný strach, kromě tebe v domě všichni ještě spí. Trochu jsem se tu rozhlídnul. Nesedla jsi zrovna do chudého hnízda.
0: Toho jsem si užila dost s tebou. Ty jsi měl vždycky peněz jak žába chlupů.
1: A ty jsi byla vždycky chamtivá. Ale já se toho od tebe dost naučil.
0: Ty? A co?
1: Třeba, že peníze nesmrdí.
0: No, to je pravda.
1: No tak teď si pro nějaké jdu. Dlužíš mi je.
0: Že o tom nic nevím.
1: Trochu jsem ti přece s tím lupem pomohl, ale ty jsi utekla jako krysa i s těmi penězi.
0: Nezbyl mi z nich ani groš.
1: No, to vyprávěj myším pod mostem. A nemysli si, že teď, když jsem tě konečně našel, mi vyklouzneš. Jestli mi nic nedáš, dozví se tvůj ctěný mužíček, co jsi zač.
0: Opovaž se k němu jen přiblížit.
1: Bude mi potěšením říct mu, že na tebe vydali zatykač a vypsali odměnu, protože jsi prach obyčejná zlodějka, která svým pánům ve městě ukradla šperky i peníze.
0: Chlapni! Na, to je všechno, co mi zbylo. A teď zmiz a už se nevrací.
1: No, vidíš, že to jde, Josefínko. A ne tak zhurta. Kdysi jsem ti přece byl dobrý, ne?
0: Nevzpomínám si.
1: Tak aby jsi vzpomněla, přijdu brzy zas.

0: Ty už jsi vzhůru, lištičko moje.
1: Trochu jsem uklízela v komoře, Johane.
0: Vidím, že jsi nejen milá, ale i pilná a pracovitá.
1: Bez práce bych umřela.
0: Tak, to jsme dva. Na snídani se mnou nepočítej, musím na pole. Ale pak zase půjdeme spolu. Fino. Tak večer nashledanou. A prosím, promluv si trochu s Emilkou. Potřebuje mámu jako sůl.
1: Spolehni se. Budou z nás ty nejlepší kamarádky.

0: Milo, no co hledíš jak hřebík z prkna? Divadlo skončilo. Nemyslíš si, že se tu budeš jen válet? Každé ráno, až otec odejde, mi do postele přineseš snídani.
1: Dobře, paní maminko.
0: No proto. Na snídani chci račí klepítka, jaká mívali moji páni. Jaká jsem mívala já, když jsem žila ve městě. Na oběd husu se špekovými knedlíčky a zadělávané zelí. Co si víš? Už abys začala. A na večeři ptáčky v županu.
1: Já nevím, jestli za...
0: Nezajímá mě, co nevíš. Zajímá mě ta snídaně.
1: Ke snídaně míváme jenom vajíčko a chléb.
0: Pro Krista pána. Hned mě mělo napadnout, že něco takového jako račí klepítka ty neráčíš znát. Budeš tak trochu hloupá husa, jak se na tebe dívám. No tak mi dones tu svoji míchanici. Ale těch vajec chci aspoň 10.
1: Vajíček máme dost.
0: To doufám. A hni sebou. Máš ještě poklidit dobytek, vydrhnout podlahu a doběhneš mi pro vodu. Ale ne tu z obecní studny.
1: Jiná tu není, maminko.
0: Nelži. Slyšela jsem, že v lese máte studánku se zázračnou vodou. Tu chci. Prý se po ní mládne.
1: Až splním, co jste mi poručila, půjdu ji hledat.
0: Tak na co ještě čekáš? A bez vody se nevracej, jinak poletíš z domu.

0: kamarádi moji. Doveďte mě prosím ke studánce se zázračnou vodou. Bez ní se nesmím vrátit.
1: Tudy.
0: V lese je tak krásně. Všude to tu voní a zpívá. Za to doma se na mě macecha jen mračí. Říká si Fína, i když je Josefína. A tatínkovi Johan, i když je to přece Jan. Jeník, jak mu říkala moje maminka. Učila mě, že nemám nikdy nikomu ubližovat, ale co když někdo ubližuje mě?
2: Čik, neboj se žádných
0: muk. Taky říkala, že když budu dělat dobré věci, ty zlé odpadnou sami a já budu šťastná. Ale nejsem. Radila, abych v druhém vždycky hledala jen to dobré. Maminko, já se snažím, ale trochu na mě dohlédni. Prosím.
2: Půj.
0: Tak tady jsi. Málem bych tě minula. Děkuji vám, ptáčkové. Sama bych studánku nenašla.
2: Čirilím, kli.
3: Za málo. Ráno se stalo.
0: Je tu najednou takové ticho.
4: Pomoc! Zachraň mě! Topím se!
0: Nikoho nevidím! Kde jsi?
4: Tady jsem!
0: No ne! Chytni se vědra, vytáhnu tě!
4: Moc ti... Děkuju.
0: Není zač, ale jak to, že jsem tě neviděla, když jsem nabírala vodu?
4: Lidi mě vidí jen, když chci já. Zapomněl jsem se v tom leknutí zviditelnit.
0: A co to máš na hlavě?
4: Přece kuchařskou čepici.
0: Aha, ty jsi ale maličký.
4: Za to mám velké srdce, které ti zůstane už navždy vděčné. Bez tebe bych se utopil. Neumím totiž plavat.
0: Tak co jsi tu dělal?
4: Nabíral vodu na polévku.
0: Cože?
4: Dovol, abych se představil. Jsem lesní skřítek těsto.
0: To je ale zvláštní jméno. Já se jmenuji obyčejně Emila.
4: Jakože jsi Emila? Moc hezké.
0: Děkuju.
4: Moje jméno těsto je starobylé. Dědí se už několik pokolení, stejně jako moje povolání.
0: Myslíš jako tvoje práce?
4: Vařit? To není práce, to je poslání. Těstové odjakživa vařili všem skřítkům v tomhle lese. Z celého rodu jsem už poslední.
0: Ty, že umíš vařit?
4: To bych řekl.
0: A co třeba?
4: Všechno, nač si vzpomeneš. Třeba dušené lanýže z hliněné síně, koupané v luxusním šiškovém víně. Kukaččí vejce a přeliv švestkový, z toho je, věř mi, každý hned hotový. S mým guláškem z hub a brusinkovou omáčkou proběhneš rovně každou zatáčkou. Nesměj se, to je vážná věc. Takové chřestové hlavičky s bramborovým suflé a s omáčkou z kozí brady, s tím si, a to mi věř, jen já vím rady.
0: Z kozí brady?
4: To není opravdová kozí brada, jen plevel, ale zdravý a moc chutný.
0: To já neumím nic a vařit už vůbec ne. Aspoň macecha to o mě tvrdí.
4: Nesmysl, každý něco umí, jen musí chtít.
0: Když ona je kvůli mě teď hladová.
4: Tak proč si neuvaří sama? Je snad nemocná?
0: To ne, ale vařit je moje povinnost. Jenže se jí stejně ničím nezavděčím.
4: Rány osudu nemusí být vždycky na škodu. Ve všem hledej i svou výhodu. Třeba ti mohu pomoct.
0: Jak bys mohl?
4: To nevím, ale moje jméno znáš. Stačí přijít ke studánce a zavolat mě. Kdybych tu nebyl, bude tu můj pomocník. Povidlo.
5: Volal jsi mě, šéfe?
4: Samozřejmě, že ne. Ale když už jsi tak zvědavý, to je Emilka. Nebýt jí, ležel bych teď mrtvý na dně studánky.
5: Oh, taková věc si žádá pořádnou oslavu. Co bys řekla voňavému filé z rozpadlého pařezu? Je to ta největší delikatesa a svítí.
0: Ne, děkuju pěkně. Musím už běžet.

0: kreslila tak dlouho, Emilo? Nevidíš, kolik je tu práce?
1: Šla jsem vám přece pro vodu.
0: To jsi nabírala řešetem? Umírám hlady a ty se někde couráš. Od čeho tě tu mám? Co pak tě tvoje máma nic nenaučila? Asi taky nestála za nic, jako ty.
1: To není pravda.
0: Mlči, jablko nepadne daleko od stromu. Tu tvoji míchanici, co jsi mi dala k snídani, jsem rovnou vyhodila.
1: To by vždycky chutná.
0: Ale mě ne. Pamatuj si, že co je dobré, o tom tady teď rozhoduje Fína.
1: Já vím.
0: Houby víš, kdybys byla co k čemu, věděla bys, že teď mám chuť na pečené selátko. Ale ty neumíš upéct ani kachnu, huso jedna. A místo dortu, abych tu chroustala křížaly.
1: Včera jsem napekla plnou mísu tvarohových koláčů.
0: Ty mi stačily akorát na svačinu.
1: Takže vám chutnaly?
0: Nestály za nic. Ale jak to, že nemáš zaděláno na další?
1: Hned to bude.
0: A místo tvarohu vymyslí něco jiného.
1: Mak a povidla?
0: To je horší než huba plná sazí. Jestli to tak půjde dál, musíš z domu. Najmu si kuchařku z města.
1: Já se všechno naučím. Slibuju, vždyť kam bych šla. Nemám nikoho než tatínka a vás.
0: A neřvi mi tu. Tím mě neobměkčíš. Leda mě ještě víc naštveš.
2: Ale co pak se děje? Proč pláčeš, Emilko?
0: Vítej, Johane. Taky se děvenky ptám, co jí je. Proč pláče, jestli jí něco netrápí nebo nebolí. Ale ona mlčí.

0: Ty jsi ale číslo, Josefino. Chudák holka.
1: Ty mě snad špehuješ, Ferdiši. Říkala jsem ti přece, aby ses už nevracel.
0: A já ti řekl, že se vrátím.
1: Dostal jsi dost. Tak co ještě chceš?
0: Myslíš tu almužnu, co jsi mi dala?
1: Víc ti nedám. A jestli se tu ještě jednou objevíš, poštvu na tebe psy.
0: Jak myslíš, ale budu.

0: z domu. Maminka umřela brzy, nestačila mě toho moc naučit. Nevím si rady.
1: Neboj se, Emilko. Spolu všechno dohoníme. A hlavně naučím tě to rychle. Tak rychle, že za pár dnů budeš vařit líp než kuchařka na zámku.
0: Opravdu?
1: Gesto není jen tak obyčejný kuchař. Když ti povím nějaký recept, nejen, že si ho navždycky zapamatuješ, ale to jídlo budeš umět hned uvařit.
0: To by byl zázrak.
1: Však si ho doma brzo vyzkoušíš. Ale pozor, kuchařské umění je jedno z největších. Musíš ho mít ráda a být vytrvalá. Jedině tak tvé schopnosti ani po čase nezmizí. Jednou ranou dub nepadne.
0: Já vím.
1: Tak, dobře. Smažené cvrčky a žabí stehýnka hodíme na pánev a jen tak z lehýnka osmažíme, osolíme, opepříme, králičím bobkem ozdobíme.
0: To by macecha asi nejedla.
1: Promiň, trochu jsem se zamyslel, ale možná by se zdivila. Je to moc dobré.
0: Nechci tě urazit, těsto, ale my lidi jíme úplně jiné věci než vy, skřídci.
1: Škoda, ale neboj se. Všechny ty vaše dobroty umím stejně jako ty naše. Tak jdeme na to. Kuřátko na másle, svíčková na grilu, králík na šalvěji, mrkvový dort. To už je vrcholný kuchařský sport.
0: No právě, to nezvládnu.
1: Nikdy nic nevzdávej předem, Emilko. Zvládneš toho ještě mnohem víc, uvidíš.
0: To bych ráda. Abych se už nemusela bát macechy.
1: Aby ses už nemusela bát nikoho. Dobře si zapamatuj, že když budeš něco doopravdy umět, ať je to cokoliv, budeš potom mnohem silnější. Můžeš si víc věřit. Přestaneš říkat ach, protože nebudeš mít strach. Jo, a místo solení dávej víc koření. A taky si pamatuj, že nejlepším kořením je...
0: pepř.
1: Kde pak? Radost, Emilko, radost.

0: Vůňa ve kuřátko. Takové jsem v životě nejedl. Ta polévka. Mistrovské dílo. Ty jsi skvělá kuchařka, Fíno. Smekám před tebou.
1: To jsem vařila já, tatínku.
0: Cože? Ty, Emilko? Slyším dobře?
1: Ano, já.
0: No, to není možné. To tě musela naučit tady Fína. Ale ona to ze samé skromnosti nechce přiznat. Že, lištičko moje?
1: Naučila jsem se to sama, tatínku.
2: Opravdu, Emilko? Ale kde? Vždyť si pořád jenom doma nebo v lese?
1: Les vás toho naučí hodně.
2: Aha. Obzvlášť takovou chytrou hlavičku jako si ty, že?
0: Jsem na tebe pyšný, Emilko.
2: Tak pyšný? Jen počkej, ty mrcho. Však já si na tebe v tom lese počíhám, protože ty nejenže umíš najednou vařit, ale jenom kveteš. A to se mi ani trochu nelíbí.

0: Fino. Spíš.
1: Ještě ne, Johane, ale ráda bych.
0: Chtěl bych ti poděkovat. Emilka, díky tobě jen září.
1: Já dělám, co můžu.
0: Jak jenom ti splatím všechnu tu lásku a péči o nás oba.
1: S tím si nelám hlavu. Když vy dva jste šťastní, nic mi nechybí. Jen...
0: Přece nějaký mráček?

0: ale to víš, Emilka?
1: Co je s ní?
0: Mohla by být ke mně trochu laskavější. Někdy si tu připadám jako cizí.
1: Co to říkáš? Jsi tady přece doma a Emilka tě má ráda.
0: A ty?
1: Miluju tě. Co pak to nevíš, lištičko moje? Tak jsem nikdy nikoho nemiloval.
0: Se mnou je to stejné. Co by dal můj bývalý muž za takovou péči a lásku, kterou teď dávám tobě? Možná by mi koupil náhrdelník nebo prsten, ale já od tebe nic nechci, nic.
1: Zasloužíš si víc než prsten nebo náhrdelník. Víš co? Přepíšu na tebe celý svůj statek. Aby ses tu cítila opravdu jako doma. Po mé smrti bude všechno patřit tobě. To tě snad přesvědčí.
0: To přece po tobě nemůžu chtít, zlato.
1: Ale ano, ty můžeš chtít všechno. Echmo.
0: A co Emilka?
1: Věřím ti. Vím, že jí pak dáš spravedlivý díl.
0: Samozřejmě. Ale co to říkám, vždyť ty neumřeš. Aspoň ne tak brzy.

0: Zatracená holka. Ještě si v tom prašivém lese kvůli ní nohy zpřerážím.
1: Tamhle je. S kým si to tam povídá?
0: Musím opatrně. Nesmí mě tu vidět.
2: Tak čím začneme dnes, Emilko? Co takhle pusinky a la Komtesa Charlotte s medovým přelivem?
3: Jako bys mluvil cizí řečí těsto. Slyším to poprvé, ale med miluju.
0: Tak pusinky a la Komtesa Charlotte. Kde jsi, ty tajemný učiteli? Za stromem? Ale za kterým?
2: Jsou to ty nejlepší pusinky na světě, ale na přeliv použijí lipový med. Ten je nejvzácnější. I když povidlo doporučuje medovicový, kterému se říká mravenčí mléko, protože ho mlsají mravenci.
3: Ty se teda vyznáš, těsto?
2: S tím medem ale pozor. I když je to zázračný pokrm a lidem moc pomáhá, je jeden takový, kterému se říká med smrti. A s tím nejsou žádné žerty.
3: Děláš si legraci?
2: Ne.
3: Nikdy jsem o něm neslyšela.
2: Protože natrefit na něj je velká vzácnost. Včely ho udělají nedopatřením, když létají na louku s jedovatým kvítím.
3: V našem lese je taky.
2: Býval v brti u ďáblovy skály, kde koncem léta kvetou už jen jedovaté ocůny.
0: Úďasa, říkal med smrti u ďáblovy skály? To se může hodit. Musím blíž.
2: Co to bylo? Slyšela jsi?
3: To je jen sojka, hlídá les.
2: Raději se půjdu podívat. Počkej tu chvilku.
0: K sakru, v nejlepším, abych zmizela.
2: No jo, hned jsem si to myslel. Kde pak sojka? Slidíš tu ženská marně, mě neuvidíš. A Emilku zbytečně plašit nebudu.
3: Tak co?
2: Měla jsi pravdu. Asi ptáci, nebo divočák. V lese je pořád živo. Vidím, že pusinky se ti povedly. Moc dobré.
3: Protože jsou s lipovým medem. Ale poslyš, těsto, ten med smrti mi nejde z hlavy. Co když ho někdo...
2: Sní? Tak má smůl. Ale neboj se, já si s tím poradit umím.

0: Představ si, Emilka bude vařit na zámku. Vyjednal jsem jí to tam.
1: Zbláznil ses? A kdo bude vařit mě? A tobě?
0: No, přece ty, Fíno.
1: Já? Jak tě něco takového mohlo? I když vlastně... Proč ne, Johane? Vždyť vařit milovanému muži je největším potěšením milující ženy. Určitě ti bude ode mě chutnat. To ti slibuju.
0: A já ti slibuju, že s ním všechno, i kdyby to bylo připálené, přesolené, hořké nebo přeslazené.
1: No, tak co kdybychom začali hned? Třeba dobrým čajem. Uvařím ti takový, jaký jsi ještě nepil. Mám totiž čerstvý lesní med.
0: Proč ne? Vypít dobrý čaj je jako přivonět si k růži.
2: Je trochu zvláštní.
1: To bude tím medem. Abys mu přišel na chuť, musíš ho vypít až do dna.
2: Je mi nějak divně, Fíno. Oči se mi hlavou.

0: Ernesto, kde jsi? Haló, co pak mě neslyšíš?
1: Povidlo, slušně vychovaný lesní skřítek ví, že se v lese nekřičí.
2: Promiň, ale hledám tě už přes hodinu.
1: Hlavně mě rušíš. Vymýšlím právě nový recept. Kaviár z kůrovců. Schroustali nám už půlku lesa, tak si na nich zase pochutnáme my.
2: Nech teď být kůrovce. Nějaká ženská vybrala v brti u ďáblovy skály med.
1: No jo.
2: Vždyť je to med smrti.
1: Co jsi říkal? U ďáblovy skály? Med?
2: No právě. Co když se jí něco stane? Musíme ji varovat.
1: Jak vypadala?
2: No to je přece jedno.
1: Aspoň trochu si ji snad pamatuješ.
2: Do tváře jsem ji neviděl, ale pořád mumlala, že konečně tu husu, která neumí ani vařit, vyrazí z domu.
1: Cože? Tak o tu ženskou se neboj, protože v ohrožení je Emilka. Rychle.
2: Jak to víš?
1: Neptej se a utíkej do vesnice. Co ti síly stačí? Je to první statek u lesa a ten med jí hned sever.
2: A co ty?
1: Já si pro jistotu skočím pro kunibalový rosol. Kdyby už bylo pozdě, je z 50 bylin a živé vody. Dohoním tě. Potkáme se před vraty. Co stojíš?
2: Ajo.
1: Utíkej!

0: Ще
1: Квор,
0: квор,
1: наблизку живий двор.
0: На язику мед,
1: але в серці єд.
0: Квор,
1: квор, в серці єд.
2: Якоби сте ми хотіли něco říct, kamarádi moji. Co se to děje? Stalo se něco? Tatínku, tatínku, co je vám? Pro všechno na světě, proberte se.
3: Pozdě, Emilo. Co jsi mu to uvařila za čaj? Úplně se po něm sesypal. Až se na to přijde, bude s tebou zle.
2: Já? Žádný čaj jsem nevařila.
3: Nelži. Vaříš tady přece jenom ty.
4: Tak co? Vzal jsi ten med, povidlo?
5: Nestihl jsem to. Už s ním osladila čaj.
4: Cože? Emilka je mrtvá?
5: Emilka? Proč Emilka? Napůl mrtvý tam leží její táta.
4: No, počkej, babo. Poběžme, rychle.
5: Co chceš dělat?
4: Udělám se neviditelným a zkusím ho zachránit. Ty se naopak zviditelní. Pojď se mnou do světnice a odveď pozornost. Stačí mi chvilka, než tělo natřu rosolem.

0: Pane bože, dej, ať mě tatínek neopustí.
1: Máš to marné. Je s ním ámen. A aby bylo mezi námi jasno, všechno tady dědím já, Emilo. Statek je můj. Jenom můj, od dneška tu nemáš co dělat.
0: Jste zlá a nic vám není svaté. Musela jste to udělat vy, nikdo jiný tu přece nebyl.
1: Co si to dovoluješ? To mi nikdo nedokáže.
2: Já to dokážu.
3: Cože? Kde se tu vzal, prťavče?
0: Povidlo.
3: Hlavně si dej pozor, ať tě nezašlápnu. Abys mohl něco dokazovat, musel bys něco vidět.
2: Taky, že jsem viděl.
3: Neříkej.
2: Viděl jsem vás vybírat med u ďáblovy skály. Med smrti.
3: I kdyby. Je to snad zakázané.
4: To ne, ale zabíjet to už zakázané je, Josefino. Jsi jako ten jedovatý med. Sladká, ale záludná.
3: Oh, to mě podrž. Další prťavec. Rojíte se tu jak včely a žvaníte samé nesmysly. Jste oba k smíchu. Já, že někoho zabila, to ti nikdo neuvěří, skrčku.
4: Myslím, že každý, protože je tu ještě jeden svědek. Ten nejdůležitější.
3: No jistě ty.
4: Tvůj muž Jan.
3: Ten už nic dokazovat nemůže.
5: Ale může, Fíno. Dala jsi mi otrávený čaj. Ale proč? Měl jsem tě přece rád, jenže ty jsi měla raději statek a peníze. Potřebovala ses mě zbavit, abys všechno zdědila. A já byl jak slepý a hluchý. A nebýt toho prťavce, jak mu říkáš, který mě zachránil od jisté smrti a otevřel mi oči, umřel bych jako hlupák. A moje Emilka by šla po žebrotě.
3: Zatraceně. Tak ten chlap v lese lhal. Žádný med smrti není.
4: Nelhal, ale příroda si umí poradit se vším. Jen jí musíš rozumět, Fíno. Někdy probudí k životu i mrtvého.
0: Těsto, jak ses ovšem dozvěděl? A jak jsi zachránil tatínka?
4: Poděkuj tady Povidlovi. Ten viděl Fínu, jak u ďáblovy skály vybírá med smrti. Já jen použil kouzelný kunibalový rosol.
0: Jsem vám oběma tak vděčná.
6: To nestojí za řeč, Emilko.
3: Kdo to sem zasleze? Další prťavec.
7: Dobrý den, Vespolek.
3: Ty jsi tu ještě chyběl. I když vlastně, možná je dobře, že jsi přišel. Ferdíku, ty mi přece můžeš dosvědčit, že jsem ta nejslušnější ženská pod sluncem. Vždyť mě dobře znáš.
7: Myslím, že moc málo, Josefino. Nestačím se divit. Ty nejen lžeš a kradeš, ale dokonce i morduješ.
3: Co to prosím tě meleš?
5: Ne tak zhurta, paní.
3: A co tu chce ten strážník?
7: Zkus hádat.
3: Ty jsi mě, ty darebáku, prásknul. To si odskáčeš.
5: Spíš si to odskáčete vy, paní Josefino. Půjdete se mnou. Už se z toho nevykroutíte, ty krádeže. A teď, co jsme slyšeli oknem, to si píšte, že trest bude vysoký.
3: Cože? Mně nikdo trestat nebude. To můžu jenom já. Ještě tu zbyla trocha toho čaje.
2: Smůla! Všechen jsem ho vylil, nezůstala ani kapka.
0: To je dobře, Povidlo.
5: Takže půjdeme. Paní Josefino, zatýkám vás pro krádeže ve městě a taky pro pokus o vraždu.
4: A je to. Spravedlnost není vždycky slepá. Ale teď vás zvu na borůvkovou šalamádu a malinový dip. Ten totiž nikdo neudělá líp. Že jste to nikdy nejedli? To nevadí, váš žaludek si s tím hravě poradí. Ale pozor, jak už jste slyšeli, jídlo může být zhouba i lék. Ten, kdo chce dlouho žít, mít třeba přes 100, ať poslouchá, co radí skřítek těsto.

0: Ahoj, kluci, ahoj, Jani, vítejte v mé tady Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, Ušoune, ahoj, kamarádi.
0: Pozor, pozor, dneska bude hádanka už na úplném začátku.
1: Přesně tak.
0: Ušounova hádanka. Protože jsme teď právě s Janou někde a vy budete hádat kde.
1: Tak schválně, nastražte ušiska.
2: Pravidelný příjezd ve 23 hodiny 8 minut bude na svém příjezdu asi 35 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.
1: Máte to? Víte, kde jsme?
0: No jasně, že ano. Holky a kluci, 3, 2, 1, na nádraží jsme.
1: A čím pojedeme úplně nejdřív? Co pak to slyšíte?

0: zase to víme, že jo? 3, 2, 1, vlak! Super, paráda, holky, kluci, ušoune, nejenže jste uhádli hádanku, ale taky jste krásně nastoupili do naší cestovatelské ušounovy pohádkové školky.
1: A jedeme vlakem a to mě moc baví. Asi se půjdu podívat za panem strojvedoucím.
0: Jasně, super nápad. Já jdu taky. A pustíme si k tomu super písničku.
1: Ušounova písnička.
2: Já jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď zapakatel, jak kol světa jedu.

jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď, zapakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, zapasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, zapasem, chodím tam

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které
1: cestujeme a začali jsme ve vlaku. A co teď?

0: Co říkáte, holky a kluci?
1: Jasně, jasně, slyším. Máte to správně. Uhodli jste, že plujeme lodí.
0: My totiž jedeme s Ušounem kolem světa.
1: Jo, přesně tak. Stejně jako v tom seriálu Willy Fogg, jenže ten jel okolo světa za 80 dní.
0: A my to zvládneme daleko rychleji. My totiž pojedeme, poplujeme i poletíme kolem světa v jedné jediné školce.
1: Juhu!
0: A když už jsme na tom moři, pěkně si s námořníky zasportujeme.
1: Ušounovo cvičení.
0: Tak, námořníci, narovnat.
1: Výborně.
0: A teď pěkně, námořníci, vydrhněte palubu.
1: No, tak dobře. Pěkně si klekneme, vezmeme do ruky rejžák, nebo jakýkoliv kartáč, nebo cokoliv, co nám drhne podlahu a pěkně drhneme, drhneme, drhneme palubu.
0: Ano, dobře, posádko. Ať se nám ta paluba pěkně leskne.
1: Hezky ze strany na stranu, ze strany na stranu, dopředu k sobě, od sebe k sobě.
0: Neulejvat, no. Neulejvat.
1: Jasně, jasně, my se neulejváme. Tak pozor, hotovo.
0: Je, a zrovna přicházejí velikananánské vlny a pořádný námořník neupadne, ani když s ním loď pořádně hází.
1: Takže široko rozkročíme nožky a obejdeme palubu, aniž bychom spadli. Pěkně ze široka kráčíme a trošku se přitom kymácíme. Jdeme, jdeme, to nám to pěkně jde, vy?
0: Nádhera. Holky a kluci, vy obejděte celou školku nebo obývák tak, pořádně rozkročené nohy, ať neupadnete, i když se to kývá, přesně jak řekl Ušoun, sem, tam,
1: jo,
0: sem, tam.
1: Ano, tak kolíváme se vlastně na té lodi, no, výborně.
0: Je, hele, hele, země na obzoru.
1: Je, no tak pozor, máváme, máváme, máváme, aby obyvatelé země, kam přistaneme, věděli, že jsme přátelé.
0: A proto máváme, máváme s napřaženýma rukama nahoru, nahoru. A teď rukama namalujeme do vzduchu srdíčko.
1: No pěkně velké srdce, že té lásky přímo obrovská porce. No, tak krásně malujeme srdíčko, ještě jedno a ještě a velikononánské.
0: Ty brďo.
1: Velikononánské.
0: Ušoune, to už stačí. No. To námořnické cvičení člověka pořádně unaví.
1: No, tak víš co, Jani, tak si pojďme odpočinout u pohádky.
0: Ale to je bezva nápad.
2: Ušounova pohádka.

Byl už konec září a na plovárnu v Juan Le Pen nepřišla ani noha. Plavčík Yves měl dlouhou chvíli. Sem tam sice dektoval pramice nebo lakoval kabiny, ale stejně mu zbylo dost času. Protože byl otužilý a troška zimy mu nevadila, šel si zaplavat. Nejvíc se mu líbilo plavat až ke dnu a rozhlédnout se pod vodou. Jednou zas plave A, dvě, tři a narazí na hejno sardinek. Také neměli zrovna nic důležitého na práci a zastavili se na kus řeči. Plavčíka už znali. Vídali ho, jak drží děti na provázku a učí je plavat. Řekli mu, že plave jako sardinka. A to bylo velké uznání, protože sardinky plavou dokonale. Plavu A, dvě, tři, řekl Yves. Na tom nic není. Jo, není, řekla jedna sardinka. Ryby se nikdy nenaučí chodit A, dvě, tři. Všechny se tomu smáli. Plavčík Yves se vrátil na plovárnu. Jakmile si vzpomněl na sardinky, taky se musel smát. To se ví, že ryby nemůžou chodit A, dvě, tři. Ale druhý den si svolal sardinky a oznámil jim, že je přece jen naučí chodit. Docela jednoduše. A, dvě, tři. Napřed se rybičky pořád ještě chechtaly, ale za chvíli se ozvala starší moudrá sardinka. Povídala, že jsou malé sardinky k neuhlídání. Ryba, aby se věčně bála, že jí mládě sklouzne na břeh. Takhle by se aspoň ve zdraví dostalo zpátky. Bude sice trochu suché, ale to už se spraví. Večer začala první lekce. Sardinky čekali u schůdků a rozčílením poulili malinká očka. Yves si natáhl bílé kalhoty, sundal tričko, na hlavu si položil kapesník proti slunci. Slunce sice nesvítilo a byla zima, ale plavčík musí mít bílé kalhoty, nahou hruď a na hlavě kapesník se čtyřmi uzly. Jinak učení neplatí a plavčík je obyčejný nudný pán a kdo ví, jestli vůbec má tetování. Sardinky, ke mně, zvolal Yves. Sardinky se namačkali kolem brken. Postavit se na ocasní ploutev, řekl Yves. Sardinky se zasmály a postavili se. Nejdůležitější je pořádně dýchat, řekl Yves. Na A hlavu pod vodu a nadechnout. Pořádně povídám tak hezky. Na dvě, tři vydechnout a zahýbat ocasními ploutveny. Některá sardinka se spletla a polkla na vzduchu andělíčka. Pak lapala po vodě a kuckala a ostatní se jí smáli. Znovu, řekl Yves, na A hlavu pod vodu, na dvě, tři hlavu ven. A co ploutve? Zapomněli, co? Tak ještě jednou. A, dvě, tři. Chodit ve vodě uměli sardinky brzo. Měli radost a říkali, že to nic není. Cvičili se pak sami a nad hladinou kolem břehu vykukovalo té noci plno lesklých hlaviček. Druhý den přišel Yves s prutem a provázkem. Provázek uvázal sardince kolem břicha a hodil ji na plovárenská prkna. Škvírou mezi prkny dýchala sardinka vodu. To na A. A na dvě, tři se narovnala a udělala po ocase dva kroky. A, dvě, tři, A, dvě, tři, říkal Yves a sardinky pomaloučku chodily. Když se některá vzduchu bála, spustili Yves na okamžik do vody. Sardinka obyčejně škemrala, aby ji už nechal. Tak prý se nadýchala vzduchu, že se jí točí hlava. Yves ji odvázal, sardinka mrskla tělem a zmizela u dna. A že už chodit nebude a nebude. Než jí Yves zase dostal na provázek, byl celý umluvený. Obratné sardinky udělali do večera pár kroků. Ani se jim nechtělo z vody. Yves učil sardinky několik dnů. Na konci týdne smotal provázek a vložil ho do kapsy. Sardinky už opravdu chodili sami.
Hráli spadla lžička do kafíčka a vyhazovali jedna druhou na písek. Z břehu se pak dlouhými kroky vraceli do moře. Yves dával pozor, aby se mu na souši nezatoulali moc daleko. Mrzuté sardinky někdy hubovaly, sardinčata byla vyběhaná jako lund, sotvaže nakoukla pod hladinu a zalapala po vodě, už zase dováděla na břehu. Co se mi to vylíhlo, říkali ty mrzuté sardinky, snad to není ani rybička. Jednoho dne zavírali plovárnu a v noci potom byl zátah na sardinky. Rybáři jich nalovili plnou síť, nechali ji ležet na břehu a šli se ohřát do kantýny. Když se vrátili, byla síť prázdná. Ještě před chvilkou v ní ležela poslední sardinka, takové ustrašené nemehlo, které se odvážilo na vzduch vždycky jen kouskem ploutve. Jiná sardinka pro ní došla a dostala pak čestné uznání za statečnost. Rybářům nešlo na rozum, jak se mohly sítě vypráznit. Plavčík Yves stál opodál. Rybáři odešli, Yves se naklonil nad moře a zamrkal. Stovky sardinek vystrčily hlavičky a taky zamrkaly.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a my už máváme moři, ahoj moře, protože se dostáváme nad horký kontinent, neboli světadíl. Je, to jsou barvy. Oranžová, červená.
1: Ale i zelená, jo, trochu. No poslouchejte a hádejte, kde to jsme.
0: Co si myslíte, holky a kluci? Kde jsme?
1: No, my už to tak trošku tušíme, vidím, že už to máme na jazyku, holky a kluci. Tak pozor, 3, 2, 1, v Africe, jsme v Africe.
0: Tady je to úžasné.
1: A super si tu užijeme náš dnešní úkol. Ušounův úkol.
0: Protože to je speciální africký úkol. Určitě jste, holky a kluci, někdy viděli africkou ženu, jak nese na hlavě třeba koš s ovocem.
1: Jo, totiž ty africké ženy nosí na hlavě spoustu věcí.
0: A my si to dneska vyzkoušíme taky. Vezměte si, holky a kluci, nějakou nerozbitnou, třeba plastovou misku.
1: Nebo to můžete zkoušet i s knížkou.
0: No jasně, narovnejte se, pěkně si tu misku nebo knížku položte na hlavu, pusťte ji a pomalu krát.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska cestujeme. A teď pozor. Hádejte, kde jsme teď?
0: Slyšíte to? Jsme přesně tam, na Antarktidě.
1: Jo, je nám tady zima, ale pozor, proti nám se hrnou tučňáci.
0: Máš pravdu, tučňáci, holky a kluci, tučňáci spěchají k nám.
1: Cože? To? Ne, já nerozumím. Teda, moment, jo, tučňáci, moment. Jani, neumíš tučňáčsky?
0: Bohužel, ale počkej, možná to zkusím odposlouchat.
1: Jak Janě porozumí, ale vypadá to, že si s těmi ptáky tučňáky docela rozumí.
0: Ušounku, podívej se.
1: Co to povídáš?
0: Říká jsem, ať přijdou, protože oni se s tebou chtějí vyfotit, už to chápu.
1: Jo, tak to mi tady vůbec nevadí. Ani mi nevadí, že mi je zima, protože to bude super. Jeden ušoun a tolik tučňáků.
0: A já jim ještě řeknu, že se vyfotíš rád, jo? Počkej, něco říkají.
1: No?
0: A vypadá to, že oni chtějí selfiečka.
1: To jako všichni?
0: Všichni.
1: Já. No tak já jdu dělat selfiečka s tučňáky, jo? To je takový to na mobil pěkně, že si dáme mobil do ruky na dálku, jo. No a vy se zatím, holky a kluci, užijte písničku. Tak jo.
0: A možná i dvě, tři nebo čtyři.

0: posloucháte mou, tedy Úšou novopohádkovou školku.
1: Tentokrát cestovní. Jsme na jižním pólu, na Antarktidě, takže Úšoun se zrovna fotí s tučňáky. Vypadá to, že tady ještě chvilku zůstaneme, protože selfiečko s Úšounem potřebuje opravdu každý tučňák.
0: Jo, až mě to úplně zahřálo. Je, Jani, já ti něco řeknu.
1: No.
0: Víš, proč se, to je hádanka, jo? Víš, proč se nemůže potkat tučňák s ledním medvědem?
1: To netuším.
0: No, protože tučňák žije dole na země kouli v té zimě a medvěd žije lední nahoře na země kouli, tam je taky taková zima. Proto se nemůžou ve volné přírodě potkat.
1: Aha, takže tučňák je na jižním pólu.
0: Ano.
1: A lední medvěd je na severním pólu.
0: Přesně nahoře, úplně přesně tak.
1: Počkat,
0: no.
1: Počkat, takže no. Na severním pólu je úplně stejná zima jako na jižním pólu.
0: No, tam fučí severní vjatry.
1: Pozor, podívej, už nás jeden vítr bere a nese nás na severní pól.
0: Já zase do další zimy, zase do zimy.
1: Pozor, Úšoune, tohle je ale krutý severní vítr.

0: To teda byla pěkná písnička, viď?
1: No? No jasně, a já teďka holky a kluky poprosím o obrázky.
0: No budeď.
1: U Šounova pohádková školka dneska končí, takže kluci a holky, namalujte nám nějaký cestovní obrázek.
0: Jo, jo, přesně tak, to si užijeme. Vyberte si, jestli to bude vlak a začátek naší cesty, nebo loď, nebo
1: moře.
0: Co? Moře, no jasně, nebo jak jsme měli podlahu na lodi, jak jsme měli palubu.
1: A nebo nám namalujte tučňáky.
0: Ano,
1: pak
0: přesně
1: stačí,
0: tak.
1: Když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už budou vědět úplně přesně, co mají udělat. No a my už taky víme úplně přesně, co máme udělat, protože my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a šťastnou každou cestu.
0: Přesně tak, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme samozřejmě písničku Cesta kolem světa.
0: Tak vyrážíme, jubí!
1: Ahoj! Ahoj.

ve vzduchu a vlastně dost smutný, že všímáme se toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zas vysvětne a

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Hitparáda Rádia Junior.
2: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 306.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Minulý týden jsem byla nemocná a tak jste si mohli ve vysílání Rádia Junior užít zamilovanou Love Parádu. Ale teď už jsem zase zpět a čeká nás naše zaručená klasika. Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
1: Soutěž.
2: Minule jsem se vás v postřelovce ptala, kteří zpěváci naspívali písničku Bav. No a správně nám odpověděla Zuzanka Kavková, že to byla Kája a Bambuláček. Gratulujeme a těšte se na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Který zpěvák z našeho žebříčku bude hostem klubu Rádia Junior ve středu 20. května v 7 večer. Opakuji ještě jednou, který zpěvák z našeho žebříčku bude hostem klubu Rádia Junior ve středu 20. května v 7 večer. Odpovědi nám pošlete na radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
2: 19-letý maturant David Málek svou hudbou okouzlil Michala Horáka i Eda Sheerana. Známý písničkář Michal Horák si ho letos bere na své turné jako předskokana. Na koncertě Eda Sheerana v roce 2024 v Hradci Králové zas David dostal příležitost hrát ve Fan Zone pro fanoušky této světové megahvězdy. Jaké to bylo? Prohodil s Sheeranem i pár slov. Jak zvládá studium na střední škole umělecko-manažerské v Brně? Židenicích a hudební kariéru zároveň. No a co plánuje po maturitě? Má vedle hudby i jiné zájmy? Tak na to všechno se ho už tuto středu v 7 večer budu ptát já. A na co se ho zkusíš zeptat ty? Pustím ti písničku a třeba hned chytneš inspiraci. Tak jdeme na to. David Málek, Usínám.
1: Novinka.

0: usínám, tak se jmenuje první novinka od 19-letého Davida Málka. Líbí se ti jeho song? Tak si určitě nenech ujít náš středeční rozhovor. Těšíme se na tebe 20. května v 7 večer v živém vysílání Rádia Junior a sledovat nás můžeš i přes webkameru. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás, našich posluchačů. A tentokrát vyhrává Vilma Studená, která chce do našeho žebříčku dostat megahit 12 to 12. Jeho autorem je teprve 20-letý hudebník z New Yorku, který si říká Sombr. A aktuálně patří mezi nejvýraznější nové tváře současné alternativní popové scény. Hudbu začal tvořit už jako teenager doma ve svém pokoji. A první skladby nahrával prakticky sám na notebook. Hudbě se věnoval natolik intenzivně, že se rychle vybudoval fanouškovskou základnu, hlavně na sociálních sítích a streamovacích platformách. Typické jsou pro něj melancholické texty a to, že většinu své muziky skládá v noci, kdy mu přichází na mysl ty nejlepší nápady. A megahit 12 to 12 nabízí přesně to, co fanoušci na Sombrovi mají rádi. Silnou atmosféru, emoce a melodii, která se vám dostane pod kůži. Jen se přesvědčte sami. Tady je
1: novinka.

0: 12 to 12, tak se jmenuje druhá novinka hitparády Rádia Junior, na kterou jsme dostali tip od Vilmy. Líbí se ti? Tak hlasuj na webu radiojunior.cz/hitparáda pro 20-letého zpěváka, který si říká Sombr. A nebo si tam vyber z 11 dalších super pecek. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejméně hlasů?

Nedá se nic dělat, ale vypadává Mikael se singlem Nad věcí, který se věnuje tématu šikany a tlaku na mladé lidi. A zpráva pro poslouchající rodiče, Mikael je hvězda druhého ročníku Superstar z roku 2005, kterou znáte jako Michaela Foreta.

0: A koho pak neuslyšíme ve 306. kole hitparády Rádia Junior? Bude to klub tajných kamarádek od Lollipops. Ale rozhodně ne proto, že by se vám holky nelíbily. A my, Anet, Míša a Nelly se v našem žebříčku udrželi po 10 kol, což je maximální možný počet. A teď už je odesíláme do síně slávy s 3 bronzy, 5 stříbry a 1 zlatem. Moc gratulujeme. A jestli to náhodou nevíte, tak právě teď je v zácviku nová generace Lollipops. Kdo to asi bude? Jsme zvědaví. A až to budeme vědět, určitě se v hitparádě i ve vysílání Rádia Junior o tom dozvíte. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám probojoval z novinky na poslední postupovou příčku? Jsou to bratři Felix a Lukas Hainovi z Berlína, kteří si říkají Fast Boy. A jejich muzika si opravdu rychle získává čím dál víc fanoušků dance popové scény po celém světě. Jejich single Beautiful Life se inspiruje dobou dospívání a připomíná nám, že i obyčejné chvíle se ve výsledku mohou stát těmi nejkrásnějšími vzpomínkami. No a teď pozor, malý hitparádový kvíz. Fastboy hoši se dostali do podvědomí lidí i díky jedné slavné reality show. Tipneš si, které? Za A. Německo má talent, nebo za B. The Voice of Germany, neboli hlas Německa, anebo za C. Robinson. No a správně je... Za B, The Voice of Germany, neboli hlas Německa. A i když tehdy nevyhráli, hudby se nevzdali a dnes spolupracují s hvězdami, jako je David Guetta nebo Medúza. Takže i ty, pokud hned na poprvé neuspěješ, tak se svého snu nevzdávej a jdi si za ním. Častokrát se stane, že někdo sice zvítězí, ale pak usne na vavřínech a předběhnou ho ti, kteří vytrvali a stále na sobě pracovali. Fast Boy, Beautiful Life.
1: 10. místo.

Barbie. No a co? Písničku složila Pam Rabbit vlastním jménem Pamela Kokyová, která má i hodně zajímavé kořeny. Vzpomeneš si, z které země její rodina pochází? Za A z Arménie, nebo za B z Gruzie, nebo za C z Bulharska? No a správná odpověď je za A z Arménie. Arménii najdeme na pomezí Evropy a Asie v oblasti Kavkazu. Sousedí s Gruzií, Tureckem, Azerbajdžánem a Íránem. Hlavním městem je Jerevan a symbolem země slavná hora Ararat, která je vidět téměř odkudkoliv z arménské metropole. A jestli je ti její jméno povědomé, tak nejspíš víš, že podle biblické tradice je Ararat také místem, kde po potopě světa přistála Noémova archa. Právě tahle legenda z ní udělala jednu z nejznámějších hor na světě. Arménie také patří mezi nejstarší země světa, které přijaly křesťanství. Stalo se to už v roce 301. Ale teď už zpět zase k Pam Rabbit, Evě Farné a písničce Baby, no a co?

0: Farnáca.
1: Pam Rabbit a Eva Farná jsou opět na deváté příčce.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: A kdo pak si polepšil o dvě místa? Jsou to Kája a Bambuláček se singlem Buff. No a možná si říkáte, proč se vlastně lekací hry po celém světě hrají? Ona je to totiž nejenom zábava, ale i přirozená součást vývoje a trénink. Když se dítě lekne a pak zjistí, že je to bezpečné, učí se rozpoznávat emoce, zvládat překvapení a rychle reagovat. Mozek si tak trénuje takzvaný startle reflex, tedy reakci na nečekaný podnět. A zároveň se učí, že ne každé překvapení je nebezpečné. Proto se po celém světě hrají jednoduché hry typu peekaboo u malých dětí nebo právě v různé verze bafnutí. Pomáhá to také budovat důvěru mezi dítětem a těmi, kteří si s ním hrají. Dítě ví, že i když se na chvíli lekne, vždycky se objeví někdo známý a hra pokračuje dál. Takže zejména, jestli máte doma mladšího sourozence, tak šup za ním a jděte na sebe bafat. A teď už si pojďme pustit Buff od Káji a Bambuláčka.
2: Osmé místo.

0: nikdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje novinka z minule od Káji a Bambuláčka. Minule byla 10., teď je 8. A který single máme na 7. příčce? Před týdnem 6. song Bad Angel. O hudbu se postaral Anima, který je známý tím, že miluje sci-fi a futuristické záležitosti, a přesně tak vypadají i jeho videoklipy, které často působí jako výjevy z budoucnosti nebo z úplně jiného světa. V písni Bad Angel do role padlého anděla obsadil Lisu z k-popové skupiny Blackpink. Ve videu má podobu na půl člověka a na půl robota s obrovskými křídly. Téměř nadpozemská postava, která je ze začátku klipu napojená na různé hadičky. Jako by byla součástí virtuální reality nebo experimentu z budoucnosti. Je to prostě hustý, že jo? No a teď malý bonus z historie sci-fi. Jako úplně první sfilmované sci-fi se často uvádí film Cesta na měsíc z roku 1902. Tak to už je pěkná řádka let. No ale teď už jsou tady Anima a Lisa a jejich společný počin Bad Angel.
3: 7. místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický singl, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, kterou znáš jako hvězdu skupiny Blackpink. Minule byli šestí, teď jsou na sedmé příčce.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A který song si polepšil na šesté místo? Je to Swim od BTS. Sedmičlenná K-popová skupina se po návratu z vojenské služby znovu naplno vrací na hudební scénu a nejen tam. Letos by se měli objevit i na historicky první poločasové show ve finále mistrovství světa ve fotbale. Tato show má být inspirovaná Super Bowlem, tedy velkolepým hudebním vystoupením uprostřed sportovního finále, které sledují miliardy lidí po celém světě. Na pódiu se mají potkat obrovská jména světové hudby, například kolumbijská zpěvačka Shakira nebo americká popová legenda Madonna. Celá show se má odehrát 19. července 2026 v americkém New Jersey a půjde o úplně nový formát, který propojí fotbal, hudbu a globální popkulturu do jedné velké světové události. No a mě by docela zajímalo, jestli tam od BTS zazní i Swim a jestli tam budou třeba Češi.
1: Šesté místo.

Megahit Swim od jihokorejské K-popové skupiny BTS si povyskočil ze 7. místa na 6. A kdo pak nám opět otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Bude to dívčí skupina Ketsai. Ta se dala dohromady díky speciální reality show od Netflixu, která se jmenuje Pop Academy. Holky bydlely dohromady a některé dokonce 2 roky trénovaly zpěv a tanec. Po sérii mnoha výběrových kol byla vyhlášená finální 6. Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia a Yonchae. Jenže, kdo stejně jako já viděl na YouTube videoklip k písni Gabriela, tak počítal a počítal, no a 6. členky se nedopočítal. A to je prý proto, že si Manon aktuálně vybírá od veřejného vystupování pauzičku. Ze skupiny ale oficiálně neodešla. Tak uvidíme, zda se Manon vrátí zpátky nebo ne. Ale i když už nejsou 6, ale jen 5, stále jim to zpívá hezky. No ne? Ketsai, Gabriela.

0: Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecaj je opět na pátém místě.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A který single se nám katapultoval z novinky na čtvrtou příčku? Je to Superhrdina od Karol a Kvída, který Karolína Neuwirthová-Gudasová věnovala všem rodičům. V pondělí 4. května byla hostem Rádia Junior, kde mluvila o svém dětství i o tom, jak jí někdy chyběli rodiče. Karol totiž do 10 let žila v několika zemích, mimo jiné v Německu, Švédsku a Finsku, kam jí přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. Jeden rok dokonce strávila bez maminky. Proto se dnes snaží být svým dětem, 8leté Emily a 7letému Markovi, vždy co nejvíc na blízku. A Emily můžete právě teď slyšet i v následující písničce. Karol a Kvído, Superhrdina.
1: Čtvrté místo.

0: superhrdina. Tak se jmenuje písnička od Karol a Kvída. Před týdnem novinka, aktuálně 4. místo. A už jsme na nejvyšších příčkách. Kdo se dostal do vítězné trojky? Bronzový je Jony a jeho sny. No a teď kvízová otázka. Vzpomeneš si, čemu se Jony věnuje závodně? Za A krasobruslení, nebo za B fotbalu, nebo za C tancování? A správná odpověď je za C. Jony několikrát týdně se svojí partnerkou tancuje hodinu a půl až dvě. Pravidelně jezdí na mistrovství republiky ve standardních tancích. A jak to tam probíhá? Tančí se minutu a půl a jsou přesně dané tance, jak jdou za sebou. A to v pořadí valc, tango, valčík, slow fox a quick step. Tak to jsem zvědavá, jestli tyhle tance nějak zakomponuje i do svých vystoupeních. Jony, sny.
1: 3. místo. Dneska.

0: rámec.
1: Po sérii čtvrtých míst se sny od 14-letého Jonyho probojovaly na třetí místo a můžou se pochlubit svou první bronzovou medailí.
2: Hitparáda Rádia Junior.
1: A o jednu příčku výš se posouvá i dvakrát bronzová Viktoria Lavrišin, která teď získává stříbrnou dvojku. A protože jsem chtěla vědět, co je u 13-leté Viki nového, tak jsem jí koukla na její Instač, no a teď si zkus tipnout, kde právě teď je se školou na výletě. Za A v Anglii, nebo za B ve Francii, nebo za C ve Španělsku. No a správná odpověď je za C. Jsou ve Španělsku a každý den tam mají 4 hodiny španělštiny a na konci prý dostanou certifikát. Takže pojďme si říct pár základních španělských slovíček, které by se vám ve Španělsku mohly hodit. Hola je ahoj. Gracias je děkuji. Por favor, prosím. Adios, nashledanou. A como estás, jak se máš? No a já si myslím, že Viktorie se má ve Španělsku muy bien, tedy velmi dobře. Viktoria Lavrišin, tančím jak chci.
2: Druhé místo.

0: single Tančím jak chci, který naspívala 13-letá Victoria Lavrishin, si po dvou bronzech odnáší i stříbro. A kdo vítězí ve 306. kole hitparády Rádia Junior? Je to 13-letá Kiara se singlem Sweet Girl. A rovnou přidávám i gratulaci taneční skupině, ve které Kiarka tancuje, protože v soutěži taneční skupin roku vyhráli krásnou stříbrnou medaili. Taky před pár dny dodabovala roli Mii v animáku Tajemství křišťálové země, který bude mít světovou premiéru na Zlín Film Festivalu, kde Kiara vystoupí i v rámci koncertu Rádia Junior. Takže tímto vás srdečně zvu na nedělní koncert Rádia Junior v neděli 31. května v 15.30 na Zlínském náměstí, kde společně s Kiarkou vystoupí i Adélka Křivánková a herec Jan Cina, který je zároveň i skřítkem Hajajou. A taky se určitě stavte v koma modulu Českého rozhlasu v parku Komenského. Kiara, Sweet Girl.
1: První místo.

0: Tak to byl vítězný single 306. kola hitparády Rádia Junior Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Soutěž!
0: A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Který zpěvák z našeho žebříčku bude hostem Klub Rádia Junior ve středu 20. května v 7 večer. Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia ještě jednou. A nebo se podívej na program na webu Rádia Junior. No a až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky! A teď už je tady...
1: Rekapitulace.
0: Novinka Usínám je od 19-letého Davida Málka.

0: Viktoria Lavrišin s písní Tančím jak chci je na druhém místě. A ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Ti na stránky radiojunior.cz se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte. Posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Brdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na rádiu Junior.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
1: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
1: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
1: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne všechny, zdraví moderátorka Klára Nováková. Máme 20. května roku 2026, odbyla nám 17. hodina a já mám velkou radost, že dneska nebudu moderovat sama, ale mám tady taky dětskou spolumoderátorku, která se vám sama představí. Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Ahoj, já jsem Val a já jsem dneska přišla moderovat a já jsem strašně šťastná, že mám tuhle příležitost.
1: Val, kolik je ti let?
2: Mně je 11.
1: A pozor, Val je také vítězka loňského ročníku jedné velmi známé soutěže. Řekni nám, které?
2: A které přesně? Které?
1: No ono jich asi víc, viď? Tak nám řekni hned těch soutěží několik. Co jsi všechno vyhrála?
2: Tak já jsem byla absolutní vítězka soutěže Diamond's Voice 2025 a taky Skalka Star, která byla v Ostravě.
1: I o tom si dneska budeme povídat, ale máme pro vás připravenou i celou řadu úžasných dalších hostů, takže určitě zůstaňte s námi a jako první, co si dáme teď, jsou zprávy. Tak jdeme na to.
3: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Procent škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale více než polovina z nich je plánuje zavést. Většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. V Praze 4 se otevřela nová budova mateřské školy Aloise Klára pro děti se speciálními potřebami. Od září v ní budou fungovat dvě třídy pro děti s komunikačním či zrakovým postižením a dvě pro děti s autismem. Praha nechala budovu postavit za 120 milionů korun. A jaké bude počasí, nám řekne Val.
2: Zítra bude převážně oblačno, odpoledne na východě při zvětšené oblačnosti přehánky, denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia. Pomane vítr západních směrů.
1: Tak to byly zprávy.

0: Tak to byl Voxel a jeho písnička Nadechnout. Stále posloucháte vysílání Rádia Junior s Klárkou a taky s Val. A můžete se dneska těšit na spoustu úžasných věcí, protože za námi třeba přijde Míša Vetešková, což je naše rozhlasová kolegyně, která napsala spoustu knih a připravuje pro děti dílnu Malého novináře, do které se i vy sami budete moct přijít podívat. Kdy to bude a kam máte dojít, to si řekneme už za chvilku. A po 19. hodině za námi přijde mladý český zpěvák a taky skladatel David Málek. Je mu teprve 19 let a já už jsem moc zvědavá, na co se ho bude ptát třeba i Val, kterou tady dneska mám jako svoji dětskou spolumoderátorku, protože Val, ty jsi taky skladatelka. Řekni nám k tomu něco.
1: Tak já bych se ho určitě zeptala, jestli ho napadá první text nebo hudba. Mě by to hodně zajímalo.
0: A jak je to u tebe? Co tebe napadá první? Text nebo hudba?
1: No, jakože to téma a pak mě napadne, no jakože mám to téma v hlavě a pak mě k tomu napadne text a pak k tomu tu hudbu teda napíšu.
0: V kolika letech jsi složila první písničku?
1: Já nevím, já si to nepamatuju.
0: A ale tak nějak, když tak jako bylo, si tak
1: asi
0: typneš.
1: 7 nebo 8. Mm-hmm. Takhle
0: sedm nebo osm si zasedla za klavír.
1: Jo, a rozhodla jsem se, že mě se nelíbí to, co hraju a chci udělat něco vlastního.
0: Aha, a od té doby skládáš a docela úspěšně, viď?
1: No, záleží na tom, jak komu. Mně teda určitě úspěšně, mým kamarádům taky, ale jsou lidi, kterým se to trochu nelíbí.
0: Ale určitě si tvoji písničku dneska taky poslechneme, jmenuje se Karma zdarma, vy se na ní můžete těšit a pozor, Val si opravdu skutečně celou sama napsala, vymyslela slova a taky si ji potom celou zahrála na klavír.
1: No jasně, na klavír, ale ten podklad, ten pak už není klavírovej. Ten
0: jasně.
1: Už je takovej kytarovej.
0: Mm-hmm. Ale prostě umíš si napsat písničku od začátku až do konce.
1: Ano.
0: K tomu taky chodíš na nejrůznější klavírní soutěže.
1: Mm-hmm.
0: A tam jsi taky hodně úspěšná, viď? Povídej.
1: No, teďka už moc na ty soutěže nechodím, teďka spíš dělám jako koncerty víc.
0: Mm-hmm.
1: Ale a ještě více věnuju skladatelství a zpěvu a všemu najednou. Mm-hmm. Tak mám hodně těch věcí, tak teďka moc na soutěže nechodím.
0: Ale vyhrávala jsi i zahraniční soutěže a koncertovala jsi i v zahraničí, je to tak?
1: Jo.
0: Kde třeba?
1: Tak třeba v Maďarsku, teďka nemůžu spomenout, když je třeba v Itálii.
0: Mm-hmm.
1: Já přemýšlím, kdy. Já si to už nepamatuju, ale vím, že v hodně místech.
0: Tak jsem ráda, že Val dneska mi bude pomáhat s otázkami na Davida Málka, 19-letého studenta, který teď má zrovna maturity a jsem zvědavá, co nám k tomu taky řekne, jak se mu zkouška dospělosti podařila složit, nebo jestli ho ještě čeká. A hlavně budeme probírat i to, jak hrál jako předskokan Edu Sheeranovi ve Fanzone v Hradci Králové, anebo jak si ho teďko bere Michal Horák na nejrůznější svoje koncertní turné. O tom si budeme povídat, ale samozřejmě nám taky můžete už brzy volat do naší vzkazovny na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 svoje písničková přání. Takže už teď přemýšlejte, na co byste se chtěli našich hostů zeptat, no a taky které písničky byste chtěli, abychom vám zahráli. Naše bezplatná telefonní linka je 800 199 199 a nebo e-mail vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Posloucháte vysílání Rádia Junior s Klárkou a taky...
1: Se mnou, jmenuji se Valentínka.
0: S Valentínkou. My se teďko vrhneme na další téma v našem vysílání. A to je téma mediální gramotnosti. Slyšela jsi někdy o tom, Val?
1: Jo, slyšela.
0: Tak to jsme rádi, protože už brzy se bude konat velice zajímavá akce. Už tento pátek v Praze proběhne velké finále olympiády mediální gramotnosti. Letos se do soutěže zapojilo asi 52 tisíc školáků z celé republiky a ti nejlepší teď zabojují o vítězství ve finále. Co všechno děti čeká a proč je důležité umět se vyznat ve světě internetu a médií? No tak o tom si právě teď budeme povídat s Nikolasem Ivanovem, jedním z organizátorů soutěže a předsedou debatního spolku. Ahoj, Nikolasi.
2: Ahoj, díky moc za pozvání.
0: Řekl bys nám, co je vlastně olympiáda mediální gramotnosti a kdo se do ní může zapojit?
2: Určitě. Olympiáda mediální gramotnosti je soutěž pro všechny žáky v České republice. Zaměřuje se na kritické myšlení nebo například na orientaci v médiích, znalosti médií a obecně chápání toho, jak vnímáme informace, které čteme, jak analyzujeme data, statistiky a tak podobně.
1: Překvapilo vás, že se letos přihlásilo kolem 52 tisíc žáků?
2: Určitě nás to překvapilo. Nás to překvapilo už první ročník. Tohle byl třetí ročník soutěže. V tom prvním se přihlásilo 15 tisíc žáků, což už bylo samo o sobě veliké. V tom druhém 30 a nyní 52. Takže nás opravdu těší, že školy se o tyto témata zajímají, že také se jim chtějí věnovat. A přestože to ještě není ideální, například průměrný učitel se věnuje mediální gramotnosti pouze 10 hodin napříč všemi třídami za ten rok, tak věříme, že tohle roste. Vidíme to na té účasti a moc nás to těší.
0: Co děti v soutěži musí umět nebo poznat?
2: Obecně nemusí znát nabiflovaná data. My netestujeme to, jaký je rozdíl mezi šéfredaktorem, redaktorem a editorem, ale zajímá nás, jestli dokáží poznat, jestli to, co čtou, je věrohodné. Jestli dokáží například vědět, proč graf, který někdo použije, může vést k nějaké interpretaci, která může být mylná. Zajímá nás také to, třeba jestli dokáží poznat obrázek, který je vygenerovaný umělou inteligencí, a jestli dokážou diskutovat o tom, proč je to dobré nebo proč je to špatné, že se takto umělá inteligence využívá. Vlastně nás nikdy nezajímá to, jestli mají nějaký specifický názor, ale spíše to, jestli ten názor si dokážou obhájit. Což znamená, že i kdyby tvrdili, že například snížení nebo zrušení koncesionářských poplatků by bylo dobré pro demokracii v České republice, tak pokud je to dokáží obhájit, tak se s tímto názorem mohou dostat do finále a mohou takto vyhrát celou olympiádu mediální gramotnosti.
1: Jak vypadají soutěžní úkoly?
2: Soutěžní úkoly vypadají občas jako taková detektivka. Občas dostanou žáci informaci, občas dostanou obrázek a mají si zjistit, mají si vyhledat, jestli tam jsou například zavádějící informace, jestli tam jsou dezinformace. My si myslíme, že tohle je dneska hrozně důležité, protože máme hrozně moc obsahu na internetu a musíme být schopni rozeznat ten kvalitní od toho méně kvalitního. Proto například ke školním i ke krajským kolům můžou žáci používat internet, jsou na počítačích. Občas jim to škodí, protože používají například umělou inteligenci a nekontrolují si ty výstupy z ní, ale naopak, my si myslíme, že i v reálném životě oni budou mít přístup k internetu a k umělé inteligenci a právě proto by se měli naučit, jak se s ním pracuje co nejlépe, aby mohli uspět jak v té soutěži, tak potom v reálném životě.
0: Co bývá pro soutěžící nejtěžší?
2: Nejtěžší bývá asi to, i když to opakujeme vlastně nejčastěji, je znát nějaké ty základní rozdíly, například mezi komerčními médii, mezi veřejnoprávními, státními médii a tak podobně. A poté, jak jsem už říkal, zamyslet se nad tím, jestli někdo, kdo má autoritu, říká vždycky pravdu. Vlastně ta umělá inteligence je teďka asi největší problém, kde dříve, když si žáci přečetli nebo slyšeli nějaký názor, tak si ho ověřili o to více, protože nevěděli, od koho pochází. Dneska od té umělé inteligence často vidíme, že žákům třeba vygeneruje odpověď, která je naprosto mylná, protože my se taky uvěřujeme, co by na ty naše testy řekla, víme dopředu, že to třeba nezvládne vyplnit natolik, aby postoupili dál. A vidíme, že ta odpověď je občas očividně mylná, ale vidíme, že ty žáci si nevezmou ten čas na to, aby se zamysleli nad tím, jestli je to smysluplná odpověď, a tohle právě odděluje potom ty nejlepší.
1: Jak poznáte, že je někdo opravdu mediálně gramotný?
2: Může to být někdo, kdo si umí a nemusí nutně znát něco o každém tématu, protože v olympiádě najdete články o zdravotnictví, o politice a i o zvířátkách. To znamená, že to nemusí být někdo, kdo to zná a kdo to hned pozná, že ta informace může být například mylná, nebo kdo přesně jako ví ty jednotlivé rozdíly. Ale je to někdo, kdo se nebojí sám sebe se ptát, je to někdo, kdo přemýšlí kriticky nad informacemi, což je v dnešní době hrozně důležité. A poznáme to tak, že umí si například, když má nějaký názor, nebo když si něco myslí, že by mohla být ta odpověď, tak si umí do internetu, anebo třeba i sám sebe se zeptat na ten pravý opak, jestli by to naopak nemohlo být obráceně, aby mu třeba vyjelo to, že někdo má ten opačný názor. A kdo umí právě najít názory na obě dvě strany a není nutně vyhraněný už dopředu.
0: Co čeká finalisty tento pátek v Praze, kromě samotné soutěže? Olympiádu mediální gramotnosti prý slavnostně zahájí i náš generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Je to pravda. Právě na začátku čeká finalisty několik slavnostních zahájení, třeba od pana generálního ředitele Reného Zavorala, za jehož podporu jsme také moc rádi, ale budou tam i další. Bude tam například

0: ukázat tomu rozhodčímu a ukázat tomu, kdo to bude posuzovat v té porotě, že vlastně dokáží brát v potaz ty připomínky té druhé strany a dokážou na to nalézat adekvátní odpovědi.
1: Mm-hmm. Taky by mě zajímalo, jestli potom můžou dostat nějakou medaili za to, že vyhrají.
0: Určitě. Dostávají spoustu hodnotných cen. Není to nutně medaile, ale v minulých ročnících například dostali cestu do Evropského parlamentu, do Štrasburku, dostávají hodnotné ceny od našich partnerů, poukazy na knížky, takže určitě je tam spoustu o co hrát a budeme moc rádi, když se i ostatní zapojí.
2: Proč by podle vás měla mediální gramotnost zajímat i děti, které třeba soutěžit nechtějí?
0: My si myslíme, že mediální gramotnost je něco, co využije úplně každý. Já tady dám příklad. Nemusíte nutně chtít vyhrát tu jednotlivou soutěž, ani se nemusíte zajímat o politiku, ona ta soutěž není jenom o politice, ale i doktor musí vědět, jak interpretovat data a grafy a jak se kriticky zamyslet nad tím, jestli to, co jsme doposud dělali, nemůže být uděláno nějak líp, jestli to, že něco říká nějaká studie, vlastně musí být vždycky pravda a jestli neexistují opačné studie nebo to, že něco říká nějaký člověk. A obecně právník to samé musí vědět, jestli to, že nějak rozhodl teďka soud, bude takhle vždycky, nebo naopak, jestli nemůže najít lepší způsob, jak to dělat. Což znamená, že pokud se žák zajímá o jakoukoliv oblast ze všech předmětů, tak je super, když nad ním umí přemýšlet a je super, když si umí ověřovat informace.
1: Jak vám osobně pomohla mediální gramotnost a schopnost debatovat?
0: Tak já si myslím, že mě osobně pomohla v tom, že kromě toho, že se sám věnuju vlastně debatování na profesionální úrovni, což je vlastně populární aktivita v zahraničí, hlavně na středních i vysokých školách, kde se soutěžně debatuje o tématech, ale i v Česku se toto rozrůstá a určitě si o tom taky mohou posluchači něco najít na stránkách debatování.cz. Také mě pomohla v tom, že jsem byl schopný diskutovat o témata, že jsem byl schopný změnit názor a že jsem byl schopný se věnovat i třeba takovýmto projektům, že jsem vlastně byl schopný vidět, že něco, co děláme teďka, nemusí být úplně perfektní a že se můžeme snažit se zlepšit v tom tématu a že to má smysl, což znamená, že jsem byl schopný vidět i vlastně ten dopad té mediální gramotnosti v reálném prostředí.
2: Je ještě něco, co byste chtěl dodat?
0: Určitě bych chtěl všechny pozvat, aby se zapojili. Teďka na stránkách medialnigramotnost.com. Ještě sice nejsou otevřené přihlášky, ale je tam možnost se zapsat do listu. My vám dáme vidět, až otevřeme v září přihlášky na další ročník. Chystáme mnoho změn, chystáme rozšíření, chystáme vlastně vzdělávání jak pro žáky, tak pro učitele a budou si moct navzájem sledovat ten svůj progres v té mediální gramotnosti. A myslíme si, že v té době, ve které teďka jsme, kde je čím dál tím větší polarizace a čím dál tím více názorů na internetu, je super mít tu možnost a ty nástroje k tomu, aby jsme byli schopni ty názory nějakým způsobem vnímat a přemýšlet nad nimi. Takže určitě bych chtěl všechny podpořit, aby se o to téma zajímali a jakýmkoliv způsobem se v něm zlepšovali.
1: Tak to byl Nicholas Ivanov z Olympiády mediální gramotnosti. Moc děkujeme za představení této úžasné soutěže.
2: Děkuji.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky a ať se pátek vydaří na jedničku s hvězdičkou a jen taky na ty zlatý medaile.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, všechny srdečně zdraví Klárka,
1: Valentýnka,
2: Michaela,
0: Míša Vetešková, náš milý host a taky naše rozhlasová kolegyně, která vede kulturní redakci na Radiožurnálu. Ahoj Míšo.
2: Dobrý den, ahoj.
0: Ale Míšo, ty zároveň taky pořádáš i spoustu zajímavých akcí pro děti a píšeš knížky, tak pojď nám představit, co chystáš zrovna teď.
2: My příští sobotu 30. května budeme v prostorách Českého rozhlasu ve studiu Vinohradská 12 pořádat dílnu malého novináře. To je workshop, kde si s dětmi skutečně hrají na malé novináře. Dám jim průkazku malého novináře, rozmluvíme se, trošku se rozdýcháme, řekneme, jak se dělá rozhovor, jak se umět dobře zeptat, jak se umět představit, jak umět vytáhnout podstatu z dlouhého rozhovoru, potom to dítě dostane mikrofon a já řeknu běž. Je to jednoduché, jenom si prostě ale hrajeme.
1: No tak já bych se jenom zeptala, musím se tam nějak přihlásit, nebo
2: a
1: to je...
2: Mám tu jednu účastnici.
0: Vypadá to, že tobě by se to líbilo stát se malou novinářkou.
1: Jo, to by bylo podle mě hodně zábavné, nebo já nevím. Ale spíš,
2: kolik je roku? To je
1: 11.
2: No to je úplně cílovka moje. Mm-hmm. No na stránkách Českého rozhlasu už je výzva, že se můžeš přihlásit a ta dílna malého novináře je poměrně zavedený pojem, takže když se podíváš na internet, tak už to tam je. Ale až jako skončíme, já si klidně napíšu. Ta dílna trvá hodinu a půl a nemůžu se stěžovat na nezájem. A my jsme ale teďka se rozhodli s kolegy, protože já s tou dílnou jezdím po republice, chodím do knihoven, jezdím do škol za dětmi po celé republice i do zahraničí, ale my jsme se poprvé s kolegy z rozhlasu dohodli, že to zkusíme udělat přímo v útrobách toho rozhlasu, což je na entou, že dítě přijde do rozhlasu, ucítí toho rozhlasáka, ten duch, toho ducha tam ucítí a vstoupí do těch studií a tam už teda dostane tu průkazku a jedem.
1: Takže je to jako by napsaný na těch stránkách, kam mám přesně přijít.
2: Jo, příští sobotu 30. v 9 začínáme. Na stránkách to je napsané.
0: A dívám se, že to je dokonce pro dvě skupiny dětí.
2: Ano,
0: jednak pro děti od 5 do 8 let, což začíná už 9 hodin ráno. A potom v takových 10:30 začíná další skupinka, což je skupinka 9 až 12 let. Míšo, jak se tyto dvě skupinky od sebe liší? Proč to takto rozdělila?
2: No tak třeba tady naše klavíristka, co má ráda Chopina, jak jsem zjistila mezi písničkou. Mně stačí minuta a já zjistím, jako novinářka. Hned jsem věděla, že máš rychlé etídy. Takže ty seš 11 letá, předpokládám, že už umíš dobře číst, že už jako se dokážeš vyjadřovat. Tak to je ten rozdíl, že to dítě v 11 je jinde než v 5. V pěti letech, 6, 7 si víc hraju, víc skotačíme a ukazuju dětem, co vlastně způsobí jejich hlas. Mm-hmm. Že hlas je naše takové vnitřní tajemství, které si možná neuvědomujeme. Když to třeba ty, Klárko, už to asi víš, že?
0: To je Valentýnka?
2: Není Valentýnko, já jsem teďka já. Ty máš totiž za sebou plakát s nápisem Klára Nováková.
0: Ano, ano.
2: Máš na sebou, na tom plakátě prostě tak velké jméno a já teďka, jak jsem se dívala na tebe, takže vidím Kláru, nápis ano. Klára a teď koukám na tebe a říkám Valentýna a řeknu Klára, jo? Tak by ten jako trapná chyba, ale teďka, kdyby tady byli lidi, tak vidí, že to čtu tady a jde mi to do hlavy. A když jsme u toho, tak ono taky na těch dílnách malého novináře se učíme, jak se nenechat, promiň to slovo, zblbnout, zmanipulovat. Že ti někdo něco pořád tluče do hlavy, jako mi tady ten plakát za tebou.
0: Tak já dám jiný.
2: Ne, v pohodě, no tak když dáš, můžeš. Nenecháš se zmást, prostě si to dvakrát ověříš. Nebo umět se ověřovat, umět si zachovat selský rozum a nenechat se zmanipulovat. A to dělám zejména s těmi staršími dětmi, tedy s Valentínou a spol. Od těch 9 do 15. Ale dělám dílny malého novináře i pro náctileté teenagery, to taky.
0: Vlastně asi jde o to nenechat se nachytat na nějakou fake news, kterých je teďko opravdu hodně. Šíří se internetem, sociálními sítěmi a my si musíme dát pozor na to, abychom se jimi nenechali ovlivnit.
2: A já mám takovou velmi jednoduchou hru pro ty děti. Když těm dětem jako řeknu, že nikdo jim nevkluče do hlavy, že mají 3 ruce. Všichni se smějou, ha, co si ta Míša Vetešková vymýšlí. Jasně vidím, levou, pravou, jsou to 2 ruce, když umím počítat. Ale já jim ukážu úplně jednoduchou jednoduchou hru, jak se zmanipuluje ten člověk, že je schopen fakt říct, Valentina má 3 ruce. Tak jsou z 90%. Mm-hmm. Vždycky malý zázrak, že se to, to dítě, nebo i dospělý, zůstane příčetný a řekne jasně, Valentina má 2 ruce, ale většinou ne. A potom vidím i na výrazu těch pedagogů, těch učitelů, těch knihovníků, ale i těch dětech samotných. Říkají si, tyjo, to je tak jednoduché. A začnou si to uvědomovat. Mm-hmm. A to je, ale to není jako, že jsem si to já vymyslela. To je ověřený fakt, kdy ty dílny Malého novináře dělám několik let a vlastně to chytám na těch dílnách Malého novináře, co se děje. Takhle, no.
0: Valentinko, ty se chtěla na něco zeptat.
1: No, já bych se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že podle vás, když už se takhle šíří ty informace, že by třeba děti měly mít sociální sítě nebo ne?
2: No, to je výzva. Já ti jako máma 2 dětí, už větších, já ti řeknu, že to, když ty sítě to dítě nemá, tak je to špatně. Připadá si vyautované, jako nemáš se o čem bavit, seš mimo, prostě seš takový jako že outsider. A ty sítě s námi jednou jsou a už to nezakážeme. To jsme mohli udělat před 10, před 15 lety a pracovat s tím jinak. Teď už jako co by bylo kdyby. Můj postoj je, že musí to být kontrolovaný obsah, musí rodiče především s tím dítětem o tom mluvit a ty sítě pustí do světa sítí, musí to dítě už mít nějakou mediální gramotnost a musí být, dejme tomu, starší. Když vidím dítě v kočárku nebo dítě v první, ve druhé třídě, jak čumí, promiňte to slovo, do mobilu nebo do tabletu, je mi vždycky smutno. A to prostě je špatně. Ale ty chceš si dozvědět, kde hrají třeba Bacha nebo Chopina, tak se stejně na ten internet podíváš. A když na internet, tak na sítě. Ty informace na těch sítích jsou. Nebo když máš koncert, tak se chceš podívat, jak Valentina uspěla, co říkají na sociálních sítích o Valentíně. Nebo se mýlím.
1: Jak no, já budu upřímná teďka, já vím, že já jsem skvělá, takže já vím, že já jsem to nějak nezvorala.
2: Dobře. No ne, sítí se už nezbavíme, jsou tu s námi, budou s námi, ale musíme o tom aktivně s vámi, s dětmi mluvit a říkat vám, bacha, je to někdy legrace, někdy fajn, ale zároveň je to dost nebezpečné, když to neumíš ovládat. A to je stejně tak i s umělou inteligencí, to je samozřejmé.
0: Říká Míša Vetešková, která bude mít již brzy mediální dílnu pro děti, dílnu Malého novináře, kam se můžete přihlásit. My si pustíme písničku a pak si ještě budeme s Míšou o této úžasné dílně povídat.

0: V klubu Rádia Junior se dnes věnujeme i mediální gramotnosti. Volali jsme na olympiádu mediální gramotnosti už před chvilkou. Teď tady máme zase Míšu Veteškovou, která pro vás připravuje dílnu Malého novináře. Ta se koná už tuto sobotu 30. května.
1: Příští sobotu,
0: ano. A příští sobotu 30. května můžete dorazit sem k nám do Českého rozhlasu, do galerie Vinohradská 12. Tam se na vás už moc těší Míše. A Míšo, já vím, že jednou jsem asi 5 minut byla na nějaké tvojí dílně Malého novináře a vím, že jsi tam měla takové rekvizity. Měla jsi tam něco vyrobeného z papíru, z kartonového papíru nebo z něčeho takového. Pojď nám říct, co to bylo.
1: To je 5 papírových masek. Vyráběly je moje děti, když byly mnohem menší, protože jsou jako pastelkama namalované, jsou samozřejmě amatérské, ale je to jako děti dětem a princip je jednoduchý. Třeba Valentýna nemá strach z prezentace, ale když jsme té dílně Malého novináře, je tam třeba 20 nebo 30 dětí ve skupině a jde si vyzkoušet tu roli novináře dítě, které třeba není zvyklé prezentovat, je stydlivé nebo najednou má trému, tak když si dá tu masku a promění se třeba, já tam mám masky, kočičky, holčičky, tuším, že i telefonu, starého bakelitového telefonu to tam mám. Takže když si dá před sebe tu masku, která je na dřevěné hůlce a řekne, tak já jsem tady kočka kocour, vážená Valentino, tak mi teďka jako reportérce tomu kocourovi kočce řekni, kde budeš mít koncert. Tak to dítě se vlastně za tou maskou přestane stydět, protože vlastně není nějaký František, Filip nebo Josefína, ale teď je ta kočka kocour. Takže těch masek tam mám 5, 6, teď si to nevybavuju. Nejoblíbenější samozřejmě je ta kočka, proto se mi zmínila, ale je tam třeba i cínový vojáček a ty masky jsou inspirované postavami z mých knížek, protože většinou další princip je ten, že těm dětem přečtu nějakou svou pohádku ze svých knížek a ten hrdina, ta maska. Ano, ty seš teda zvědavá.
2: Já bych se vás ráda zeptala, když už jste zmínila ty svoje knihy, tak bych třeba řekněte nám něco o vašich knížkách.
1: Já těch knížek mám celkem 7 a nejnovější je knížka o takovém pohádkovém voze, jmenuje se Slovenská strela, ta knížka se jmenuje Strela a je to vůz, který je jediný na světě, stojí v Kopřivnici a vznikl před 80 lety, už nejezdí, ale jezdí se na něj dívat lidé z celého světa. Já jsem měla tu výsadu, že před 2 lety jsem do toho vozu jela a ujela jsem s ním 100 kilometrů a ty zážitky jsem potom představila v knížku. Potom mám knížku o reportážních pohádek o tom, jak vznikalo Československo, jaké jsou důležité historické mírníky. A potom mám veselou pohádku o velkém putování malé slepice, která utekla z Velkochovu do lesa.
2: Chudá slepice.
1: Ne, je milá, jmenuje se Peliška a pelášila lesem a potom se rozhodla, že se vrátí zpátky do zahrady, kde je krásný bílý kohout, takže love story. Ale víš co, Valentino, já píšu pohádky na základě svých prožitků jako novinářky. Jako novinářka jdu někam na místo, zjistím, že je to zajímavé, tak o tom netočím jenom reportáž v uvozovkách, jenom pro ten Český rozhlas, Radiožurnál plus Vltavu, Radio Junior taky ano. Vysílá občas moje reportáže. Ale ještě to převyprávím dětem a tomu říkám reportážní pohádky. Tak je to jednoduchý.
0: Které další rozhlasové žánry s dětmi probíráš?
1: Tak určitě ten rozhovor, to je nejdůležitější. To dítě by mělo vědět, že než zahájí rozhovor, tak se musí představit, musí požádat o rozhovor, dívat se tomu respondentovi, tomu svému dotazovanému do očí, vnímat, co říká. A to děti moc neumí, to nohy neumím ani mi dospělí. Takže především rozhovor, no a potom je skvělé stand-up, reportáž z místa, nebo vstup z místa. Tak to je taková výzva, že řeknu, tak teď se postav tady do prostoru, podívej se kolem sebe a během 20 vteřin mi popiš, jak to tady vypadá. Musíš používat přídavky, musíš přídavky, no to moc ne, musíš používat přívlastky, především přídavná jména a drž se především faktu. Ty si představ, že ty jsi očima toho posluchače. Ukaž mu to. Vezmi ho tam sebou. Vezmi ho na místo. Tak to je velká výzva pro děti. No a potom mám ještě třetí, to je legrácká. To zase využiju toho, že se mnou jezdí na ty dílny malého novinaře občas manžel, on je rychlokreslíř. Tak řeknu dětem, zavřete oči nebo se otočte zády k tabuli a malíř kreslí na tabuli nějaký obrázek, který můj manžel kreslí nějaký obrázek, třeba slepice Pelišky. A já to reportérsky popisuju, jak ten obrázek vzniká. Ty děti si to představují, potom se otočí, šup a jsou vyjevené, co vzniká. No a potom to zkoušejí ty děti. No, je to napínavé.
0: Zní to naprosto úžasně. Valentinko, nalákala tě Míša na dílnu malého novináře, která se bude konat 30. května tady u nás v Českém rozhlase?
2: Celkem ano, já bych tam možná vzala nějaké svoje kamarády. A já se jenom zeptám, je ten vstup zadarmo nebo stojí nějaké peníze?
1: Stojí to peníze. Malé, ale stojí. Víš proč? Protože každá dobrá práce by měla být zaplacena, aspoň minimálně, aby se ten člověk vážil. Nevím, jestli to taky je důležité občas říkat, že taky jsi ráda, že někde dostaneš třeba limonádu nebo lízátko.
2: Spíš to limonádu, já moc lízátka nemusím.
0: Pokud byste se chtěli přihlásit na dílnu malého novináře, tak koukám, taky se budu muset rozmluvit asi ještě jednou s Míšou. Míšo, máte nějaký rozmluvadlo, který si tam říkáte?
1: Drbu, vrbu, to je super.
0: A pak ještě takhle, vím, že to je drbu, vrbu, drbu.
1: Zkus to, Valentino.
2: Drbu, vrbu.
1: No.
2: To je těžký.
1: No, je.
2: Já se tomu fakt naučit.
1: Já ti potom ukážu, až tam přijdeš tu sobotu zubomluvu, to je taky legrace.
0: Zubomluvu, to by mě zajímalo, to o tom vůbec nic nevím, o zubomluvě.
1: Tajemství, to si nechám pro sebe.
0: Zde nebude takový nějaký cizení přes zuby, že jo?
1: Tak to prohranováková, to taky umím.
0: Taky jsem to takhle pochopila, protože spousta lidí přijde do našeho vysílání a tu pusu prostě neotevře, má pořád zuby u sebe.
1: A i přesto dokážeš mluvit artikulovaně. Ano, to se pozná školená reportérka, ty jsi to zvládla. Skvěle.
2: Takže takhle.
1: Přesně takhle, ano.
2: Ano, jak se máš?
1: Výborně.
2: To je těžký.
0: Ale pozor, taky vždycky lidem, co přijdou do vysílání, říkám, aby se snažili tu pusu trošku otevírat, hezky dolů, aby to pěkně znělo, aby ten hlas mohl proniknout ven z té pusy, protože když se mluví s tou pusou úplně takovou maličkou, uzavřenou, to prostě tomu není rozumět, že
1: ano, přesně tak. Strašné.
0: To je pravda. A to mi taky děti někdy dělají. Sem přijdou, takhle si dají tu ručičku před tu pusu a pak mi ještě takhle třeba takhle jako pouchají do toho mikrofonu anebo mluví hodně jako zblízka. Ale brzo si vysvětlíme, že je potřeba mít správnou vzdálenost od mikrofonu.
1: 15 cm od.
0: Přesně tak. Pěkně si, ten, když je v ruce ten mikrofon, hezky ho držet, že jo, když je takhle stacionární.
1: Dobře se třeba i k tomu postavit, pevně, ano, uvolněně.
0: Aby bříško taky nebylo nějaký svrknutý, možná i ideální být narovnaný.
1: Nebo stát.
0: To je ještě lepší. To je ještě lepší.
1: To všechno děláme.
0: Tak tohle všechno si můžete vyzkoušet. A kde se teda holky a kluci můžou přihlásit?
1: Kde?
0: No, na webovkách Českého rozhlasu.
1: No. Už je to, já jsem se dívala teď před chvilkou, než jsem sem přišla a je to tam už rozjeté.
0: Už je to rozjeté.
1: Ale

0: Pozor, ta dílna malého novináře, ten jeden, ta jedna skupina by měla mít maximálně 20 dětí, aby si to ty děti užili. Takže 20 a 20, ten přístup je omezený, no, to jo.
1: Tak na to mrkněte. Míšo, je ještě něco, co bys chtěla říct ke své dílně malého novináře?
0: Děkuju, že jsem to mohla říct.
1: No, my budeme rádi, když zase dorazíš a klidně nám pak můžeš říct, jak to probíhalo, a můžeme pozvat třeba i příští týden, když na to najde nějaký čas v tvém rozvrhu a kalendáři.
0: Tak děkuji za pozvání, Valentino, ráda jsem tě poznala, a Kláro, my se zase potkáme někde na chodbě v tom rozhlase.
1: Určitě, budu moc ráda. To byla Míša Vetešková, naše kolegyně a vedoucí kulturní redakce zpravodajství Českého rozhlasu. Řekla jsem to správně?
0: Teď už ano.
1: Výborně.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárkou a taky...
1: s Valentínkou.
0: No a vy nám samozřejmě můžete psát svoje písničková přání, pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz, určitě je vám v příštích minutách zahrajeme. Teď jsme to měli takové hodně mediálně gramotné a já jsem zvědavá, co si pro nás připravila Terka Rašová ve svém pořadu Síťovka, který se zabývá sociálními sítěmi. O těch jsme si tady dneska taky povídali, že jo, Valentínko?
1: Mm-hmm.
0: Máš nějaké oblíbené influencery?
1: No, já nevím.
0: Ani moc ne?
1: Ani moc ne, no.
0: Tak uvidíme, jestli třeba Justýna Zedníková se nestane jednou z nich.
2: Síťovka. Ahoj a čau. Ještě pořád mám ve své tašce síťovce Miss Czech Republic 2023, influencerku a modelku Justýnu Zedníkovou. Minule jste se dozvěděli, jaké nejkrásnější šaty na sobě kdy měla a jestli by vám doporučila práci modelky. V tomto díle probereme cizí jazyky, sociální sítě, japování a taky pro vás má Justý krásný vzkaz. Justý se učí španělsky a moc hezký jí to jde. Zeptala jsem se jí, jestli pro nás má nějaké tipy, jak se naučit cizí jazyk.
3: Já si myslím, že ten nejefektivnější tip a trik je mluvit. Já jsem se hrozně bála mluvit anglicky i španělsky na začátku, přece jenom člověk má vždycky strach z něčeho nového a bojí se, že ho ty lidi budou třeba soudit, protože samozřejmě oni jsou rodilí mluvčí, tak co když třeba řekneme nějakou hloupost a budeme se potom za to stydět, ale vůbec. Já jsem se právě ve Španělsku i všude v Anglii, když jsem mluvila cizím jazykem, shledala s tím, že ty lidi právě byli rádi za to, že se ten člověk snaží s nimi jako dorozumět tím jejich jazykem. A ocenili to vždycky, takže nebát se, nemít strach z toho mluvit. Potom určitě poslouchat písničky v tom jazyce, koukat se na seriály, na filmy. Mám skvělý tip na seriál, jmenuje se to Violeta, je to pro takový jako dospívající slečny a já na to koukám teda i teď, protože ta španělština je fakt super takhle jí procvičovat, takže to moc doporučuju tu Violetu a určitě i nějaký aplikace na telefonu, jako je třeba Duolingo. Tam si myslím teda, že se úplně jako ten jazyk nedá naučit od základu, ale je určitě super na potom procvičování nějakých těch slovíček.
4: A mohla bys pozdravit španělský posluchače Rádia Junior?
3: Hola, un saludo a todos los oyentes de Rádio Junior.
4: O, to zní úžasně. A ty ještě o sobě, Justý, tvrdíš, že jsi japerka, což znamená, že hodně ráda mluvíš, je to tak?
3: Je to tak.
4: A o čem teda nejradši mluvíš? Máš nějaké nejoblíbenější téma?
3: Absolutně ovšem. Já si nedokážu teď vybavit jedno téma, na které bych nejradši mluvila, ale já hrozně mám ráda komunikaci s lidmi, moc ráda si s nima povídám, takže mě zajímá jako různá témata, které oni mi zase můžou předat a potom jako to zase předávám já dál formou právě toho japingu v uvozovkách, ale moc ráda si povídám, takže vlastně o čemkoliv, o ničem, prostě ovšem.
4: No a ve svém vlogu si taky mluvila o tom, že si chceš nějak omezit čas na sociálních sítích. Tak jaké aplikace k tomu třeba používáš a jak jsi to tam nastavila? Můžeš nám prozradit třeba, kolik jsi zdala času na jednotlivé sociální sítě?
3: Když jsem se učila na maturitu, tak jsem si nastavovala limit, protože mě to hrozně rušilo od toho učení. Takže jsem si dávala hodinu na Instagram a myslím, že i hodinu na TikTok. A potom se mi to vlastně vyplo, jenomže ta věc s tím samotným jako nastavením v tom telefonu je ta, že se tam hrozně jako jednoduše člověk překlikne zpátky, že tam jenom dá připomenout za 15 minut, anebo už dnes nepřipomínat a ta aplikace zůstane otevřená. Takže proto jsem potom našla aplikaci, která se jmenuje Upblock, která má to nastavení, že tu aplikaci opravdu jako zablokuje, vypne jí a jde tam potom nastavit i jako opravdu přísný režim, který se potom už jako nedá ani přerušit. Takže to je skvělý. Takže to teď používám. A opravdu mi to ten čas u té obrazovky snížilo.
4: No a co by si na závěr ráda vzkázala holkám a klukům, kteří tě právě teďka poslouchají?
3: Asi to, abyste se nebáli být sami sebou, protože si myslím, že člověk má někdy úplně zbytečně strach z toho, že se někde ztrapní nebo že si o něm někdo cizí bude něco špatného myslet, ale myslím si, že kort i v téhle době sociálních sítí a internetu, kde na nás prostě jako vyskakují různé trendy a nové věci a nutí nás to nějak jako překopávat sami sebe, tak je hrozně jako těžký udržet takovou tu svoji identitu a zastávat ty názory, které jako chceme a které vychází z nás. Takže bych asi vám chtěla vzkázat to, ať vždycky za každých okolností jste prostě sami sebou, ať si stojíte za svými názory a ať si vždycky jdete za tím, co chcete a za svými sny.
2: Tak to vám vzkazuje speciální host pořadu Síťovka Justýna Zedníková. Její účet na Instagramu Justýna Zedníková měl v dubnu 2026 262 tisíc sledujících. Její účet na TikToku s názvem To je hustý Justý měl v té době 28,7 tisíc sledujících a na YouTube 11,6 tisíc odběratelů. Justý, díky moc za rozhovor. Ahoj.
3: Já moc krát děkuji za pozvání.
2: Loučí se Rašová, Terka, síťová reportérka a nezapomeňte, že všechny díly Síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: Posloucháte Radio Junior a my tady máme rekapitulaci hitparády. Posloucháš někdy hitpošku, Val?
1: Jo.
0: Super, tak já jsem zvědavá, která písnička se ti bude nejvíc líbit. Hlasovat můžete do dnešní 8. hodiny a tadyhle to je 12 hitovek, mezi kterými se můžete rozhodovat.
2: Rekapitulace.
0: Novinka Usínám je od 19letého Davida Málka.

0: Victoria Lavrišin s písní Tančím, jak chci, je na druhém místě. A ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Holky a kluci, hlasovat můžete do dnešní 20. hodiny, tak určitě hlasujte, a jak to všechno dopadne, se dozvíte opět v sobotu v 9 hodin ráno, anebo o víkendu v 5, anebo na webu radiojunior.cz/hitparáda.
2: Rádia Junior.
0: Odbyla nám 18. hodina, máme 20. května roku 2026. Všechny zdraví Klára Nováková a taky...
3: A Valentínka.
0: No a my se jdeme vrhnout na další zprávy.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
0: ...93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale více než polovina z nich je plánuje zavést, většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. V Praze 4 se otevřela nová budova mateřské školy Aloise Klára pro děti se speciálními potřebami. Od září v ní budou fungovat dvě třídy pro děti s komunikačním či zrakovým postižením a dvě pro děti s autismem. Praha nechala budovu postavit za 120 milionů korun. A jaké bude počasí, nám řekne Valentínka.
3: Zítra bude převážně oblačno, odpoledne na východě při zvětšené oblačnosti přehánky. Denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia, povane vítr západních směrů.

0: out alone. Just pick up the phone.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Klauni by nás měli bavit, zlepšovat nám náladu a vytvořit nám úsměv na tváři. Přesto pro čím dál více lidí představuje setkání s klaunem stres a pestré líčení, rudý nos a výstřední oblečení mnohé neskutečně děsí. Přehnanému strachu z klaunů se říká také koulrofobie. Častěji postihuje děti a s věkem vymizí, ale někdy i dospělí lidé trpí nevysvětlitelným strachem z klaunů. Proč tomu tak je? Částečně se tím zabýval už zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, když zkoumal děsivost panenek a voskových figurín. Údajně pocit nepohodlí, nejistoty i odporu vyvolávají objekty, které mají pro nás známé i neznámé prvky dohromady. Klauni mají sice známé lidské rysy, ale jsou nepřirozeně zkreslené, ať už co se týká oblečení, obřích bot, přehnaného líčení nebo pestrobarevných vlasů. Dalším problémem jsou smíšené emoční signály, které dělají lidem v hlavě zmatek. Obecně máme zakódováno, že když se někdo usmívá, je šťastný, pokud se někdo mračí, je smutný. U klaunů to ale neplatí. Často mají třeba namalovaný úsměv a k tomu zamračené obočí. Tím pádem vůbec nejde poznat, co si myslí nebo co cítí. Pokud má klaun namalovaný úsměv, ale nechová se šťastně, dostane mozek smíšené signály, přeruší se navyklý vzorec a přijde nervozita. Klaunské chování je navíc nepředvídatelné, někdy až zlomyslné. Stříkne na vás skytky, kterou drží v ruce vodu, nebo vám je daruje. Mozek dostává další zmatené signály. A pak tu jsou ještě informace z filmů a seriálů, které klauny často nevykreslují zrovna v nejlepším světle. Pokud na takový obsah koukáme, podvědomě přijímáme myšlenky těchto filmů a seriálů za své. Pokud tedy někdo viděl filmovou adaptaci slavného románu Stephena Kinga To, kde je klaun velmi děsivou zápornou postavou, nebo zná Jokera, pak není divu, že si mohl vypěstovat chorobný strach z klaunů. Ten se pak může projevovat tím, že i při krátkém pohledu na ně přichází nevolnost, pocení a potíže s dýcháním. A co vy, zvídavci, bojíte se klaunů? Nebo vás nechávají ledově chladnými? Dejte vědět. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, proč nás děsí klauni, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: V klubu Rádia Junior jsme se dostali k vaší asi možná nejoblíbenější rubrice, kterou je vzkazovna. Takže jdeme na to. A úplně první písničkové přání, které tady máme, je od Amálky. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Zoo, neboli Zoo od Shakiry pro všechny naše kamarády, kteří s námi dnes jedou na výlet do Krkonoš. Děkuji, Amálka. Byla jsi někdy v Krkonoších?
1: Jo, byla.
0: Chodíš ráda po horách?
1: Ne.
0: A máš ráda zoologickou zahradu?
1: Ano.
0: A který zvíře máš nejradši?
1: Medvěda.
0: Fakt? A proč zrovna medvěda?
1: Já nevím, mám ráda věci, které mě můžou sežrat. Ne, to je vtip, mě se strašně líbí plyšový medvídky, oni se strašně rozdomilí.
0: Jo, a máš jako radši třeba, kdyby ses měla vybrat mezi ledním medvědem, klasickým hnědým medvědem, nebo medvídkem pandou, nebo medvídkem koalou, kdo by vyhrál?
1: Klasický hnědý medvídek.
0: Který tě může sežrat, takže grizzly.
1: No, on se strašně rozdomilí.
0: Takže velký pořádný medvěd. Někde jsem četla, že snad můžou mít i 3 metry, nebo já nevím kolik.
1: Cože?
0: To asi blbost, že jo?
1: 3 metry, ne, to bude blbost.
0: To je blbost. My si to ověříme a teď si pustíme písničku a pak vám řekneme, jak jsou velký medvědi. Vzkazovna Rádia Junior. Come on.

0: A máme tady další písničkové přání. Valentýnka už ví, co to bude za song.
1: To je Golden z K-pop Demon Hunters.
0: No a kdo si od to písničku píše? Je to Emilka a Barunka. Ahoj, dobrý den, jmenuji se Emilka, je mi 10 let. Chtěla bych poprosit o píseň Golden pro moji kamarádku Barunku, která je 5 let. No tak holky, hezky si to užijte. Máš rada tadyhle tu, ten muzikál, nebo vlastně spíš ten film?
1: Já jsem ho neviděla. Mm-hmm. Takže já nevím, jestli ho mám ráda.
0: Ale písničku Golden znáš.
1: Jo, ta je úplně všude.
0: Všude a líbí se ti?
1: No, jakože kdyby nebyla všude, tak by byla celkem dobrá.
0: Jo, tak my si ji teď pustíme a kdo má tenhle song rád, tak si na ní může klidně i zatancovat. Třeba si Val zatančí. Zatančíš si Val?
1: No, spíš ne.
0: Ale vy rozhodně můžete. Tak jdeme na to a zdravíme Emilku a Barunku. No a pokud chcete nám zavolat, tak můžete na 800 199 199.

0: Tak to byla Golden ve vysílání Rádia Junior, hitovka z K-pop Demon Hunters a my jsme zvědaví, kdo se nám dovolal na bezplatnou telefonní linku 800 199 199. Tady je Klárka, ahoj.
1: Ahoj, Klárko, to jsem po delší době já, Zdeno Sokolov.
0: Ahoj, Zdeno, jakou bys chtěl písničku?
1: Zohem si Michala Hojáka a v pohu. Když už nám nešli počasí, tak aspoň ať jsme v pohu.
0: Dobře, tak já už to tady hledám a mám to tady, super, pro koho písnička bude?
1: No takže obecně všem posluchačům a doufám, že jsem vyvedl Den otevřených dveří, já na vás koukal, co to zkamej.
0: Jo, ten byl naprosto perfektní Den otevřených dveří a můžeš si klidně i zpětně poslechnout i vy všichni ostatní, co jsme tady během Dne otevřených dveří dělali, protože je to na webovkách radiojunior.cz, je tam celodenní záznam od 9 ráno, kdy začal moderovat Petr Ševčík, pak tam byl Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, potom náš šéfredaktor Adam Kebret, potom já, Klára Nováková, Denisa Kimlová a zakončila to Veronika Hajková, naše zvířecí agentka, takže jestli máš chuť si to užít ještě jednou, tak si to tam klidně můžeš poslechnout.
1: A kdo bude dnes v klubu po 19. za chvíli?
0: Po 19. hodině bude David Málek, což je úžasný zpěvák a skladatel, je mu 19 let teprve, ale už byl třeba ve Fun Zone na koncertě Eda Sheerana v Hradci Králové, mu tam dělal takovýho předskokana. No a teď právě jezdí s Michalem Horákem tento rok s jeho tour, kde bude zpívat předtím, než bude zpívat Michal Horák. A vzhledem k tomu, že ty jsi vybral písničku v poho od Michala Horáka, tak myslím, že by se ti i jeho písničky mohly líbit.
1: No, to jsem vyběl zbyla špatně, co? Si určitě chtěla nasadit Michala po 19.
0: Michala Horáka po 19. možná nasadíme nějaký jiný song, ale určitě si užiješ Davida, který dorazí v 19 hodin. A můžeš pro ně klidně už teď vymýšlet ty i vy ostatní písničky, teda otázky. Pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a dostanete za to ode mě takový balíček merch od zpěváků z hitparády Rádia Junior. Jo?
1: Tak jo, tak pouštíme písničku a mějte se hezky, zase někdy se ozvu.
0: Taky se mě hezky, ahoj.

0: To byl Michal, který je v Poho, Michal Horák, a my ještě tady máme jednu písničku od DJ Boba, ale my si ji teď nemůžeme pustit, protože si teď musíme pustit Čtení na pokračování. Takže DJ Boba přesouváme po Čtení na pokračování a teď si dáme Čtení na pokračování, které je o šachách. A mě by zajímalo, jestli Val, která dneska tady se mnou moderuje, ráda hraje šachy.
1: Já miluji šachy.
0: Umíš je hrát?
1: No, nevím, jestli úplně umím, ale hodně mě baví.
0: Baví tě, ale jasně, tím chci říct, jakože umíš tahat šachama, šachovýma figurkama.
1: Ano.
0: Takže víš, kam jde třeba střelec.
1: Co je střelec?
0: To byl for. Takže jezdec.
1: Jo, ten vím jak.
0: A co třeba dáma?
1: To taky, ne, to není dáma, to je královna.
0: A co třeba král?
1: No, ten taky chodí zajímavě.
0: Takže více dozvíte v následujícím Čtení na pokračování. Král, ten může jenom vždycky o jedno políčko.
1: Právě.
0: Na jakoukoliv stranu.
1: No.
0: A to ostatní nám možná prozradí následující četba. Nejlepší šachistka na světě. Příběh, který není tolik o šachách, jako spíš o jednom nepravděpodobném přátelství. Napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil, Kristýna Kosová, účinkuje Lucie Žáčková.
2: Rádio Junior. Čtení na pokračování.
3: Nejlepší šachistka na světě. Díl třetí. Malomyslnost. Když 12-letá Tereza Kalachová vyhrála 3měsíční pobyt u nejslavnější šachistky světa Eleny Jehličkové, napadaly jí různé scénáře, jak může celá akce skončit. Nejpravděpodobněji se jevilo, že ji Elena vyrazí, až zjistí, jak moc je její žačka hloupá. Pěknou druhou příčku obsadila možnost, že něco strašlivě pokazí a Elena ji odmítne nadále učit. Třetí variantou bylo, že Terezu nahradí někdo jiný, vhodnější a bystřejší, a ona sama se vrátí zpátky k rodičům, kteří ji zahrnou řečmi o tom, jak se měla víc snažit. Po 2 měsících však došlo k něčemu, co jí nenapadlo ani v rámci těch nejhorších variant. Hraní šachů jí začalo štvat. Měla dojem, že pod vedením tak vynikající hráčky se musí i hned zlepšit. Jenže týdny ubíhaly a Tereza neměla dojem, že by došlo k nějaké výrazné změně. Chápala sice jednotlivé tahy, rozuměla různým taktikám a uměla použít a pojmenovat několik známých systémů, včetně orangutana a varianty smažených jater. Ale jakmile viděla, že zápas nejspíš prohraje, ztrácela soustředění i nadšení. Nejde mi to. Prostě na to nemám talent. Opakovala Eleně u každé partie. Ta si vždy hlasitě prokřupla prsty, jako by tím chtěla veškeré stěžování zaplašit. Je v pořádku, že prohráváš? Terezu už tohle ujišťování začínalo vytáčet. Jenže já prohrávám pořád. Ostatní říkali, že bych se na to měla vykašlat, protože nikdy nevítězím. Měli pravdu. Elena rázně zavrtěla hlavou. Jenže prohrávání k tomu patří. V šachách je důležité umět lecos obětovat, i když to třeba okamžitě nenese výsledky. Víš, čemu se říká nesmrtelná partie? Ne. Jde o partii, kterou spolu sehráli Adolf Andersen a Lionel Kisericki v roce 1851 v Londýně. Andersen, který hrál s bílými, obětoval v 11. tahu střelce, v 18. tahu obě věže a ve 22. tahu dámu. Jeho soupeř tak jasně vedl, co se týče materiálu. Přesto však Andersen dokázal využít zbývajících 2 jezdců a střelce a dát Kisereckému mat. Tereza nevěděla, v čem by jí měl tenhle příběh pomoct, a tak jen pokývala hlavou, vymluvila se na to, že jí není moc dobře a odešla do pokoje. Tam si lehla oblečená do postele a civěla do stropu. Cítila, jako by se jí na hrudi usídlilo cosi těžkého. Měla by být vděčná za to, že tráví čas u Eleny, ale nedokázala v sobě nic takového vykřesat. Všechen prostor si pro sebe totiž zabíral studený, lepkavý strach, že selže. Měla by se rychleji zlepšovat, měla by umět svoje prohry lépe přijmout, měla by být veselejší. Všechna ta měla by se řetězila do nekončící řady, jež Terezu pevně obtáčela a dusila. Nepamatovala si, kdy se jí podařilo usnout, ale když se vzbudila, bylo už dlouho popolední. Vyskočila z postele a běžela za Elenou omluvit se, že zaspala ranní výuku. Jenže učitelku nemohla nikde najít. Nakonec slabě zaťukala na dveře ložnice, kam se neodvažovala vstoupit. Na začátku pobytu totiž Elena stanovila jasné pravidlo. Tereza se může pohybovat podobně, jak se jí zlíbí, ale nikdy nesmí vstoupit k ní do pokoje. Jste v pořádku? Už dvakrát se stalo, že se Elena zamkla u sebe v pokoji. Několik hodin o sobě vůbec nedávala vědět a když pak konečně vyšla ven, měla zarudlé oči. Tereza byla příliš vystrašená se zeptat, co se stalo. Vytušila, že učitelka o tom nechce mluvit a tak radši předstírala, že se ničeho nevšimla. Ani tentokrát se nedočkala žádné odpovědi. Uvnitř se však ozvalo drobné šramocení. Tereza se nalekla na dveře. Omlouvám se, že jsem ráno nepřišla. Musela jsem zamáčknout budík nebo co. Můžeme tu hodinu nahradit odpoledne? Chvíli se nedělo nic. Pak se dveře prudce rozrazily a v nich stála Elena oblečená a vypravená. Jdeme, prohlásila. Kam? Uvidíš. Tereza už byla zvyklá na Eleniny občasné spontánní nápady. V bouřce si třeba vyšli na nejvyšší kopec ve městě. Ve 2 hodiny ráno vařili kary nebo si na plné pecky pouštěli staré gramofonové jazzové desky. Byla celkem zvědavá, s čím přišla Elena tentokrát, a tak si došla pro bundu a boty. Plán se nevyvíjel zrovna nejlépe. Venku pršelo a při vydechování jim od pusy vycházely obláčky páry. Je to ještě daleko? Chtěla vědět Tereza, kterou zábly ruce. Jo, daleko a pak ještě kus. Dostalo se jí veselé odpovědi. Když už lilo tak, že skoro nebylo vidět před sebe, zastavila se Elena před hospodou pojmenovanou U vyteklýho voka a aniž by cokoliv řekla, zamířila dovnitř. Tereze nezbylo, než jí následovat. Uvnitř bylo teplo, hlučno, vydýcháno a vznášel se tu pach smaženého oleje a kouře. Elena na koho si zamávala. U šipek stály 3 ženy a zuřivě na ní gestikulovali. Jdeš pozdě, vyčetla jí jedna, když si k ním proklestili cestu. Já vím, pardon, za to vás na něco pozvu. A tohle je Tereza. Bydlí teď na pár měsíců u mě, představila jí Elena. A tohle jsou Magda, Zuzana a Anna. Dobrý den. Nazdar, odpověděla jí Magda, nejvyšší a nejramenatější ze všech. Baví tě šipky? Ani ne. A co tě teda baví? Zeptala se Zuzana, která měla kolem krku navěšené šňůry perel. No, pár věcí, jo. Spíš mi, ale žádná nejde. Soukala ze sebe Tereza nervózně. Všechny 3 ženy se rozesmály. To přece nic neznamená. Jak to myslíte? No, vezmi si třeba nás, vysvětlovala Magda. Já jsem hudebnice, Zuzana spisovatelka a Anna malířka. Myslíš, že jsme úspěšné v tom, co děláme?
4: Určitě, řekla Tereza zdvořile. Děsila se, že dostane přednášku o tom, jak je důležité vydržet a nevzdávat se. Podobné nesnesitelné proslovy znala už od matky.
3: Vidíš, a to seš právě na omylu, zvolala Zuzana. Magda složila 5 oper, ale žádnou z nich nikde nehráli, i když u té poslední už pochopila základy notového zápisu. Já jsem sepsala 3 historické ságy, ale ze všeho, co jsem kdy vytvořila, mi jenom jedny noviny otiskly článek o lineárních motorech. Anna před pár lety skoro prodala obraz, ale pak kupec zjistil, že na něm není zátiší s mísou na ovoce, jak si původně myslel, a z dohody vycouval.
4: No, byla to expresionistická malba zachycující rozkladné procesy. Jenom hlupák by to nepoznal, odsekla Anna.
3: Všechny 3 se upřeně zadívaly na Terezu. Ta vytušila, že čekají na její reakci, a upadla do rozpaku.
4: No, to mě mrzí, že se vám nedaří, pípla nakonec.
3: Zuzana jí poplácala po rameni tak silně, až o sebe zacinkaly šňůry perel. O to ale vůbec nejde. Podstatný je, co u tebe ta činnost vyvolává. Na co myslíš u šachů?
4: Většinou na nic. Je to, jako by ta činnost člověka vcucla nebo co. A nějak se s ní promíchal a...
3: Budete hrát, nebo co? Zacláníte tady už dost dlouho.
4: Ozval se za nimi pobouřený hlas. Když se Tereza otočila, uviděla uhlazeného pána v obleku s naleštěnými polobotkami. Podobně vyhlížející lidé pracovali u její matky v kanceláři.
3: Budeme, ještě si ale tady nějakou dobu pozacláníme, odpověděla Anna. Muž zrudnul vsteky. Báby bláznivý, ucedil. Tereza na sobě ucítila čísi pohled, ale když se otočila, nikoho si nevšimla. Po chvíli to rozuřený muž vzdal a měl se k odchodu. Společně s ním se zvedlo dalších 5 lidí, z nichž jedna žena měla stejný účes jako Terezina matka. Bylo přece ale úplně vyloučené, že by zrovna ona zavítala do takového podniku. Elena, Magda, Zuzana a Anna se mezi tím dali do hry. Nešlo to ani jedné z nich. Neměli žádnou techniku a házeli mimo terč, ale vypadalo to, že jim to nijak nevadí. Tereza je sledovala a zvolna jí docházelo, že možná mají pravdu. Že nejde o to, jak moc je člověk v něčem dobrý, ale o to, co v něm ta činnost vyvolává. Čím déle nad tím přemýšlela, tím víc měla pocit, jako by se jí v břiše rozlévalo nezvykle úlevné teplo. Všechna ta zřetězená měla by, která jí od včerejška dusila, najednou zmizela. Tereza se přidala ke čtveřici žen. Většina jejich šipek skoro ani nedolétla k terči a mohli to vidět všichni. Úplně všichni v hospodě u vyteklýho voka, ale Tereze to bylo najednou docela fuk.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárkou a s Valentínkou. A Valentínko, my jsme zapomněli dvě věci, veď? Nebo ne, zapomněli. Ještě tady máme, musíme vyřídit dvě věci předtím, než nám přijde David Málek, který je už tady připravený, kdo na nás kouká přes webkamery Rádia Junior, tak ho vidí, jak stojí tady před naší bledě modrou stěnou. A pak si budeme povídat s ním o tom, jak skládá písničky, jak zpívá, jak bude teďko na koncertním turné s Michalem Horákem. Ale my ještě musíme splnit ty dvě věci.
1: Takže jako první, jak je teda velký ten medvěd?
0: Jak je velký medvěd? Říkali jsme, já jsem řekla, že medvěd může mít i klidně 3 metry. A představte si, že koukali jsme, že třeba medvěd Kodiak opravdu může dosahovat 270 centimetrů, ano. A dokonce, že existovali v dávné minulosti medvědi, kteří měli klidně 3 metry.
1: No,
0: to jsme zjistili.
1: Takže to je pravda.
0: Takže jsem nekecala, takže to bylo správně, dobře se mi to v té hlavě uložilo. A pak jsme taky slíbili, že splníme jedno písničkové přání a tušíš, od koho bylo? DJ?
1: Jo, DJ Bobo.
0: DJ Bobo, ano, přesně tak, napsal nám Petrik Zetka. Ahoj, rád vás poslouchám a chtěl bych zahrát písničku DJ Bobo, Chihuahua. Jsem to asi řekla blbě, ale rozhodně to uslyšíme teďko, jak je to správně. A písnička je pro rodiče a pro bráchy, takže posíláme vám tohle legendárního DJ, který letěl v devadesátkách.

0: Junior.
1: Krásný podvečer z klubu Rádia Junior vám přeje Klára Nováková a dneska tady mám velice sympatické dva skladatele. Jeden se jmenuje David Málek. Ahoj Davide.
2: Ahoj.
1: Je ti 19 let a teďko už jedeš s Michalem Horákem na tour, dělal jsi i vlastně ve fanzone zpěváka Edu Sheeranovi, což je naprosto úžasná zkušenost. A je ti 19?
2: Je, to se tak nějak všechno děje, je to hrozně fajn. Mm-hmm. Teďka jsme jeli právě s Michalem to turné, to bylo nějakých 7 zastávek po celé republice. Byl to hrozně fajn, protože Michal je fajn, jeho kapela a všichni ostatní tým je hrozně fajn. Podle mě jsme si hezky sedli a byla to prostě dovolená na různých místech České republiky.
1: O tom všem si dneska budeme povídat, i o tom, jak jsi se dostal ke skládání muziky, co všechno děláš, jak muziku skládáš. A jsem ráda, že tady u sebe mám i dětskou spolumoderátorku Valentínku. Ahoj Val.
3: Ahoj.
1: Tobě je 11.
3: Ano.
1: Ale už si taky složila pár písniček, viď?
3: Ano.
1: Řekni nám, jak se jmenují.
3: No, třeba z těch, co vyšly, Karma zdarma a Popletené Vánoce.
1: A už chystáš další?
3: Chystám další.
1: Na další akci, viď? A to je nějaká o zmrzlině.
3: No ano, to je o zmrzlině. Zmrzlinoholik se jmenuje, neboli v angličtině Ice Cream Holic.
1: Davide, o čem ty rád skládáš písničky? Taky jako Val o zmrzlině a o Vánocích a nebo o karmě, anebo máš nějaká svoje témata, která tě hodně baví?
2: Já jsem třeba před tak 4-5 lety, kdy jsem začínal psát písničky, tak jsem napsal písničku o Vánocích a byla to smutná písnička a moje první písnička, kterou jsem o Vánocích napsal, rozbrečela moji mamku, ale jako ve špatným a já jsem si říkal, jako, že vůbec nechápu, o co jde, a pak jsem později pochopil, že se mi povedlo poskládat pár slov, který vlastně vůbec nejsou příjemný na Vánoce, takže takový mám vztah k vánočním písničkám, ale jinak píšu o věcech, co se dělo v mém životě, většinou o nějakých holkách, ale už začínám psát i o ostatních věcech, které mě většinou štvou, protože ty veselý písničky se píšou hrozně těžko. Nevím, jestli to tak máš taky. Asi ne vlastně, jestli píšeš o zmrzce.
3: No to, ale jako taky ono, mě vždycky vznikne molová ta písnička nějakým způsobem.
2: Aha.
3: Na mě, anebo akordy, který ani nedávám moc smysl, já ani nevím, jak se jmenujou.
2: Jo.
3: No to.
1: Tak jsou ty začátky toho hudebního skladatelství někdy trošku náročnější? Jsi říkal, tvoje první písnička o Vánocích rozpláčkala mamku. Co další písničky? Bylo to jako hned jako jednoduchý, aby tě začali hrát, aby si začal vystupovat na koncertech známých zpěváků? Nebo ses musel tím trošku jako prokousat těma začátkama, než ta písnička, kterou si napsal, začala dávat smysl?
2: No, bylo to těžký. Mě začalo bavit psát písničky třeba půl roku zpátky. Já jsem to dělal, protože jsem prostě to cítil, že bych to dělat měl a chtěl. A pořád mi nedávalo smysl, to je hrozný. Ta písnička většinou nefunguje, nejde mi psát. Vlastně mě to nebaví, ale nějak ty 3 roky jsem to trošku jako tlačil, abych to dostal, a dostávám se už do toho stavu, kdy je mi to pohodlné a vlastně to využijem jako útěk. Nebo únik, nebo no, nějaký ventil mých pocitů.
1: Jasně, takže z těch svých pocitů se jako vypíšeš a složíš tu písničku. Takže si řekneš třeba, dneska jsem strašně jako naštvaný, takže teď tady budu bušit do piana nebo do kytary, do čeho bušíš?
2: Většinou do kytary.
1: Do kytary se vybušíš a vznikne z toho nějaký song. Vznikl nějaký tvůj song z toho, že jsi naštvaný?
2: No jasně.
1: Jo? Který?
2: První můj naštvaný song, který jsem napsal, nedávno vyšel, je to můj nejnovější single, jmenuje se Zapomněla, a je to o holce, která na mě zapomněla. Nikdy jsem nenapsal naštvaný song, protože obecně v životě nebývám naštvaný, takže se potom těžko píšou naštvaný songy, ale Zapomněla je můj první naštvaný.
1: První naštvaný, potom máš nějaký třeba, který byl z nějakého jiného rozpoložení psychického, co třeba song Díly, ten tady mám připravený. To by mě zajímalo, jaký pocit jsi měl, když jsi psal Díly.
2: To je úplně přesný. To, co píšu, je takovej jeden vesmír, protože je to můj život, takže je to takovej jeden vesmír a hodně těch písniček je o jedné holce. Nějak mě to zasáhlo a psal jsem o tom hodně písniček. A zrovna v tu chvíli, kdy jsem byl smutný z toho, že jsme se rozešli, tak mě to trápilo a já jsem potřeboval nějak vypnout hlavu, což se mi povedlo tím, že jsme odjeli na 4 dny ze školou do Anglie. Tam jsem na to zapomněl, bylo to úplně úžasný. A potom, když jsme se vrátili, tak jedu z letiště autem a teďka se vracím do toho našeho, do toho našeho městečka, kde bydlím, a najednou se všechno vrací zpátky. A já si myslím, že, nebo myslel jsem si, že tomu prostě nejde utíct, protože vždycky, když se vrátím, tak to bude stejný. A napsal jsem o tom písničku.
1: Napsal si díly, my si je teďko pustíme. A holky a kluci, vy už teď můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo psát dotazy na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a můžete se klidně zeptat i na to, jestli už má David za sebou maturitu nebo ne, protože myslím si, že teď to bude hodně jako někde buď uprostřed, nebo už, jako už, jo, nebo
2: no,
1: ještě,
2: je to za prostředkem už.
1: Za prostředkem.
2: Už je to v cílový rovince.
1: Cílový rovince, tak i tohle bereme, tak určitě pište a volejte. Můžete se ptát na Eda Šírena, na Michala Horáka, můžete se ptát i na to, jak zvládá David studium na střední škole umělecko-manažerské v Brně Židenicích, což zní teda taky hodně jako hustě. No a můžete se ho zeptat i třeba, jestli má holku, že jo? Protože třeba teď zrovna ne. Uvidíme. Tak volejte 800 199 199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Tak to byly díly od Davida Málka, ve kterých se nám David asi rozebral na díly a zase složil, říkám to správně. A co ta holka? Co ta holka, prosím tě, to jsme tady rozebrali, jo. Prostě, díváme tady nádherného kluka, že jo, Val, to musíš uznat. Já vím, že ti 11, ale dobrý to je, ne?
1: No jo, dobrý.
0: Je to v pohodě. A máš teda tu holku?
2: Teď? Nemám.
0: Nemáš, ale trošku zaváhal, ale takže...
1: Můžu mít otázku?
0: Můžeš mít otázku.
1: A proč jsi tak strašně zaváhal?
2: Já jsem nezaváhal.
0: Ne, ono se totiž... No, dobře, holku teď nemá. To znamená, že teďko vlastně, o čem teda píšeš ty, nebo jak píšeš ty písničky, když jsi říkal, že hlavní je teda, nebo že jsi zatím psal ty písničky hlavně o té svojí holce. Jo, takže ještě pořád, buď to jako dojíždí, já vím, že třeba Adam Mišík říkal, že taky vlastně spoustu písniček potom psal o nějakým svým bývalým vztahu, než začal psát třeba zase o někom jakoby jiným.
2: No tak to je přesně taky můj případ. Já jsem napsal jeden love song o své jedné holce a o té stejné jsem napsal 20 písniček už potom, protože jsem se z toho potřeboval dostat furt. Tak je to hrozně jednoduchá inspirace, ze které se dá strašně lehko čerpat.
0: Jasně.
2: To jako šlo samo. No tak už mě naši a děda se mě nedávno ptal, proč zas pláčeš o nějaký holce na Facebooku, tam někde to viděl? Co zas pořád je, proč nepíšeš o něčem jiném? No? Tak říkám, to je prostě zásoba, to je předepsaný. Ta, co vyšla, ta zapomněla je ze září 2025, což je docela vlastně nedávno, ale to tak prostě je, no, je jich hodně.
0: Máš teda už i nějaká jiná témata?
2: Mám. Třeba témata samoty. To zní hrozně obecně, já jsem přemýšlím, jak to říct trošku hezčejc, ale občas se stane, že se v životě někdo může cítit sám z nějakého důvodu. Mm-hmm. Teďka jsem se bavil se spolužačkou, se kterou jsem se bavil tak asi po druhý v životě a ta říkala, že jí vlastně dost vadilo, že u nás teďka na střední ve třídě se nezačlenila tak, jak by chtěla a dělali jí to velký problém.

0: Sana, vůbec nevím, co se stalo. Nějakým způsobem se tam stala písnička. Většinou je to tak, že si něco mrmlám a z toho vyjde nějaký slovo, pak z toho vyjde slovo víc, tak tomu zkusím dát nějaký význam. Často se stane, že napíšu písničku, která není vůbec o ničem. Říkám si, o čem jsem to napsal. No a potom následně buď tu písničku třeba jí dám nějaký význam, přeházením nějaký slov nebo vymyšlením jiných slov a to se tak stane samo prostě. A potom už teďka jsem se naučil, když jsem začal dělat třeba s Lukášem Chromkem, s producentem, nebo s Vítou Štajglem, což jsou tedy pražští producenti, tak tam se to dělá už trošku jinak, že mám nějaký počítač, do kterého to nahrávám, rovnou si dělám vlastně tu produkci, nebo aspoň nějaký to demo. A takže tam většinou vznikne první ta hudba a do toho se píše text s tou melodií. Ale jde to dost v ruku v ruce.
1: Jak se to stane, že vlastně z kluka, který žije někde v Brně, v Židenicích nebo ještě v okolí, že jo, se vlastně stane hvězda, která vystupuje na nejrůznějších koncertech. To muselo mít určitě nějaký jako postup, nějaký kroky. Nejdřív si možná šel někam do Zušky, naučil se hrát na tu kytaru, že jo, naučil se tam něco jako v nauce. A jak to šlo pak dál?
0: No, hudební nauka. To je předmět, který má rád každé dítě, které se musí učit na nějaký nástroj. Nevím, kolikrát jsem dával pozor hudební nauce. To si neberte příklad. Nikdo si neberte příklad. Teďka bych dal za to úplně všechno, kdybych dával pozor hudební nauce.
1: Chodil jsi za hudební nauku, jako občas jako tam ani nedošel.
0: Já jsem v životě nebyl za školou.
1: Ty jo, dobrý.
0: Já jsem hodnej. Takže to jsem jako... To jsem vždycky byl, ale moc si z toho nepamatuju, což mě docela mrzí teďka, bohužel. Ale moje mamka mě ve školce dala na flétnu, tak jsem začal hrát na flétnu, pak jsem začal na příčnou flétnu, kde jsem udělal takový ty dva cykly na Zušce, nevím, jak se to teďka přesně jmenuje.
1: Že jsi byl jak na základce, tak pak i na střední si začal potom?
0: No jasně.
1: Si dokončil ten druhý cyklus?
0: Takže to bylo takhle, pak jsem ještě později začal hrát v Zušce na klavír. A tady ty věci mě daly strašně moc hudebního nějakého cítění a toho, jak se vlastně vystupuje před lidma a to bylo úplně úžasné, jsem za to hrozně rád. Bylo to těžký, bylo to hrozně dlouho, ale nevím, co bych bez toho teďka dělal. No a potom na základě toho, že můj nejlepší kamarád na táboře se naučil hrát na kytaru, hrál tam pro všechny ty holky a děcka na kytaru a já jsem to neuměl, tak jsem se to naučil, můj taťka hrál na kytaru táborákový písničky, takže na základě toho jsem se chtěl naučit na kytaru, naučil jsem se na kytaru a postupem času jsem od mý první záliby vlaků, že jsem chtěl být strojvedoucí, totálně, to byla úplně moje láska, tak jsem se dostal k tomu, že se chci živit muzikou, hudbou a začal jsem psát své písničky.
1: Ty jo, takže pak si začal psát písničky a potom si ty písničky někomu jako poslal a ten si řekl, ty jo, ono to fakt je docela dobrý, nebo jak to bylo?
0: V kostce. Mezi tím, co jsem napsal, začal psát ty písničky až po sem, tak je několik velkých koleček nabízení sám sebe přes maily, telefony, normálně, osobně. Prostě čistě píšu na akce, na festivaly. Já jsem David Málek, tady jsem napsal pár písniček, chtěl bych u vás zahrát. Takových mailů pošlu 200, odepíšou 3. Vznikne z toho jeden, to se děje 2 roky, takže už máme 2 koncerty. A potom samozřejmě jsem psal i pár lidem z branže, jako producentům. A třeba Lukáš Chromek, se kterým teďka spolupracuju, tak jsem napsal jednou v noci na Instagramu, jsem nemohl spát a říkám si, tyjo, mě se tak strašně líbí deska u mami, na který Lukáš spolupracoval, o Tevi Farne. A napsal jsem mu, že je to super a mimochodem dělám hudbu a on říkal, tak jo, tak se sejdem, dáme meeting a od té doby se děje všechno a změnilo mi to život.
1: Co na to říkáš, Val, protože ty jsi taky v té fázi, kdy obepisuješ všechna možná studia a tak dál, posíláš písničky. Jaké to je takhle slyšet od někoho, kdo už se takhle třeba dostal do rádií a už vystupuje?
2: No upřímně, já trochu závidím, že někdo řekl ano, protože jako v mém případě se to moc neje.
1: No, ale takže... taky jsi o hodně let mladší zatím.
2: No to taky, protože když někomu napíše 11-letý dítě, tak si řekne, ha, ta to nemyslí vážně, nebo to je podvodník. Takže já fakt nevím. Já, no, je to takový hodně smutný pro mě, že někdo nebere.

0: A teď si kde?
1: No to ano, ale jakože písničky spíš hodně, jakoby spíš...
2: Ale Vale, vždyť tvoje písnička zazní i na festivalu zmrzliny, viď?
1: No jasně, ale to je jakoby na tom vystoupení. On to mi jakože třeba nepomůže nikdo třeba vydat a tak, to musíme třeba vydávat sami a prostě.
2: Ale že jo, v 11 letech, v kolik letech se to povedlo tobě, Davide?
0: Třeba 2 roky zpátky, ne ani ne.
2: V 17, 18.
0: Takže 18, no, mm-hmm. Něco takového.
2: A chtěl bys si poslechnout Val písničku?
0: Samozřejmě.
2: Tak jdem na to a uvidíme, co ti na to řekne David, který už má zkušenosti i s hudebními producenty. Tak jdem na to. Písnička se jmenuje Karma zdarma. Kdy jsi ji napsala, Val?
1: No, napsala jsem ji nějak minulý rok, kdy přesně si nepamatuju, ale pamatuju si, že jsem ji napsala proto, že jsou na sebe lidi trošku zlí a doufám, že už zlý na sebe nebudete.

0: Tak to byla Karma zdarma od Valentínky Vozňouk. Co na to říkáš?
1: No, já jsem říkal, že to zní strašně vyspěle a zpíváš krásně. Tady ta poslední nota, to je úplně úžasný. Takový písničky jsem fakt nepsal a nepíšu ani teď.
0: Rocková opera, bych řekla pomalu. No? Davide, když jsme se zastavili ještě i u těch vlaků, jo, tak když jsi byl malej, říkal jsi, že jsi chtěl být strojvedoucí. Vzpomeneš si třeba, nebo jak jsi to měl, měl jsi doma hodně jako v různých vláčků a spoustu takovýchhle dalších jako věciček, jezdil jsi ve vlacích, koukal jsi za rameno nějakému strojvedoucímu.
1: Můj děda, který mě teď mimochodem učí zpívat už asi rok a půl a nevím, co bych bez toho dělal, kdyby mě neučil, tak mě jako malýho, nebo já jsem chtěl, tak on to se mnou absolvoval, jezdil vlakem, jak se to říká, tramvají, málo se řekl šalinou, tramvají po městech, od konečný na konečnou, tam a zpátky, projeli jsme úplně všechno v Olomouci, ve Vídni, a takže to jsme prostě jezdili, mě to hrozně fascinovalo. Potom jsme jezdili na chatu vlakem, takže jsem si našel všechny, pamatoval všechny zastávky, které tam byly, a doma jsem si s takovýma dřevěnýma vláčkama hrál a jezdil jsem a bylo to úplně úžasný. No. Pak mě to nějak přešlo, nevím jak vlastně, ale doteď jsem rád, když můžu jet vlakem do Prahy třeba.
0: Říká David Málek, přemýšlíš třeba nad tím, že bys si složil písničku o vlacích nebo třeba natočil nějaký videoklip ve vlaku?
1: Teď nad tím přemýšlím, že jsem nikdy nenapsal písničku o vlaku. První písnička, kterou jsem vydal se Suprafonem, která se jmenuje Nevadí, tak první fotka na té obálce toho, té písničky, byla u vlaku. Paradoxně, pak se teda vyměnila, jo, ale možná jo, ale možná to bude spíš v nějaký metafoře k něčemu, co se mi děje v životě. Asi ne úplně o tom, že jedu vlakem, tudum, tudum.
0: Píše nám taky naše věrná posluchačka Justinka Šánová. Ahoj, většinou volám, ale mám rýmu a kašel a chtěla bych se teda zeptat, jaké je Davidovo nejoblíbenější zvíře a jakou nejhezčí písničku vymyslel a jestli má tipy na skládání písničky. Do rádia Junior, zdraví Justý.
1: Takže, moje nejoblíbenější zvíře. Pes. Máme doma psa, černýho psa, Blacka, který je se mnou, nebo spíš já jsem s ním celý jeho život. Dostal jsem ho, když byl takhle malej, do ruky a pořád je tady. Takže asi pes. Nějak víc to nevnímám moc, ty zvířátka teda upřímně.
0: A co je za rasu?
1: To nikdo neví. On je prej Labrador a neví se mamka. A my si podle jeho postavy a jeho těla myslíme, že to byl jezevčík. Ale nevím, jestli úplně...
0: Jasně,
1: Labrador takže křížený s jezevčíkem.
0: To zní zajímavě. Takže zvíře už víme. Nejhezčí písnička, kterou si vymyslel?
1: Nejhezčí písnička, kterou jsem kdy vymyslel, je podle mě víc než jen pár dní. Je to písnička o tématu již zmíněném.
0: Takže o holce?
1: O holce.
0: Jasně.
1: Je to vlastně jako smutná písnička, ale hrozně lidí mi na ní říkalo a psalo, že tam něco cítí víc v té písničce a proto si myslím, že je moc hezká a mám ji hrozně rád. Takže. A třetí otázka.
0: A třetí otázka byla nějaké tipy na skládání písniček.
1: Dělat to často, nesoudit sama sebe při tom procesu, protože jediný, kdo nás může omezit, jsme my sami. A já to dělám pořád, že si říkám, že něco není dostatečně dobrý, ale dokud to ze sebe nedostanu ven, tak to nebude dobrý nikdy. A musíš, nebo přemýšlím nad tím tak, že když třeba otevřeš kohoutek od vody, který je dlouho zavřený, tak prvně musí vytéct ta špinavá voda, než je ta hezká křišťálová pitná, takže úplně stejně to s těma myšlenkama, s těma nápadama, který píšeš kamkoliv, jestli na papír, nebo jenom zpíváš. A Lukáš Chromek, producent tady, který pracuje s Evou Farnou, se Sofiánem Mečmežem a vlastně úplně se všema, kdo v Česku vystupují, tak mi na naší první schůzce řekl, že první nápad je vždycky ten špatný. Tak se podle toho snažím řídit.
0: Takže bereš až kolikátej?
1: Jako většinou první, ale, ale aspoň se snažím to tak brát, že tohle možná ještě není úplně ono. Mm-hmm. A možná tam může být něco lepšího. A většinou tam něco lepšího je.
0: Jasně, ale taky většinou se pak člověk zase vrátí i k té první nějaký původní myšlence.
1: To je paradox. Mm-hmm. Ale ta většinou bývá nejčistší, protože jde rovnou od něj, no, z nás, od někud,
0: srdíčka.
1: Ze srdíčka.
0: Máme tady další tvoji písničku, ta se jmenuje Usínám a máme i v hitparádě Rádia Junior, kde můžete pro Davida hlasovat do dnešních 8 hodin. A když se dostane do dalšího kola, tak zase v sobotu v 9 hodin ráno je celá hodinová hitparáda a zase se hlasuje vždycky do středy do 20 hodin. Po 10 týdnů, takže 10 týdnů má šance se David udržet naší hitparádě. Písnička se jmenuje Usínám, takže jak to máš s tím usínáním? Usínáš dobře, usínáš špatně?
1: Já usínám skvěle. Já jsem si koupil červený brýle a potom se usíná krásně, takže já většinou usínám moc hezky.
0: A červený brýle jsi koupil kvůli tomu, aby na tebe nesvítilo modré světlo z displeju?
1: Ano, to byl původní záměr, protože jsem to měl všude na sítích a zajímalo mě to. Ono to modré světlo není jenom v displejích, ale vlastně úplně všude a i ve sluníčku, což je v pohodě, ale večer to nechceme na to spaní. Tak jsem si to koupil, no a teďka už to mám a dávám si to před spaním, protože mě večer hrozně bolí oči z normálního světla, takže už když to nemám na sobě, tak jsem hrozně nervózní a pomáhá mi to spát, protože se to tělo připraví na to, že aha, něco se děje, jdeme spát, to už známe.
0: V kolik hodin David Málek si dává červené brýle?
1: V 9, v 10.
0: 9, 10 a...
1: Dneska pravděpodobně přejedu třeba v 10, v 11, takže tak v 11. Jako záleží, no.
0: A do hodiny usneš třeba, nebo potom?
1: Ale jo, jakože ono to fakt, to tak jako když se sklidním a nepřemýšlím a nepracuju už, tak většinou jo.
0: Tak si pojďme poslechnout písničku Usínám od Davida Málka, pro kterou můžete hlasovat v hitparádě Rádia Junior.

0: Svoje dotazy na Davida Málka můžete volat na 800 199 199 nebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Mě by ale zajímalo, jak už se to nakouslo, že ty jsi měl tu šanci zahrát ve fanzone Eda Sheerana během jeho koncertu v Hradci Králové v roce 2024, tak jak se to přihodilo a potkal jsi se s Edem Sheeranem, jako řekli jste si aspoň ahoj nebo něco takového?
1: To byl úplná náhoda, naprosto nevím, něco se zrovna povedlo a my jsme se tam dostali, byl to náš třetí koncert s kapelou. Bylo to třetí koncert, byl to největší koncert snad doposud, co se jako udál, protože jsme tam přijeli z Brna teďka všichni, že jo, plní očekávání, tam prostě přijela dodávka děcek. Měli jsme šatny, backstage jsme měli s Benem Kristovem, Pokáč a takový lidi tam byli, tak jsme si říkali, Ježíš Maria. A teďka jsme tam hráli dvakrát, což vlastně podle mě nehrál nikdo, kromě Eda a Evy. Dvakrát, takže jsme byli z toho prostě úplně paf, spali jsme v Hradci na hotelu, bylo to úplně nový, úplně skvělý a stalo se to nějak náhodou, s Edem jsme se nepotkali.
0: Nepotkali.
1: S Edem se potkala Eva.
0: Eva Farna. Takže s Edem si se nepotkal, ale zpíval si na jeho koncertě.
1: Jako prakticky jsme spolu prostě koncertovali.
0: Koncertovali, no. Je to tak. A Ed Sheeran má hodně rád třeba i skládání z různých kostek, třeba i z Lega. Máš to taky rád? Věděl jsi to, že on prostě skládá a věnoval nějaký takový... Ty máš spíš ty železnice asi,
1: veď? Já jsem si vždycky hrál s těma železnicema a s Legem taky samozřejmě, ale spíš ty dřevěný vláčky, no.
0: Dřevěný vláčky, to je ta tvoje srdcovka.
1: Už ne teda, ale...
0: Třeba to zase přijde, hele.
1: No, tak jo.
0: Minimálně třeba až jednou budeš mít nějakýho špunta, tak ten určitě ocení spoustu vláčků. Potkal jsi se tam ale i možná s dalšími zpěváky na tom koncertě?
1: No, tak
0: s tím Pokáčem,
1: no, jasně,
0: a s Evou Farnou.
1: S Evou ne, s Evou ne. To jsme se potkali až někde jinde, ale... Tak my jsme tam, ty šatny byly společný, kromě Eda samozřejmě a Evy. Tam jsme se třeba potkali se Šimonem Bylinou. Mm-hmm. Skvělý zpěvák. Teďka vydal album, úplně úžasný. Je pod stejným vydavatelstvím, jako jsem já. A je to hrozně, hrozně zajímavý člověk. Takže třeba s tím jsem se potkal. Pak tam bylo spoustu lidí. Teďka si nespomínám samozřejmě. Ale...
0: No a co Michal Horák, budeš teď, nebo s kterým už hraješ na jeho koncertech?
1: Ten tam nebyl.
0: Ten tam nebyl, ale toho máš teď.
1: Ale toho mám teď a tak Michal je prostě super.
0: Sluníčko.
1: Je to sluníčko, je to hrozně, hrozně fajn člověk. Takovej lidskej, což jsou jako všichni, ale je tam, že jo, já jsem přijel z Moravy do velkého města, spousta věmů, spousta lidí nových, takže Michal je fakt jako hrozně fajn a všichni jsou hrozně fajn, je to jako moc hezký, máme tam docela dobrý vztahy, si myslím. A ty písničky, které píše a které hrajou na tom koncertě, jsou skvělý. Já ten koncert jako takovej mám hrozně rád, je to úplně úžasný, byli jsme, kromě na jednom koncertě nebo na dvou, jsme byli úplně na všech toho turné a je to úplně úžasný.
0: A jak to funguje? Nejdřív zahraješ ty a potom hraje Michal Horák?
1: Nejdřív hrajeme my. Většinou to bylo jenom já se svým kytaristou, jako tak akusticky. V Olomouci a v Ostravě jsme hráli i s kapelou. To bylo skvělý. Tam jsme byli prostě všichni i s naším osvětlovačem. Bylo to úplně úžasný. A zahraju já, pak hraje Michal. Mám pocit, že si to vlastně hrozně zajímavě sedlo, ty písničky. Trošku jsem se toho bál, aby to nebylo. Ale myslím si, že to sedí dobře a ty lidi na těch koncertech jsou úžasní. Oni tam stojí nebo případně sedí a koukají se, smějou se a zpívají s náma.
0: Máš nějakou oblíbenou písničku od Michala Horáka?
1: No jasně. Nedělej si naděje. To je písnička, anebo jsem asi boomer.
0: Tu tady nemáme, ale máme písničku Rande, která by se ti mohla hodit, když teď nemáš tu holku, že jo, o který bys psal ty písničky, viď?
1: No to asi jo.
0: Tak si jdem pustit a vy můžete stále volat na 800 199 199 anebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy pro Davida Málka.

0: Davida Málka máme ve vysílání Rádia Junior a probírali jsme už tady zpívání, probrali jsme vystupování, holky. Ještě jsme neprobrali úplně tu tvoji střední školu umělecko-manažerskou, kterou studuješ v Brně Židenicích, ale už jsi vlastně skoro na konci toho studia. Tak jak je to s tou maturitou?
1: Dneska 20. Za 2 dny mám ústní maturity. No, tak jako maturu z ekonomiky, z marketingu, managementu, z češtiny, z angličtiny. Jsou to prostě otázky, na které se učím a ještě se učit teprve jako hodně budu, takže to bude v pohodě.
0: Budem držet palce. První část už je jako úspěšně za tebou, že jo?
1: Ano, všechny psaný, to už je v pohodě. A i praktická část, to je všechno hotovo.
0: Poneseš si třeba nějaký talisman na tu maturitu?
1: Ne, no to mě nenapadlo, ty, ale mohl bych.
0: Mohl bys, no.
1: Ale asi budu rád, když přinesu sám sebe a to, co mám tady.
0: A za odměnu jim to můžeš zaspívat nějakou písničku. Vědí to třeba tvoji učitelé, že zpíváš a že máš takovýhle songy?
1: Vědí a vlastně mě podporujou, protože já jsem na té škole na hudebním ateliéru a tam se vlastně dělá tohle. My tam hrajeme rockový, funkový, popový písničky, děláme koncerty v brněnském metru a v brněnském metru music baru. A takže oni o tom ví, naštěstí to tolerujou, takže doufám, že budou tolerantní i u maturity. A když jsem zveřejnil soupis svých koncertů na teďka maturitní měsíce, nebo teďka je květen, červen, tak mě hnedka babička psala, ty a není to divný vůči třeba učitelům, že máš tady prostě 10 koncertů za měsíc, kdy se máš učit? A říkám, jo, trošku. Ale naštěstí to tolerujou a podporujou mě v tom. Takže.
0: Co tě ve škole nejvíc baví?
1: Tak byla to ta hudebka, kterou už teda ve čtvrťáku nemáme, ale máme úžasného pana učitele Petra Bartoňka, který je skvělý kytarista a strašný srdcař, který nás naučil strašně moc praktických věcí o tom, jak to v hudbě chodí a několikrát jsem se s ním radil o různých věcech a i v rámci třeba tady suprafonu nebo takhle. Takže to mě baví. A ty vztahy, ono je to umělecká škola, takže je tam všechno trošku jinak, bych řekl. A je tam míň lidí, kteří se všichni znají, navzájem se podporují, protože všichni se o něco snaží ve stejném odvětví, takže je to fajn. A ještě si můžeme pomáhat, protože je tam jak hudebka, dramaťák, tak tam jsou grafici a filmaři, takže je to super prostředí.
0: Val, je taky něco, co by tě zajímalo, na co by se chtěla Davida zeptat?
2: No, když vystupuješ na živo, tak zpíváš jenom svoje písničky nebo i třeba nějaké covery?
1: Teď už zpívám jenom svoje písničky.
2: Jo.
1: Začal jsem na coverech, ještě s jinou kapelou, pak jsem udělal si ten svůj projekt David Málek a tam to byly tak jako na půl covery, na půl písničky, protože jsem neměl dostatek písniček a teďka jsme jako postupně oddělávali covery a už to jsou jenom moje písničky.
2: Jasně.
0: Magda se nás taky ptá, jakou bys chtěl mít holku?
1: Hezkou.
0: To je to první,
1: hodnou,
0: jo?
1: No, tak jasně, tak dobře, to je dobře. Určitě. Já nad tím docela často přemýšlím a ta, co mě bude podporovat v tom, co dělám, protože to není úplně pro každýho a bude to čím dál tím horší, když se podaří všechno. A taky se kterou bude život jednodušší. A to stejný, ale bych potřeboval jako dát já jí, že? Takže víte, jako souhra.
0: Takže tady to je Davidova Dream Girl. Co teďko plánuješ v následujících měsících, letech, nebo jestli máš nějaký jako dlouhodobý plán, třeba dostat se i do Ameriky, aby tvoje písničky se hrály po celém světě?
1: Já bych chtěl být tady v Česku, v Rybníčku. To je mi příjemný a tady bych se chtěl fungovat hudebně a teď je to takový rozjetý vlak, který ještě dlouho asi nezastaví. Teďka jsme vydali písničku. Písnička bude další, nová. Hrajeme koncerty teďka do léta. Máme ještě dalších asi 8 koncertů. Tak jako různě po republice. V létě budu hodně tvořit. Budu na to mít čas mezi nějakou prací, abych přežil. A vším ostatním tak budu tvořit. A budou koncerty, budou možná i velký koncerty, takže na ty se těšíme.
0: Mm-hmm. Val, ty jsi taky ještě připravila spoustu dalších dotazů, tak na co bys jsi ještě
2: tak
0: chtěla
2: hodně.
0: Davida zeptat, tak povídej.
2: Já mám těch otázek hodně, tak třeba stalo se ti někdy, že jsi byl třeba na nějaký soutěži nebo tak, třeba se svou písničkou a oni by se tě ptali třeba a fakt jsi zasloužil ty a seš si jistý a na 100% a vážně, tak jestli se ti to někdy stalo.
1: To by se to stalo, že?
2: Jo.
1: Já jsem byl na 3 soutěžích s tím, že jedna byla vyloženě pěvecká. Tam se mě, myslím, neptali a já vzhledem k tomu, že nesnáším soutěže v hudbě, tak si toho moc nepamatuju, protože jsem byl hrozně takovej zarytej, že tam vlastně jako nechci být, protože nemám rád soutěžení v hudbě. A na ostatních soutěžích to jsme hráli s kapelou a tam to byly prostě koncerty, kdy jsme zahráli ten koncert a ty jsme naštěstí úspěšně všechny vyhráli.
2: Jo.
0: Chtěl bys třeba do Eurovize jednou?
1: No, tak já zpívám česky. Což vlastně není asi ještě úplně překážka, protože tam byly třeba Kabáti, ale byla by to určitě zajímavá zkušenost. Ale nepřemýšlel jsem nad tím, tyjo. Tak co není může být?
0: A talentové soutěže jako Československá Superstar a podobně, to ne. Tam bude ta no, Eva Farná.
1: Už, tam bude Eva, viděl jsem.
0: Už jsem si všimla.
1: Ne, nebo tak jako, ne, teďka můžu říkat ne a třeba za rok tam najednou budu, ale v tento moment ne a rád bych to tak udržel.
0: Mm-hmm. No a za těch pár let, teda jak jsme se bavili, jestli máš ještě nějaký další plán, nebo fakt je to vyprodávat různý jakoby koncerty, zpívat, být český slavík, nebo jestli ještě vedle toho chceš třeba dělat něco úplně jiného nebo dalšího?
1: No určitě. Zpívat pro hodně lidí, písničky, které si lidi budou zpívat sami od sebe, třeba si s nima budou spojeny nějaký životní jejich důležitý momenty a překonávat sám svoje hranice, ať to dělám co nejlíp a nejdůstojněji, ať si zatím stojím a nespadnu do něčeho, co bych dělal jenom třeba pro peníze nebo pro slávu. A prostě dělat to, co nejlíp to bude. Pořád růst.
2: Tak já mám ještě jednu otázku teda. A to je, jestli tě podporovali třeba rodiče a kamarádi nebo i učitelé, když jsi byl ještě mladší?
1: No já mám okolo sebe strašnou podporu. Možná už bych to nedělal, kdybych neměl. Jak od rodičů, od obou, od prarodičů, od kamarádů. Buď kamarádů, který se mnou hrajou v kapele a táhnou za jeden pro vás se mnou, anebo kamarádů, kteří chodí na ty koncerty. A od učitelů je to úplně úžasný, jsem za to moc vděčnej a vím, že to takhle nemá každý, takže se toho moc vážím.
0: Chtěl bys jednou hrát i v nějakém filmu? Přemýšlel jsi i o nějaké jako herecké kariéře?
1: Mě do toho tlačí babička.
0: Protože, no, já tě chci vidět ve svém oblíbeném seriálu.
1: No, to ne, ale oni, prarodiče jsou herci divadelní, celý život se tím živili a tak mě tak vždycky jako posune a nechceš jít jako na nějakou hereckou. Já říkám, ne babi, já neumím, prostě to bych musel tomu věnovat hrozně moc času, který věnuju hudbě a chci věnovat hudbě, ale tak jo, jako chtěl bych být ve filmu, nebo v nějakém, já už v pár filmech jsem, ale jenom tak jako okrajově, že se něco prostě naskytlo zrovna a natáčíme takový jako videa na sítě pro firmy a takhle, takže na tom obraze jsem a rád bych tam třeba jednou nějakým byl a i obsáhlej.
0: Umíš si představit, nebo chtěl bys mít nějakou speciální roli? Něco, po čem toužíš, že bys jako zahrál, kdyby to bylo možný?
1: Tak Spidermana.
0: Spidermana, jasně, takže místo Toma Hollanda. A umíš taky skákat ty backflipy, jako backa dozadu.
1: To by mě naučili, doufám.
0: Tě naučili. Tak to by byl hodně velký Spiderman, to si myslím, že by byl docela rozdíl od malého Toma Hollanda. Ale super, takže takový nějaký super hrdina by se ti líbil.
1: No to by bylo hezký, ale jako je mi jasný, co za tím stojí, takže je to nereálný.
0: Ale kdo ví, třeba náhodou, nebo James Bond, nebo nějaký ještě něco, co tě tam láká.
1: Jo, tak to je prostě cool, no.
0: Ale James Bond, to bys musel být rodilý Angličan, myslím, abys mohl být James Bond.
1: Tak prostě, takže radši tak ten super Spider-Man hrdina. Prostě, no.
0: Spider-Man vyhrává.
1: A tak samozřejmě nějaký na kterýho letí holky prostě, že no, tak to by chtěl asi každý.
0: Říká David Málek. Já jsem si vědomá, jestli jsme třeba nějakou holku dnešním vysíláním nenalákali. Kdo ví, tak na kterých koncertech tě může vidět?
1: Úplně na všech, na kterých budu hrát.
0: Jasně. Takže kam bys nás pozval?
1: No tak já vás pozvu, teď vám to řeknu všechno. 35. budeme v Praze, teďka 30. května, v sobotu hrajeme v Orlové, což je úplně na druhé straně republiky, no a potom v červnu Český Budějovice 5., Olomouc 6., a 13. nebo 15. v Brně budeme hrát, potom v Zubří, zase úplně jiná strana republiky, a nakonec zahrajeme s Michalem v Rosicích, což bude úplně úžasný koncert, je to zase budeme předskakovat Michalovi, ale je to mimo to turné. To bude skvělý koncert, takže tam, jestli je někdo z okolí Rosic, tak tam určitě přijďte, bude to fakt, fakt hrozně fajn. Takže přijďte na koncerty a třeba budeme mají v Outvareně nebo ve Fóru, tak to uvidíme ještě.
0: My ti moc budeme držet palce, hlavně ať dopadne ta maturita a pak půjdeš na nějakou tu vejšku?
1: No jo, půjdu a hlásím se tady na VŠE do Prahy vlastně. No a potom, když tak najamu do Brna.
0: Říká David Málek. Davide, my ti moc děkujeme za návštěvu v našem studiu, budeme se těšit na spoustu dalších tvých songů. Hlasujte pro Davidovu písničku Usínám v hitparádě Rádia Junior a doufám, že se ti tady u nás líbilo.
1: Líbilo moc, díky.
0: Loučí se s vámi i moje dětská spolumoderátorka.
2: Ahoj.
0: To byla Valentýnka Vozňuk a loučí se i Klára Nováková, ale ne na dlouho, protože v pondělí jsem tady znova od 5 do 8 hodin večer připravená pro vás. Mějte se krásně, loučí se Klára Nováková a předávám slovo Skřítku Hajajovi. Ahoj!
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. O sovách se říká, že jsou moudré. A kdo je chytrý? Ten určitě rychle vymyslí, co dělat, když se přihodí něco neočekávaného. Sova Amálka z lesa Staroboru všem ukáže, že nejdůležitější bývá zachovat si chladnou hlavu. Je tu další lesohádka, která se jmenuje, jak sova Amálie zachránila veveřátka. Ať se vám krásně poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Jednoho letního odpoledne se nad Staroborem zastavily těžké černé mraky nacucané vodou. Než byste stačili třikrát mrknout, začala bouřka, jakou les už dlouho nezažil. Blesky křižovaly oblohu, hrom burácel a vítr ohýbal špičky i těch nejstatnějších smrků. Všechna zvířátka se rychle běžela schovat. Kdo byl zrovna blízko svého domečku, nory nebo pelíšku, uháněl domů. Zvířátka, která zastihla bouřka v lese, si našla úkryt, aby úplně nepromokla. Sova Amálie byla naštěstí zrovna blízko svého hnízda, když začalo pršet, a teď seděla v dutině stromu a poslouchala, jak těžké kapky bubnují do listí a mechu. Ještě párkrát se zablesklo a pak už začal déšť pomalu ustávat. Vzduch byl průzračný a za mraky vykouklo sluníčko. To je ale krásně, pomyslela si Amálie a načechrala si peří. Déšť všechno umyl a les voní úplně jinak. Asi se trochu proletím, abych se rozhlédla, co je ve Staroboru nového. Stejně už se za chvíli začne stmívat a nastane čas pro noční ptáky a zvířátka. Amálie roztáhla křídla a tiše plachtila letním podvečerem. Najednou uslyšela divný zvuk, jako kdyby v lese někdo volal o pomoc. Všechny sovy mají vynikající sluch i zrak, takže stačilo, aby se Amálie snesla trochu níž a hned viděla, co se stalo. Prudká bouřka rozvodnila potok a bouřící voda strhla lávku. Na druhém břehu zůstala uvězněná tři malá veveřátka. Jejich maminka, veverka Terka, se vypravila pro lískové oříšky až na druhý konec lesa. Kladla sice svým dětem na srdce, aby zůstali doma, ale veveřátka neposlechla. Jakmile jejich maminka odešla, sešplhala po kmeni a uháněla si hrát na schovávanou na paseku za potokem. A teď nemohla zpátky. Pobíhala po břehu a naříkala. Sova Amálie ještě opsala ve vzduchu jedno kolečko a pak přistála přímo uprostřed hloučku lesních zvířátek, která také přilákal pláč a křik malých veverek. Všichni se radili, překřikovali a hádali, jak by se dalo veveřátkům pomoci. Co kdyby na druhou stranu potoka přiletěl nějaký pták, řekněme třeba datel vavřinec, a přenesl veveřátka zpátky na zádech, navrhoval jezevec Bedřich. Bedřichu, ty nemáš rozum, ocekl vavřinec na kvašeně. Nebudu to ani zkoušet. Co kdyby mi přitom prasklo v zádech? Jsem moc zvědavý, kdo by vás všechny léčil, když jsem tady jediný doktor. Jezevec uraženě zmlkl, ale to už se o slovo hlásil divočák Karel. Jelen by veveřátka unesl úplně v pohodě. Tak by mohl přeskočit přes vodu na druhý břeh a je to. Zafuněl a byl spokojený, jak to vymyslel. Ale jelen Miroslav jen vrtěl hlavou. Potok je moc široký. Tak daleko nedoskočím. Navíc nemám rád vodu. Na to zapomeňte. Zvířátka se hádala dál. Skoro každý měl nějaký nápad, o kterém si myslel, že je nejlepší a snažil se překřičet ostatní. Jen sova Amálie neříkala nic. Chvilku poslouchala dohadující se zvířátka, pak se potichu vznesla a odletěla pryč.
1: No to snad nemyslí vážně, pištěla sojka Valentína. Všichni se tady snažíme pomoct a Amálie si klidně odletí.
2: A zrovna na její chytrost jsem spoléhal, vrtěl hlavou jezevec.
1: Ostuda, sov Amálie je strašpitel, syčel slepíš Stanislav a radši se držel trochu stranou, aby na něj někdo nešlápl.
2: Prý, moudrá sova, pche, prskala kuna Klotilda.
3: Možná měla něco důležitého na práci, snažil se Amálie zastávat Rejsek Matýsek, ale ostatní ho hned okřikli. Co může být důležitějšího než záchrana malých veveřátek?
0: Na to Matýsek neznal odpověď. Samotného ho překvapilo, že Amálie odletěla pryč. Jenže sova Amálie neutekla, jak si zvířátka myslela. Jen se trochu proletěla a zase se vrátila zpátky.
1: Kousek proti proudu spadl přes potok stromek. Ukážu vám to,
0: oznámila zvířátkům a všichni okamžitě spěchali za ní.
1: No jo, ale ten je tak tenoučký, že nikoho z nás neudrží a beveřátka po něm sama také nepřejdou, zahučel zklamaně jezevec a ostatní mu hlasitě dávali za pravdu. Přes potok skutečně ležel mladý stromek, který při bouřce vyvrátil vítr, ale jeho kmen byl příliš slabý a tenký, aby mohl posloužit jako lávka.
3: K čemu nám je takové nedochůdče? To má být ta slavná soví moudrost?
1: Za chvíli už bude tma a co budou veveřátka dělat sama v noci v lese? Křičela zvířátka zklamaně.
0: Amálie ale zůstala klidná a pokynula křídlem Matýskovi. Když přiběhl, sklonila se k němu a něco tajného mu pošeptala do ouška. Matýsek nadšeně přikývl. Rozhlédl se kolem a pak popadl do čumáčku tenký proutek, který byl dost dlouhý na to, aby dosáhl až na druhý břeh. Hned se s ním rozeběhl přes spadlý stromek, na opačné straně potoka proutek položil a běžel zase zpátky. Zvířátka překvapeně zmlkla a veveřátka přestala plakat. Nikdo nechápal, co to znamená a co Matýsek vlastně provádí.
1: To zas Amálie vymyslela nějakou ptákovinu, chrochtal nespokojeně divočák Karel. Teď leží přes potok dva klacky místo jednoho, to jsme si teda pomohli.
0: Matýsek ho ale neposlouchal. Místo toho popadl další dlouhý proutek, přeběhl s ním přes potok a položil ho vedle toho prvního. Teď už přes potok ležely kromě vyvráceného stromku dva proutky.
3: Úžasné,
0: pochválila Matýska sova Amálie a spokojeně zatleskala křídly. Matýsek neúnavně běhal tam a zpátky a pokládal vedle spadlého stromku další a další proutky a větvičky. Brzy jich bylo tolik, že začaly připomínat úzkou lávku, která se s každou další větvičkou zvětšovala. Teprve teď zvířátka pochopila, jak skvěle to Amálie vymyslela. Zatímco tenký stromek by veveřátka neunesl, hromada proutků a větví, kterou Matýsek nanosil a natáhl přes potok, už klidně mohla sloužit jako lávka.
1: Rychle! Pojďte nosit listy, mech a kůru, ať v té lávce ucpeme všechny díry.
0: Zavelel jezevec Bedřich, kterého mrzelo, že na ten nápad nepřišel sám a rychle si chtěl napravit pověst.
1: Teď nastal teprve ten pravý ruch. Každý chtěl být užitečný a přispět k záchraně malých veverek. Zvířátka pobíhala sem a tam a přinášela nejen věci, které by se hodily k ucpání děr, ale i silnější větve, kterými lávku zpevnili. Za chviličku už přes potok vedla pevná lávka, která v pohodě unesla i jezevce Bedřicha. Veveřátka po ní přeběhla a skočila do náruče své mamince, která právě přibíhala. Držela se jí kolem krku tak pevně, jako by ji chtěla umačkat. Smích a objímání nebrali konce. Už nikdo nepochyboval o sový moudrosti.
3: Ať žije sova Amálie!
0: Volala zvířátka, ale Amálie jen mávla křídly na pozdrav a důstojně odletěla hlouběji do lesa, kde už mezi stromy...
4: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior... I na webu radiojunior.cz.
5: Radio Junior, velká pohádka.
6: Co je sladké, nemusí být dobré. Platí to i o nebezpečném medu, který se zlá macecha malé Emilky rozhodne využít ve svém hrozivém plánu. Dokáže ji někdo zastavit? Pohádku Jedovatý med napsala Šárka Kosková, režie Dimitrij Dudík. Hrají Anna Klusáková, Magdalena Borová, Igor Bareš, Tomáš Tepfr, Michal Zelenka a další. Natočeno v roce 2020.

0: Nebuď slepá, ani hluchá.
1: Kéž bych uměla zpívat jako vy.
2: S kým si to tu povídáš, Emilko?
1: Jen s ptáčky, tatínku.
2: Vždyť jim nerozumíš.
1: Stačí, když oni rozumějí mě.
2: No, když myslíš, někoho jsem ti přivedl. To je Josefína.
3: Raději Fína, Johane. Je to víc Nobel.
1: Naše nová hospodyně?
2: Ne, tvoje nová maminka. Snad ti nahradí tu, která se na tebe dívá už jen z nebe.
3: Vždycky jsem si přála mít dceru, těšit se z její krásy.

0: přesně tak jsem si to představovala. Vonavý špíšek uzené, smetana. A tady je toho plná komora.
1: Nenabídneš mi, Josefino?
0: Ke všem čertům, co ty tu chceš? Jak jsi mě vyčenichal, Ferdiši?
1: Kdo hledá, najde. Zvlášť, když ten špek, kterým se tu cpeš, voní na 10 mil.
0: Okamžitě vypadni. Co když tě tu někdo uvidí?
1: Žádný strach. Kromě tebe v domě všichni ještě spí. Trochu jsem se tu rozhlídnul. Nesedla jsi zrovna do chudého hnízda.
0: Toho jsem si užila dost s tebou. Ty jsi měl vždycky peněz jak žába chlupů.
1: A ty jsi byla vždycky chamtivá. Ale já se toho od tebe dost naučil.
0: Ty? A co?
1: Třeba, že peníze nesmrdí.
0: No, to je pravda.
1: No tak teď si pro nějaké jdu. Dlužíš mi je.
0: Že o tom nic nevím.
1: Trochu jsem ti přece s tím lupem pomohl, ale ty jsi utekla jako krysa i s těmi penězi.
0: Nezbyl mi z nich ani groš.
1: No, to vyprávěj myším pod mostem. A nemysli si, že teď, když jsem tě konečně našel, mi vyklouzneš. Jestli mi nic nedáš, dozví se tvůj ctěný mužíček, co jsi zač.
0: Opovaž se k němu jen přiblížit.
1: Bude mi potěšením říct mu, že na tebe vydali zatykač a vypsali odměnu, protože jsi prachobyčejná zlodějka, která svým pánům ve městě ukradla šperky i peníze.
0: Chlapni! No, to je všechno, co mi zbylo. A teď zmiz a už se nevracej.
1: No, vidíš, že to jde, Josefínko. A ne tak z hurta. Kdysi jsem ti přece byl dobrý, ne?
0: Nevzpomínám si.
1: Tak aby jsi vzpomněla, přijdu brzy zas.

0: Ty už jsi vzhůru, lištičko moje.
1: Trochu jsem uklízela v komoře, Johane.
0: Vidím, že jsi nejen milá, ale i pilná a pracovitá.
1: Bez práce bych umřela.
0: Tak, to jsme dva. Na snídani se mnou nepočítej, musím na pole. Ale pak zase půjdeme spolu. Fino. Tak večer nashledanou. A prosím, promluv si trochu s Emilkou. Potřebuje mámu jako sůl.
1: Spolehni se. Budou z nás ty nejlepší kamarádky.

0: Emilo, no co hledíš jak hřebík z prkna? Divadlo skončilo. Nemyslíš si, že se tu budeš jen válet? Každé ráno, až otec odejde, mi do postele přineseš snídani.
1: Dobře, paní maminko.
0: No proto. Na snídani chci račí klepítka, jaká mívali moji páni. Jaká jsem mívala já, když jsem žila ve městě. Na oběd husu se špekovými knedlíčky a zadělávané zelí. Co si víš? Už abys začala. A na večeři ptáčky v županu.
1: Já nevím, jestli za...
0: Nezajímá mě, co nevíš. Zajímá mě ta snídaně.
1: Ke snídaně míváme jenom vajíčko a chléb.
0: Pro Krista pána. Hned mě mělo napadnout, že něco takového jako račí klepítka ty neráčíš znát. Budeš tak trochu hloupá husa, jak se na tebe dívám. Tak mi dones tu svoji míchanici. Ale těch vajec chci aspoň 10.
1: Vajíček máme dost.
0: To doufám. A hni sebou. Máš ještě poklidit dobytek, vydrhnout podlahu a doběhneš mi pro vodu. Ale ne tu z obecní studny.
1: Jiná tu není, maminko.
0: Nelži. Slyšela jsem, že v lese máte studánku se zázračnou vodou. Tu chci. Prý se po ní mládne.
1: Až splním, co jste mi poručila, půjdu ji hledat.
0: Tak na co ještě čekáš? A bez vody se nevracej, jinak poletíš z domu.

0: kamarádi moji. Doveďte mě prosím ke studánce se zázračnou vodou. Bez ní se nesmím vrátit.
1: Tudy.
0: V lese je tak krásně. Všude to tu voní a zpívá. Za to doma se na mě macecha jen mračí. Říká si Fína, i když je Josefína. A tatínkovi Johan, i když je to přece Jan. Jeník, jak mu říkala moje maminka. Učila mě, že nemám nikdy nikomu ubližovat, ale co když někdo ubližuje mě?
2: Neboj se žádných muk.
0: Taky říkala, že když budu dělat dobré věci, ty zlé odpadnou sami a já budu šťastná. Ale nejsem. Radila, abych v druhém vždycky hledala jen to dobré. Maminko, já se snažím, ale trochu na mě dohlédni. Prosím.
1: Fuj.
0: Tak tady jsi. Málem bych tě minula. Děkuji vám, ptáčkové. Sama bych studánku nenašla.
3: Čirvím.
4: Kli.
5: Za málo.
6: Ráno se stalo.
0: Je tu najednou takové ticho.
7: Pomoc! Zachraň mě! Topím se!
0: Nikoho nevidím! Kde jsi?
7: Tady jsem!
0: No ne! Chytni se vědra, vytáhnu tě!
7: Moc ti... Děkuju.
0: Není zač, ale jak to, že jsem tě neviděla, když jsem nabírala vody?
7: Lidi mě vidí jen, když chci já. Zapomněl jsem se v tom leknutí zviditelnit.
0: A co to máš na hlavě?
7: Přece kuchařskou čepici.
0: Aha, ty jsi ale maličký.
7: Za to mám velké srdce, které ti zůstane už navždy vděčné. Bez tebe bych se utopil. Neumím totiž plavat.
0: Tak co jsi tu dělal?
7: Nabíral vodu na polévku.
0: Cože?
7: Dovol, abych se představil. Jsem lesní skřítek těsto.
0: To je ale zvláštní jméno. Já se jmenuji obyčejně Emila.
7: Jakože jsi Emila? Moc hezké.
0: Děkuju.
7: Moje jméno těsto je starobylé. Dědí se už několik pokolení, stejně jako moje povolání.
0: Myslíš jako tvoje práce?
7: Vařit? To není práce, to je poslání. Těstové odjakživa vařili všem skřítkům v tomhle lese. Z celého rodu jsem už poslední.
0: Ty, že umíš vařit?
7: To bych řekl.
0: A co třeba?
7: Všechno, nač si vzpomeneš. Třeba dušené lanýže z hliněné síně, koupané v luxusním šiškovém víně. Kukaččí vejce a přeliv švestkový, z toho je, věř mi, každý hned hotový. S mým guláškem z hub a brusinkovou omáčkou proběhneš rovně každou zatáčkou. Nesměj se, to je vážná věc. Takové chřestové hlavičky s bramborovým suflé a s omáčkou z kozí brady, s tím si, a to mi věř, jen já vím rady.
0: Z kozí brady?
7: To není opravdová kozí brada, jen plevel, ale zdravý a moc chutný.
0: To já neumím nic a vařit už vůbec ne. Aspoň macecha to o mě tvrdí.
7: Nesmysl, každý něco umí, jen musí chtít.
0: Když ona je kvůli mě teď hladová.
7: Tak proč si neuvaří sama? Je snad nemocná?
0: To ne, ale vařit je moje povinnost.

0: Kde jsi byla tak dlouho, Emilo? Nevidíš, kolik je tu práce?
1: Šla jsem vám přece pro vodu.
0: To jsi nabírala řešetem. Umírám hlady a ty se někde couráš. Od čeho tě tu mám? Co pak tě tvoje máma nic nenaučila? Asi taky nestála za nic, jako ty.
1: To není pravda.
0: Mlči, jablko nepadne daleko od stromu. Tu tvoji míchanici, co jsi mi dala k snídani, jsem rovnou vyhodila.
1: To by vždycky chutná.
0: Ale mě ne. Pamatuj si, že co je dobré, o tom tady teď rozhoduje Fína.
1: Já vím.
0: Houby, víš. Kdybys byla co k čemu, věděla bys, že teď mám chuť na pečené selátko. Ale ty neumíš upéct ani kachnu, huso jedna. A místo dortu, abych tu chroustala křížaly.
1: Včera jsem napekla plnou mísu tvarohových koláčů.
0: Ty mi stačily akorát na svačinu.
1: Takže vám chutnaly?
0: Nestály za nic. Ale jak to, že nemáš zaděláno na další?
1: Hned to bude.
0: A místo tvarohu vymyslí něco jiného.
1: Mak a povidla?
0: To je horší než huba plná sazí. Jestli to tak půjde dál, musíš z domu. Najmu si kuchařku z města.
1: Já se všechno naučím. Slibuju, vždyť kam bych šla. Nemám nikoho než tatínka a vás.
0: A neřvi mi tu. Tím mě neobměkčíš. Leda mě ještě víc naštveš.
2: Ale co pak se děje? Proč pláčeš, Emilko?
0: Vítej, Johane. Taky se děvenky ptám, co jí je. Proč pláče, jestli jí něco netrápí nebo nebolí. Ale ona mlčí.

0: Ty jsi ale číslo, Josefino. Chudák holka.
1: Ty mě snad špehuješ, Ferdiši. Říkala jsem ti přece, aby ses už nevracel.
0: A já ti řekl, že se vrátím.
1: Dostal jsi dost. Tak co ještě chceš?
0: Myslíš tu almužnu, co jsi mi dala?
1: Víc ti nedám. A jestli se tu ještě jednou objevíš, poštvu na tebe psy.
0: Jak myslíš, ale budeš litovat.

0: te paxi. Těsto! Asi už na mě zapomněl.
1: Nezapomněl, Emilko. Co máš na srdci?
0: Chtěla bych tě poprosit, abys mě naučil vařit. Jinak mě macecha vyžene z domu. Maminka umřela brzy, nestačila mě toho moc naučit. Nevím si rady.
1: Neboj se, Emilko. Spolu všechno dohoníme. A hlavně naučím tě to rychle. Tak rychle, že za pár dnů budeš vařit líp než kuchařka na zámku.
0: Opravdu?
1: Těsto není jen tak obyčejný kuchař. Když ti povím nějaký recept, nejen, že si ho navždycky zapamatuješ, ale to jídlo budeš umět hned uvařit.
0: To by byl zázrak.
1: Však si ho doma brzo vyzkoušíš. Ale pozor, kuchařské umění je jedno z největších. Musíš ho mít ráda a být vytrvalá. Jedině tak tvé schopnosti ani po čase nezmizí. Jednou ranou dub nepadne.
0: Já vím.
1: Tak, dobře. Smažené cvrčky a žabí stehýnka hodíme na pánev a jen tak z lehýnka osmažíme, osolíme, opepříme, králičím bobkem ozdobíme.
0: To by macecha asi nejedla.
1: Promiň, trochu jsem se zamyslel, ale možná by se zdivila. Je to moc dobré.
0: Nechci tě urazit, těsto, ale my lidi jíme úplně jiné věci, než vy, skřídci.
1: Škoda, ale neboj se. Všechny ty vaše dobroty umím stejně, jako ty naše. Tak jdeme na to. Kuřátko na másle. Svíčková na grilu. Králík na šalvěji. Mrkvový dort. To už je vrcholný kuchařský sport.
0: No právě. To nezvládnu.
1: Nikdy nic nevzdávej předem, Enilko. Zvládneš toho ještě mnohem víc. Uvidíš.
0: To bych ráda. Abych se už nemusela bát macechy.
1: Aby ses už nemusela bát nikoho. Dobře si zapamatuj, že když budeš něco doopravdy umět, ať je to cokoliv, budeš potom mnohem silnější. Můžeš si víc věřit. Přestaneš říkat ach, protože nebudeš mít strach. Jo, a místo solení dávej víc koření. A taky si pamatuj, že nejlepším kořením je...
0: pepř.
1: Kde pak? Radost, Emilko, radost.

0: Vůně vepřátko. Takové jsem v životě nejedl. Ta polévka. Mistrovské dílo, ty jsi skvělá kuchařka, Fíno. Smekám před tebou.
1: To jsem vařila já, tatínku.
0: Cože? Ty, Emilko? Slyším dobře?
1: Ano, já.
0: No to není možné. To tě musela naučit tady Fína. Ale ona to ze samé skromnosti nechce přiznat. Že, lištičko moje?
1: Naučila jsem se to sama, tatínku.
2: Opravdu, Emilko? Ale kde? Vždyť si pořád jenom doma, nebo v lese?
1: Les vás toho naučí hodně.
2: Aha. Obzvlášť takovou chytrou hlavičku, jako si ty, že?
0: Jsem na tebe pyšný, Emilko.
2: Tak pyšný? Jen počkej, ty mrcho. Však já si na tebe v tomhle se počíhám, protože ty nejenže umíš najednou vařit, ale jenom kveteš. A to se mi ani trochu nelíbí.

0: Fino. Spíš?
1: Ještě ne, Johane. Ale ráda bych.
0: Chtěl bych ti poděkovat. Emilka, díky tobě jen září.
2: Dělám, co můžu.
0: Jak jenom ti splatím všechnu tu lásku a péči o nás oba.
1: S tím si nelám hlavu. Když vy dva jste šťastní, nic mi nechybí. Jen...
0: Přece nějaký mráček?
1: Ne, ne. Ale to víš... Emilka?
0: Co je s ní?
1: Mohla by být ke mně trochu laskavější. Někdy si tu připadám jako cizí.
0: Co to říkáš? Jsi tady přece doma a Emilka tě má ráda.
1: A ty?
0: Miluju tě. Co pak to nevíš, lištičko moje? Tak jsem nikdy nikoho nemiloval.
1: Se mnou je to stejné. Co by dal můj bývalý muž za takovou péči a lásku, kterou teď dávám tobě? Možná by mi koupil náhrdelník nebo prsten, ale já od tebe nic nechci, nic.
0: Zasloužíš si víc než prsten nebo náhrdelník. Víš co? Přepíšu na tebe celý svůj statek, aby ses tu cítila opravdu jako doma. Po mé smrti bude všechno patřit tobě. To tě snad přesvědčí.
1: To přece po tobě nemůžu chtít, zlato.
0: Ale ano, ty můžeš chtít všechno. Echmo.
1: A co Emilka?
0: Věřím ti. Vím, že jí pak dáš spravedlivý díl.
1: Samozřejmě. Ale co to říkám, vždyť ty neumřeš. Aspoň ne tak brzy.

0: Nucená holka. Ještě si v tom prašivém lese kvůli ní nohy zpřerážím.
1: Tamhle je. S kým si to tam povídá?
2: Musím opatrně. Nesmí mě tu vidět.
3: Tak, čím začneme dnes, Emilko? Co takhle pusinky a la Comtesa Charlotte s medovým přelivem?
4: Jako bys mluvil cizí řečí těsto. Slyším to poprvé, ale med miluju.
2: Tak pusinky a la Comtesa Charlotte. Kde jsi, ty tajemný učiteli? Za stromem? Ale za kterým?
3: Jsou to ty nejlepší pusinky na světě, ale na přeliv použijí lipový med. Ten je nejvzácnější. I když povidlo doporučuje medovicový, kterému se říká mravenčí mléko, protože ho mlsají mravenci.
4: Ty se teda vyznáš, těsto?
3: S tím medem ale pozor. I když je to zázračný pokrm a lidem moc pomáhá, je jeden takový, kterému se říká med smrti. A s tím nejsou žádné žerty.
4: Děláš si legraci?
3: Ne.
4: Nikdy jsem o něm neslyšela.
3: Protože natrefit na něj je velká vzácnost. Včely ho udělají nedopatřením, když létají na louku s jedovatým kvítím.
4: V našem lese je taky.
3: Býval v brti u Ďáblovy skály, kde koncem léta kvetou už jen jedovaté ocůny.
2: Úďasa, říkal med smrti u Ďáblovy skály? To se může hodit. Musím blíž.
3: Co to bylo? Slyšela?
4: To je jen sojka, hlídá les.
3: Raději se půjdu podívat. Počkej tu chvilku.
2: K sakru, v nejlepším abych zmizela.
3: No jo, hned jsem si to myslel. Kde pak sojka? Slidíš tu ženská marně, mě neuvidíš. A Emilku zbytečně plašit nebudu.
4: Tak co?
3: Měla zpravdu. Asi ptáci, nebo divočák. V lese je pořád živo. Vidím, že pusinky se ti povedly. Moc dobré.
4: Protože jsou s lipovým medem. Ale poslyš, těsto, ten med smrti mi nejde z hlavy. Co když ho někdo...
3: Sní? Tak má smůl. Ale neboj se, já si s tím poradit umím.

0: Představ si, Emilka bude vařit na zámku. Vyjednal jsem jí to tam.
1: Zbláznil ses? A kdo bude vařit mě? A tobě?
0: No, přece ty, Fíno.
1: Já? Jak tě něco takového mohlo? I když vlastně... Proč ne, Johane? Vždyť vařit milovanému muži je největším potěšením milující ženy. Určitě ti bude ode mě chutnat. To ti slibuju.
0: A já ti slibuju, že s ním všechno, i kdyby to bylo připálené, přesolené, hořké nebo přeslazené.
1: No, tak co kdybychom začali hned? Třeba dobrým čajem. Uvařím ti takový, jaký jsi ještě nepil. Mám totiž čerstvý lesní med.
0: Proč ne? Vypít dobrý čaj je jako přivonět si k růži.
2: Je trochu zvláštní.
1: To bude tím medem. Abys mu přišel na chuť, musíš ho vypít až do dna.
2: Je mi nějak divně, Fíno.
0: Oči se mi hlava.

0: Tak to bychom měli. Zbývá už jen maličkost. Zbavit se té holky.
1: Těsto! Těsto! Kde jsi? Haló? Copak mě neslyšíš?
2: Povidlo, slušně vychovaný lesní skřítek ví, že se v lese nekřičí.
3: Promiň, ale hledám tě už přes hodinu.
2: Hlavně mě rušíš. Vymýšlím právě nový recept. Kaviár z kůrovců. Schroustali nám už půlku lesa, tak si na nich zase pochutnáme my.
3: Nech teď být kůrovce. Nějaká ženská vybrala v brti u ďáblovy skály med.
2: No jo.
3: Vždyť je to med smrti.
2: Co jsi říkal? U ďáblovy skály? Med?
3: No právě. Co když se jí něco stane? Musíme ji varovat.
2: Jak vypadala?
3: No to je přece jedno.
2: Aspoň trochu si ji snad pamatuješ.
3: Do tváře jsem ji neviděl, ale pořád mumlala, že konečně tu husu, která neumí ani vařit, vyrazí z domu.
2: Cože? Tak o tu ženskou se neboj, protože v ohrožení je Emilka. Rychle.
3: Jak to víš?
2: Neptej se a utíkej do vesnice. Co ti síly stačí? Je to první statek u lesa a ten med jí hned sever.
3: A co ty?
2: Já si pro jistotu skočím pro kunibalový rosol. Kdyby už bylo pozdě, je z 50 bylin a živé vody. Dohoním tě. Potkáme se před vraty. Co stojíš?
3: A jo.
2: Utíkej!

0: teče.
1: Kvor, kvor, na blízku zlý tvor.
0: Na jazyku med,
1: ale v srdci jed.
0: Kvor, kvor, v srdci jed.
2: Jako byste mi chtěli něco říct, kamarádi moji. Co se to děje? Stalo se něco? Tatínku, tatínku, co je vám? Pro všechno na světě, proberte se.
3: Pozdě, Emilo. Co jsi mu to uvařila za čaj? Úplně se po něm sesypal. Až se na to přijde, bude s tebou zle.
2: Já? Žádný čaj jsem nevařila.
3: Nelži. Vaříš tady přece jenom ty.
4: Tak co? Vzal jsi ten med, povidlo?
5: Nestihl jsem to. Už s ním osladila čaj.
4: Cože? Emilka je mrtvá?
5: Emilka? Proč Emilka? Napůl mrtvý tam leží její táta.
4: No, počkej, babo. Poběžme, rychle.
5: Co chceš dělat?
4: Udělám se neviditelným a zkusím ho zachránit. Ty se naopak zviditelní. Pojď se mnou do světnice a odveď pozornost. Stačí mi chvilka, než tělo natřu rosolem.

0: Pane bože, dej, ať mě tatínek neopustí.
1: Máš to marné. Je s ním amen. A aby bylo mezi námi jasno, všechno tady dědím já, Emilo. Statek je můj. Jenom můj, od dneška tu nemáš co dělat.
0: Jste zlá a nic vám není svaté. Musela jste to udělat vy, nikdo jiný tu přece nebyl.
1: Co si to dovoluješ? To mi nikdo nedokáže.
2: Já to dokážu.
3: Cože? Kde ses tu vzal, prťavče?
0: Povidlo.
3: Hlavně si dej pozor, ať tě nezašlápnu. Abys mohl něco dokazovat, musel bys něco vidět.
2: Taky, že jsem viděl.
3: Neříkej.
2: Viděl jsem vás vybírat med u ďáblovy skály. Med smrti.
3: I kdyby. Je to snad zakázané.
4: To ne, ale zabíjet to už zakázané je, Josefino. Jsi jako ten jedovatý med. Sladká, ale záludná.
3: Oh, to mě podrž. Další prťavec. Rojíte se tu jak včely a žvaníte samé nesmysly. Jste oba k smíchu. Já, že někoho zabila, to ti nikdo neuvěří, skrčku.
4: Myslím, že každý, protože je tu ještě jeden svědek. Ten nejdůležitější.
3: No jistě ty.
4: Tvůj muž Jan.
3: Ten už nic dokazovat nemůže.
5: Ale může, Fíno. Dala jsi mi otrávený čaj. Ale proč? Měl jsem tě přece rád, jenže ty jsi měla raději statek a peníze. Potřebovala ses mě zbavit, abys všechno zdědila. A já byl jak slepý a hluchý. A nebýt toho prťavce, jak mu říkáš, který mě zachránil od jisté smrti a otevřel mi oči, umřel bych jako hlupák. A moje Emilka by šla po žebrotě.
1: Zatraceně. Tak ten chlap v lese lhal, žádný med smrti není.
4: Nelhal, ale příroda si umí poradit se vším, jen jí musíš rozumět, Fíno. Někdy probudí k životu i mrtvého.
0: Těsto, jak ses ovšem dozvěděl a jak si zachránil tatínka.
4: Poděkuj tady Povidlovi, ten viděl Fínu, jak u ďáblovy skály vybírá med smrti. Já jen použil kouzelný kunibalový rosol.
0: Jsem vám oběma tak vděčná.
6: To nestojí za řeč, Emilko.
3: Kdo to sem zasleze? Další prťavec.
7: Dobrý den, Vespolek.
3: Ty jsi tu ještě chyběl. I když vlastně, možná je dobře, že jsi přišel. Ferdíku, ty mi přece můžeš dosvědčit, že jsem ta nejslušnější ženská pod sluncem. Vždyť mě dobře znáš.
7: Myslím, že moc málo, Josefino. Nestačím se divit. Ty nejen lžeš a kradeš, ale dokonce i morduješ.
3: Co to prosím tě meleš?
5: Ne tak zhurta, paní.
3: A co tu chce ten strážník?
7: Zkus hádat.
3: Ty jsi mě ty darebáku prásknul. To si odskáčeš.
5: Spíš si to odskáčete vy, paní Josefino. Půjdete se mnou. Už se z toho nevykroutíte, ty krádeže. A teď, co jsme slyšeli oknem, to si píšte, že trest bude vysoký.
3: Cože? Mně nikdo trestat nebude. To můžu jenom já. Ještě tu zbyla trocha toho čaje.
2: Smůla! Všechen jsem ho vylil. Nezůstala ani kapka.
0: To je dobře, Povidlo.
5: Takže půjdeme. Paní Josefino, zatýkám vás pro krádeže ve městě a taky pro pokus o vraždu.
4: A je to. Spravedlnost není vždycky slepá. Ale teď vás zvu na borůvkovou šalamádu a malinový dip. Ten totiž nikdo neudělá líp. Že jste to nikdy nejedli? To nevadí, váš žaludek si s tím hravě poradí. Ale pozor, jak už jste slyšeli, jídlo může být zhouba i lék. Ten, kdo chce dlouho žít, mít třeba přes 100, ať poslouchá, co radí skřítek těsto.

0: Utekla ti o víkendu naše hitparáda?
1: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
0: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
1: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
0: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
1: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
0: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.

0: a na zítřek jim objednám 200 plybiňáků.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Nejlepší šachistka na světě, tak se jmenuje pětidílný příběh, který není tolik o šachách, jako spíš o jednom nepravděpodobném přátelství. Účinkuje Lucie Žáčková, napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil, Kristýna Kosová. Vyrobeno v roce 2017.
3: Nejlepší šachistka na světě. Díl třetí. Malomyslnost. Když 12letá Tereza Kalachová vyhrála 3měsíční pobyt u nejslavnější šachistky světa Eleny Jehličkové, napadaly jí různé scénáře, jak může celá akce skončit. Nejpravděpodobněji se jevilo, že ji Elena vyrazí, až zjistí, jak moc je její žačka hloupá. Pěknou druhou příčku obsadila možnost, že něco strašlivě pokazí a Elena ji odmítne nadále učit. Třetí variantou bylo, že Terezu nahradí někdo jiný, vhodnější a bystřejší, a ona sama se vrátí zpátky k rodičům, kteří ji zahrnou řečmi o tom, jak se měla víc snažit. Po 2 měsících však došlo k něčemu, co jí nenapadlo ani v rámci těch nejhorších variant. Hraní šachů jí začalo štvat. Měla dojem, že pod vedením tak vynikající hráčky se musí i hned zlepšit. Jenže týdny ubíhaly a Tereza neměla dojem, že by došlo k nějaké výrazné změně. Chápala sice jednotlivé tahy, rozuměla různým taktikám a uměla použít a pojmenovat několik známých systémů, včetně orangutana a varianty smažených jater. Ale jakmile viděla, že zápas nejspíš prohraje, ztrácela soustředění i nadšení. Nejde mi to. Prostě na to nemám talent. Opakovala Eleně u každé partie. Ta si vždy hlasitě prokřupla prsty, jako by tím chtěla veškeré stěžování zaplašit. Je v pořádku, že prohráváš? Terezu už tohle ujišťování začínalo vytáčet. Jenže já prohrávám pořád. Ostatní říkali, že bych se na to měla vykašlat, protože nikdy nevítězím. Měli pravdu. Elena rázně zavrtěla hlavou. Jenže prohrávání k tomu patří. V šachách je důležité umět lecos obětovat, i když to třeba okamžitě nenese výsledky. Víš, čemu se říká nesmrtelná partie? Ne. Jde o partii, kterou spolu sehráli Adolf Andersen a Lionel Kisericki v roce 1851 v Londýně. Andersen, který hrál s bílými, obětoval v 11. tahu střelce, v 18. tahu obě věže a ve 22. tahu dámu. Jeho soupeř tak jasně vedl, co se týče materiálu. Přesto však Andersen dokázal využít zbývajících 2 jezdců a střelce a dát Kisereckému mat. Tereza nevěděla, v čem by jí měl tenhle příběh pomoct, a tak jen pokývala hlavou, vymluvila se na to, že jí není moc dobře, a odešla do pokoje. Tam si lehla oblečená do postele a civěla do stropu. Cítila, jako by se jí na hrudi usídlilo cosi těžkého. Měla by být vděčná za to, že tráví čas u Eleny, ale nedokázala v sobě nic takového vykřesat. Všechen prostor si pro sebe totiž zabíral studený, lepkavý strach, že selže. Měla by se rychleji zlepšovat, měla by umět svoje prohry lépe přijmout, měla by být veselejší. Všechna ta měla by se řetězila do nekončící řady, jež Terezu pevně obtáčela a dusila. Nepamatovala si, kdy se jí podařilo usnout, ale když se vzbudila, bylo už dlouho popoledni. Vyskočila z postele a běžela za Elenou omluvit se, že zaspala ranní výuku. jenže učitelku nemohla nikde najít. Nakonec slabě zaťukala na dveře ložnice, kam se neodvažovala vstoupit. Na začátku pobytu totiž Elena stanovila jasné pravidlo. Tereza se může pohybovat podobně, jak se jí zlíbí, ale nikdy nesmí vstoupit k ní do pokoje. Jste v pořádku? Už dvakrát se stalo, že se Elena zamkla u sebe v pokoji. Několik hodin o sobě vůbec nedávala vědět a když pak konečně vyšla ven, měla zarudlé oči. Tereza byla příliš vystrašená se zeptat, co se stalo. Vytušila, že učitelka o tom nechce mluvit a tak radši předstírala, že se ničeho nevšimla. Ani tentokrát se nedočkala žádné odpovědi. Uvnitř se však ozvalo drobné šramocení. Tereza se nalepila na dveře. Omlouvám se, že jsem ráno nepřišla. Musela jsem zamáčknout budík nebo co. Můžeme tu hodinu nahradit odpoledne? Chvíli se nedělo nic. Pak se dveře prudce rozrazily a v nich stála Elena oblečená a vypravená. Jdeme, prohlásila. Kam? Uvidíš. Tereza už byla zvyklá na Eleniny občasné spontánní nápady. V bouřce si třeba vyšli na nejvyšší kopec ve městě. Ve 2 hodiny ráno vařili kary nebo si na plné pecky pouštěli staré gramofonové jazzové desky. Byla celkem zvědavá, s čím přišla Elena tentokrát, a tak si došla pro bundu a boty. Plán se nevyvíjel zrovna nejlépe. Venku pršelo a při vydechování jim od pusy vycházely obláčky páry. Je to ještě daleko? Chtěla vědět Tereza, kterou zábly ruce. Jo, daleko a pak ještě kus. Dostalo se jí veselé odpovědi. Když ušlilo tak, že skoro nebylo vidět před sebe, zastavila se Elena před hospodou pojmenovanou U vyteklýho voka a aniž by cokoliv řekla, zamířila dovnitř. Tereze nezbylo, než jí následovat. Uvnitř bylo teplo, hlučno, vydýcháno a vznášel se tu pach smaženého oleje a kouře. Elena na koho si zamávala. U šipek stály 3 ženy a zuřivě na ní gestikulovali. Jdeš pozdě, vyčetla jí jedna, když si k ním proklestili cestu. Já vím, pardon, za to vás na něco pozvu. A tohle je Tereza, bydlí teď na pár měsíců u mě, představila jí Elena. A tohle jsou Magda, Zuzana a Anna. Dobrý den. Nazdár, odpověděla jí Magda, nejvyšší a nejramenatější ze všech. Baví tě šipky? Ani ne. A co tě teda baví? Zeptala se Zuzana, která měla kolem krku navěšené šňůry perel. No, pár věcí, jo. Spíš mi, ale žádná nejde. Soukala ze sebe Tereza nervózně. Všechny 3 ženy se rozesmály. To přece nic neznamená. Jak to myslíte? No, vezmi si třeba nás, vysvětlovala Magda. Já jsem hudebnice, Zuzana spisovatelka a Anna malířka. Myslíš, že jsme úspěšné v tom, co děláme? Určitě, řekla Tereza zdvořile. Děsila se, že dostane přednášku o tom, jak je důležité vydržet a nevzdávat se. Podobné nesnesitelné proslovy znala už od matky. Vidíš? A to seš právě na omylu, zvolala Zuzana. Magda složila 5 oper, ale žádnou z nich nikde nehráli, i když u té poslední už pochopila základy notového zápisu. Já jsem sepsala 3 historické ságy, ale ze všeho, co jsem kdy vytvořila, mi jenom jedny noviny otiskly článek o lineárních motorech. Anna před pár lety skoro prodala obraz, ale pak kupec zjistil, že na něm není zátiší s mísou na ovoce, jak si původně myslel, a z dohody vycouval. No, byla to expresionistická malba zachycující rozkladné procesy, jenom hlupák by to nepoznal, odsekla Anna. Všechny tři se upřeně zadívaly na Terezu. Ta vytušila, že čekají na její reakci a upadla do rozpaku. No, to mě mrzí, že se vám nedaří, pípla nakonec. Zuzana jí poplácala po rameni tak silně, až o sebe zacinkaly šňůry perel. O to ale vůbec nejde. Podstatný je, co u tebe ta činnost vyvolává. Na co myslíš u šachů? Většinou na nic. Je to, jako by ta činnost člověka vcucla nebo co. A nějak se s ní promíchal a... Budete hrát, nebo co? Zacláníte tady už dost dlouho. Ozval se za nimi pobouřený hlas. Když se Tereza otočila, uviděla uhlazeného pána v obleku s naleštěnými polobotkami. Podobně vyhlížející lidé pracovali u její matky v kanceláři. Budeme, ještě si ale tady nějakou dobu pozacláníme, odpověděla Anna. Muž zrudnul vsteky. Báby bláznivý, ucedil. Tereza na sobě ucítila čísi pohled, ale když se otočila, nikoho si nevšimla. Po chvíli to rozuřený muž vzdal a měl se k odchodu. Společně s ním se zvedlo dalších pět lidí, z nichž jedna žena měla stejný účes jako Terezina matka. Bylo přece ale úplně vyloučené, že by zrovna ona zavítala do takového podniku. Elena, Magda, Zuzana a Anna se mezi tím dali do hry. Nešlo to ani jedné z nich. Neměli žádnou techniku a házeli mimo terč, ale vypadalo to, že jim to nijak nevadí. Tereza je sledovala a zvolna jí docházelo, že možná mají pravdu. Že nejde o to, jak moc je člověk v něčem dobrý, ale o to, co v něm ta činnost vyvolává. Čím déle nad tím přemýšlela, tím víc měla pocit, jako by se jí v břiše rozlévalo nezvykle úlevné teplo. Všechna ta zřetězená měla by, která jí od včerejška dusila, najednou zmizela. Tereza se přidala ke čtveřici žen. Většina jejich šipek skoro ani nedolétla k terči a mohli to vidět všichni. Úplně všichni v hospodě u vyteklýho voka, ale Tereze to bylo najednou docela fuk.

0: noc.
1: Posloucháš Rádio Junior.
2: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme.

seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned. Ale hudba je pro všechny, když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

V jiných disciplínách jsme za svadné kusy, ale na triangle vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: Rádio Junior.
1: Lásko ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás sní.

0: Mario Junior.
1: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.
2: I read it too, baby.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: A další.
2: Prosím tě, co to vyvádíš?
1: Počítám děti, které nás poslouchají.
2: A kolik jsi jich spočítal?
1: Hodně.
2: To je kolik?
1: Spoustu.

0: máš jenom, Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu. Svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina. Jedu, jedu na babetě, jedu k tetě, jedu k bětě, je. Co to je? Co? Policie.
0: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a... Uj!

0: Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

kdo nechce být odplaven tím rozlitým kakaem, ať nešlape do louže, ani se v ní

0: To se ti stalo cestou?
1: To se tak někdy klukům stane, když vyjde.

0: Rádio Junior.
1: Když se bába zeptá,
2: zeptá.
1: Když se bába zeptá,
2: bába.
1: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.